0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Začni, nemusíš

začni. Jsem to já, pořád ten, který stál s kyticí v dveří. Já co řekni, a já zas jako dřív znovu tvým pohádkám uvěřím. Přece znáš mě a tak moc dobře víš, že od tebe nikdy víc nečekám. A tak začni, tvůj dotyk rozhodne, jestli mám zůstat sám.

0: rozhodne, jestli mám zůstat sám. A tak začni a tvůj dotek rozhodne, jestli mám zůstat sám.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

To jsou takový samozřejmě ty chvíle, který milující manžel má rád, když ta žena má tak neuvěřitelnou logiku, že překvapuje i po 20, 30 letech vždycky znovu. My jsme se třeba koupali, to bylo v Řecku v takové laguně, opravdu krásná moře, že jo? A plavali jsme v takové laguně mezi skalama, k takový bojce. A ona vám najednou řekla neuvěřitelnou větu. Ta bojka před náma plave pryč. To jsou ty chvíli, kdy já sotva popadnu dech. A já jsem ale pohodový, rozumíte? Já jí říkám, mámo, všechno na moři může uplavat pryč, ale bojka ne, čověče. Princip bojky je v tom, že je ukotvená ke dnu. Teď jsem viděl, jak je z toho smutná, tak jsem říkal, samozřejmě plave to, víš, že plave, určitě plave, jo, ta nestojí na místě, jsou vlny, je vítr, ona fakt plave, ale neuplave, opravdu neuplave. A ona si mě váží, ona tak vážně říká, ano, ano, ale tato plave pryč. Víte, to si člověk v tu chvíli řekne, kdybych jí teď zabil, tak mě každý soud musí osvobodit. Já samozřejmě nekonfliktní říkám, ano, plave pryč. Mámo, víš co, my ji doženeme. A udělali jsme pár rychlej temp a už jsme ji měli. Tak jsme se, u ní jsme odpočívali, tak jsme ji objali tu bojku. 20 minut jsme si tam povídali, vyprávěli. Ale rozumíte, to je ten typ, ona to má furt v hlavě, jo. Já už ji na očích vidím, že ona zase znova se začíná trápit nějakým nesmyslem. Ona najednou řekne, hele, ale ta bojka fakt se pryč, já to cítím. To už opravdu, já jsem měl brýle, tak jsem si říkal, půjčí mi to křišťala, ona, ukážu jí, víte, jak to lano jde. Podívám se do vody, tam dole na tom dně k tomu lanu byl připoutaný potápěč. Chápete, jak on hrval? Už 20 minut chtěl na šíry moře a dva pitomci mu držej bojku. To. Musím podotknout, bylo to v Řecku, byl to řecký potápěč. Ten řval tak, že nebyl k utišení. Nadával mi, teď já uklidňoval. On říká, vy jste mě mohl zabít, vy jste se úplně zblázil. Teď já samozřejmě, já nejsem dobrý člověk. Jsem říkal, to žena. On byl nepřičet, teď já mu začal vyprávět, že jsem taky potápěč, že jsem se potápěl. Teď jsem mu říkal, já jsem potápěčský instruktor, jsem mu říkal. Opravdu, u mě se učil i rosák a zedníček. Tomu samozřejmě neřekl, on z českých umělců znal jenom Martu Elefteriadu a Dášu Veškrnovou. Teď já mu říkal, věřte mi, já tomu všemu rozumím, co jsem provedl. Já píšu potápěčský knížky, sbírám potápěčský příhody. Hned jsem on furt řval, já jsem ho potřeboval uklidnit. Jsem říkal, slyšel jste už někdy v životě o tom, jak v tom brazilském pralese, po požáru pralesa, našli uhořelýho potápěče? On říkal, co je to za blbost? To byla ta chvíle, už se uklidnil, víte, musíte na něj psychologicky. Jsem řekl, ano, ano, ano, to byla hrozná věc. Uhasili hluboko v brazilském vnitrozemí pralesní požár a v tom spáleništi našli uhořelýho potápěče, ale v kombinéze i s harpunou a s kyslíkovou bombou. On říkal, to je naprostá blbost. Já jsem říkal, to taky byla záhada století, pane. Ale vysvětlila se, víte, jak on se tam dostal? Ty hasící letadla nad mořem, když nabírali do těch rourtů vodu, tak ho vcucli, podnesli ho tam a hodili ho do prase.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

přemýšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončit ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

pamatuju jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív

0: Poklonka, poklonka, no, učivá.
1: Buďte zdrav, to jsem rád, že vás vidím. Gratuluji.
0: Ale tě, a k čemu?
1: No k čemu? Ještě se ptejte.
0: No ty, já se taky ptám.
1: Vždy jste přece vyhrál ve sportce, ne?
0: Ježišmarja, to nestojí za řeč.
1: Jo, nestojí za řeč, no, jste dobrý. Vždy jste vyhrál, kolik?
0: No.
1: 30?
0: Nepak, 40, pane.
1: 40,
0: no, jo, 40,
1: prosím,
0: 40.
1: To má někdo štěstí. No. Tak co si koupíte?
0: No co, tak si pošlu pro pivo, jo, zapálím si cikáro,
1: jo, jo.
0: Ano, a budu poslouchat, no, no. Dobrou noc, děti. V rádiu, víte, to já mám tyhle moderní pohádky strašně rád. Helejte, třeba, dobrý večer, děti, byl jeden tunel a ten si vyšel na procházku v šestiúhelníku a přejeli ho povidla. Já si myslím, že to ani nejsou pohádky, tohleto. To jsou nějaký šifrovaný zprávy.
1: Poslechněte, vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
0: Jo.
1: Tedy jak sázíte?
0: Aha.
1: Jistě máte na to svou určitou metodu,
0: no,
1: ne?
0: No to dá rozum, no, metodu, no, no. To mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
1: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je jo. To pravda?
0: Jo, ale musí se opatrně, víte?
1: Jo, jo.
0: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
1: Jo.
0: Srážky, jo?
1: Ano, ano.
0: Tak jsem sadil horskou službu.
1: Jo,
0: no jo, ale nevyšla. Poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
1: Podívejme. No a jak to děláte jinak, podle snu?
0: No tak koukněte. Posaďte se u nás.
1: Přijměte
0: místo.
1: No, děkuji,
0: místo.
1: Děkuji. No, no, tak.
0: Tak koukněte. Tak když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
1: Jo, jo, jo.
0: Tak to je 2,40.
1: Aha, aha.
0: Turistika.
1: Aha.
0: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
1: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
0: Prosím.
1: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
0: Aha. Tak to je česká házená.
1: Čili čtyřka, jo? No. Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
0: Tak to je spirální.
1: Stojím frontu na brambory.
0: Košíková.
1: Kluk dostal 5 z počtu.
0: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám o ženě a od chýni, jo?
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Tak to jsou saně.
1: Podívejte se,
0: no.
1: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
0: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátký vzdálenosti.
1: Aha, jo, jo, jo, jo. No, pohlejte.
0: A, nahledím.
1: No, tam. Nebo co, když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
0: Aha, tak to je plachtění.
1: No.
0: A když vám na něco přijdou, parašutismus.
1: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
0: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
1: No to je ohromná metoda. Tak takhle vy jste vyhrál. Teď 40 000.
0: Ježišmarja, jaký 40 000, pane? To se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
1: Co?
0: No.
1: 40 korun?
0: No jo.
1: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
0: No pravda.
1: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmí.
0: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

srdce, potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc.

lásku dát. Pod předním sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fár hnal, abych co nejdřív.

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

až jsem motel non-stop objevil, že jsem po dlouhé cestě vytrávil.

proč měl bych vstát a začít klít. Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedím

Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.
2: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

Taky jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká.

zase pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil.

první třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region

Trestný čin ublížení na zdraví je možno spáchat takovou dvojí formou zavinění, buď úmyslně nebo z nedbalosti. Tak úmyslně to je zřejmé, že tak třeba ukázka obžalovaný zdůvodnil trestnou činnost slovy: praštil jsem ho půl litrem, neboť neustále kecal do Mariáše a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepa. Neboť těmito slovy, myslím stručně, ale velice výstižně, zdůvodnil obžalovaný zlomení sanice svému spoluobčanovi, když uvedl: když jsem vedl vola na jatka, potkal mě a provokativně se zeptal: tak kam pak vy dva? Druhou tou formou je nedbalost. Pachatel přímo nechce ublížit, nechce způsobit zranění, ale počíná si nedbale, zanedbá nějakou svoji povinnost, takže k tomu následku potom dojde. Zase jenom tady pro ilustraci jeden příklad, kdy obžalovaný se hájil slovy: doznávám, že jsem zajišťoval couvání traktoristu a dával mu znamení: ještě můžeš, Franto, ještě můžeš. Že je tam ale stará žumpa, to jsem nevěděl a zjistil jsem to až podle zápachu traktoristy. Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě myslivecké.

místo očí mý pár knuflíků a černej nos. Sametovou srst a být stále bos. Sedět na regálu v hračkářským krámu sám.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Vlastně on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

že mi ten auťák asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Přečtení už není

A tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný tou.

nad střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína. Nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná. A lidé tisíce

jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v stazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo.

Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal jadran, účes, který měl jen

On k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří Spoděbrat. Každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu. I Masaryk i mýval svého času.

0: Country počasí.
1: Dnes bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami. Nejvyšší teploty od 7 do 12, na jižní Moravě až do 14 stupňů Celsia.
2: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: Country Radio.
2: Byla jsi můj celý svět.
0: Rádio, u kterého si odpočíná.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme na téma zdraví. Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, významně snižují riziko opakování infarktu i mozkové mrtvice. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. O tématu diskutovali na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně, která trvá do dneška. Ještě dodám, že v Česku trpí nadváhou nebo obezitou téměř 2/3 dospělé populace. Češi mění nákupní chování. Co se potravin týče, do obchodu chodíme méně často, zhruba jen 2x týdně. Změnil se také sortiment, který kupujeme. Častěji přísáhneme po lokálním ovoci a zelenině. Lákadlem jsou pro nás stále slevy. Lidé dál podle letáků hledají, do jakého obchodu půjdou. Oblíbili jsme si ale i specializované obchody a farmářské trhy. Tak alespoň dopadl průzkum. V řepích mají strážníci plné ruce práce. Vysvětlení má Honza Navrátil.
2: Do boje s problémovými lidmi se vydali na sídlišti Řepy. Podle zdejšího místostarosty Martina Benkoviče se do zdejší lokality přesunuli lidé, kteří dříve pobývali na Andělu. Pražská městská policie tu proto posílí své hlídky. Mimo jiné využije i strážníky z oddělení psovodů a jízdní hlídky na koních. Stejný problém řešili v Praze 4 a v Praze 12. Tady se zesílené hlídky strážníků osvědčily. Honza Navrátil, Praha.
1: Co bude s bazénem ve Zlíně, to zjistil kolega Savana.
3: Zlínský bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodli pro zásadnější zásah, výměnu keramického obkladu za bazénovou folii. Lidé by si v novém bazénu měli zaplavat už v červenci. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě pozvánka na dnešní fotbal. Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby se Sláví budou dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Aktuálně ztrácejí z druhé příčky na vedoucí Slávii 8 bodů. Šlágr na Letné začne ve 20 hodin. Končí ale zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio. Do neklidné doby. Country.

0: Srdce v ruce mám. To bylo hudební téma pro kapelu Neto a Pavla Kaisera. Písnička nám ve vysílání Country Rádia dohrála a Pavel Kaiser prospíval 6. minutu po 6. hodině raní.
1: Tak to mluvíš docela dobře na to, že máš srdce v ruce. To asi nebude tvoje.
0: No tak já mám nějaké přístroje, takže to všechno kompenzuji. Ne, nechci nějaké, se rouhat samozřejmě.
1: Ne, jestli to není nějaké cizí srdce. Tak v 6 hodin a 7 minut vám přejeme pěkné dobré ráno. Hezký den, užívejte si úterý 12. května spolu s námi. Dneska nám začíná ten zmrzlý jeden chlapík.
0: Je to,
1: jo?
0: Tak, ano,
1: je to ten první, co přichází a na něj všichni tak trošku jako nadávají, že ty, proč jsi to přinesl tu zimu? A tak, no a potom se to pěkně sejde. Servác, Bonifác a pak už budou kluci zase všichni spolu.
0: No, pravdou je, že pranostiky, které tady každý den samozřejmě v rámci počasí prezentujeme, se mnohdy neshodují s tím, jaké je aktuální počasí, ale na Pankráce, Serváce a Bonifáce se můžeme opravdu vždycky tak z 90% spolehnout. No, je to prostě tak, jak to je, a dokonce i teploty dnes kolem 12 stupňů, k tomu se samozřejmě dostaneme, o tom svědčí. Takže ti si drží takovou tu hladinu té serióznosti, alespoň v rámci své predikce, kterou nám umožňují v souvislosti s tím, že jsou to smrzlí muži.
1: A já teda musím říct, že to je naprosto neuvěřitelná věc, že to prostě vyjde takhle, protože včera bylo fajn a najednou bum, ty teploty prostě spadnou, protože prostě v kalendáři je 12 a je tam Pankrác a také Vsevolod. To bude nějaké jméno, ke kterému se určitě po 6:30 dostaneme. Tak určitě. Vám přejeme ještě jednou hezký den, pěkné vstávání a pěkný start do druhého pracovního dne.
0: No a pokud si kladete otázku stejně jako Pavel Bobek, kdo o mě bude stát, což je název té další písně, tak se třeba zamyslete, jestli někdo někde nedělá nějakou chybu, tak aby se během té tu písničky mohl třeba nějakým způsobem srovnat a napravit.
1: Se vás vůbec nad tím nepřemýšlejte. My o vás stojíme, my jsme rádi, že jste spolu s námi a že jste takhle brzy ráno vstali a jste fit a připraveni si užít s námi hezké ráno.
0: Hezký den. Na můj

0: Tak se jdeme podívat na počasí. Přesně ve 6:45 vás venku čeká, no, řekla bych, že celkem jako zima. Jo, jako úplně, jako oblékla bych se trošku víc než třeba včera, protože oproti včerejšku ty teploty jsou níže a vlastně celý den tak i zůstanou. Aktuálně kolem 5 stupňů Celsia.
1: No a samozřejmě k tomu počasí se po písničce vrátíme. Ještě je potřeba podívat se na silnice. Máme tu konkrétně jednu oznámení z Ostravy. Konkrétně Ostrava Rudná ulice směrem z Havířova do Opavy. Úsek mezi Šenovskou a Místeckou aktuálně vám tam čas zabere díky koloně zhruba 20 minut.
0: Tolik tedy informace, které se vám takhle po ránu určitě hodí. My pokračujeme s muzikou. Tomáš Linka, Fešáci, Paní Másema.
1: Ano, a za chviličku, jak bylo, je a bude.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Začínáme sluníčkem, které nám dneska vyšlo v 5 hodin a 19 minut, jo? A zapadat nám bude, Vláďo, zkus si tipnout.
2: No, já si myslím, že by to mohlo dneska klapnout stejně jako včera, protože to sluníčko v těchto dnech nám samozřejmě ty dny prodlužuje. Nevím, po 20. dne 30. minutě, takhle nějak.
1: Ale Vláďo, ale teda ty máš jako odhad. To teda,
2: jo, tak kolik?
1: Hele, musím ti zatleskat, 20.35, no, právě pro dnešní den.
2: No tak to je skvělý, tak to jsem se dobře trefil. Jak to vypadalo v Klementinu s rekordními teplotami? Minimum bylo 1,5 stupně, no a nejvíc bylo naměřeno v roce 1945 30,5 stupně Celsia, no a ty teploty nejnižší pro změnu se vztahují k roku 1841.
1: No tak to je nádher. No a mrkneme se tady, jestli se něco hnulo s těmi teplotami. Musím říct, že stále jsou mezi 5, maximálně 7 stupni Celsia. Ovšem, pokud jste tedy na jižní Moravě, jo, tak tam počítejte s tím, že je až 10.
2: No a ti zmrzlí se nám opravdu začínají projevovat. Dneska máme pankráce, no a maximální teploty dnes docílí 12 stupňů. Oproti včerejšku je to tedy velký skok. K tomu má být oblačno, zataženo, ojediněle by se měly vyskytnout i bouřky. No a v nadmořských výškách, co se týká hor, v těch vyšších, se můžeme dočkat i sněžení.
1: No to snad ne.
2: No určitě, no, takže samozřejmě ti, kteří jsou laxní stejně jako já, nebo všechno nechají na poslední chvíli, tak jsou rádi, že si nepřezuli zimní pneumatiky.
1: Já teda musím říct, že jsem taky ještě nepřezula, ale ano. Ne tedy z toho důvodu, že bych čekala na zmrzlé, ale jako musím říct, že třeba zimní bundy a zimní boty už jsem teda schovala.
2: Ano.
1: A možná, že se mi budou hodit stejně jako vám, milí posluchači, i zítra, protože zítra má být oblačno až polojasno. Nad 700 metrů sněhové přehánky.
2: Ono, jo,
1: a nejnižší teploty, já to snad ani nechci říct, 4 až 0.
2: Jako fakt, jo.
1: A dítě květen, ale nota.
2: No ale jsou tady zmrzlí, pankrát servác Bonifác.
1: Ale te zmrzlíci, chyťte se za ruce a běžte domů.
2: Ano, ano. Jak to vypadá s pranostikami? Na dnešní den tady konkrétně není žádná, ale třeba v máji vlhko, chladno, bude vína na dno. To je jedna z těch univerzálních.
1: No prosím tě, tak já dám taky jednu mokrý máj v $100.

0: s Country rádiem na cestách.
1: V 6 hodin a téměř 28 minut vyrážíme za dopravou, nejprve koleje. Krátkodobější vlakové výluky jsou na trasách Bechyně, Tábor, Olomouc, Šternberg anebo také Bzenec, Moravský Písek. Tahle ta výluka se vztahuje pouze k pondělku a k úterku, takže zítra, tedy ve středu, už by to mělo jezdit bez problémů. Štosuje se nám provoz, to je taková ta klasika před Prahou na všech hlavních komunikacích, tak na to dávejte pozor, konec konců zvyk je železná košila, takže si myslím, že to není žádná moc aktuální informace. No a co se týká našich silnic, před chvíličkou jsme se dívali do Ostravy, ulice Rudná, tam je nějaký problém, takže teď už tam ta kolona je zhruba na nějakých 25 minut. Ať jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a po půl si dáme pohled do kalendáře a řekneme si, kdo dnes slaví. No tak vy všichni víte, že je to pan Krác, ale u něj nezůstaneme. Hezké ráno a šťastnou cestu. Country rádio.
2: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
3: Hezké ráno. Starší rodinné domy v prvním čtvrtletí zdražily meziročně o 9% a mezičtvrtletně o 3%. Metr čtvereční se tak v průměru prodával za 45 tisíc korun. Snižování výdajů na obranu podporuje pouze 17% Čechů. Pro jejich zachování na 2% hrubého domácího produktu je 24% lidí. Dalších 27% dotázaných by preferovalo jejich růst na průměr Severoatlantické aliance, který byl loni 2,8 HDP. CHEP připravuje úpravy zimního stadionu. Za práci zaplatí asi 600 milionů korun. I proto jednotlivé opravy rozdělí do několika etap. V letošním roce bude hotová projektová dokumentace. Takové byly krátké zprávy. A jak je nás čeká počasí? Bude proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty 7 až 12 v Čechách, na jižní Moravě až 14 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se jdeme podívat na toho prvního zmrzlíka. On se říká, že jsou zmrzlí muži, ale já myslím, že oni jsou právě velmi otužilí. Jako.
2: Tak jsou na to zvyklí za tu dobu, co se
1: vstavují. Oni právě přinášejí ty nízké teploty, takže oni jsou prostě otužilí. Oni normálně přišli prostě
2: ale
1: jenom v trenýrkách.
2: Trpíme. Přesně, no. Tak já kdyby šel v trenýrkách normálně, tak nevím, jak by to dopadlo.
1: To všichni by koukali
2: no,
1: vás.
2: Modrý nohy mrazem, rampouchy po celém těle, ano.
1: Tak jdeme na ty Pankráce. Tak toto jméno se vyskytuje jenom ojediněle. Jeho původ je řecký. Bývá spojováno s řeckým jménem Pankrátios s významem víceboj nebo velký závod. Další teorie výkladu jméno překládá prostřednictvím řeckého slova Pankrátes, což znamená všemocný. Mm-hmm. Tak on to prostě takhle vezme, jakhle se koukne a řekne tak a všechno to tady zmrzne.
2: No a všemocný opravdu je, protože samozřejmě se to naplňuje. Pankrátorová z Bonifác, konec konců dnešní 12 stupňů o tom hovoří.
1: No, tak se jdeme podívat na další
2: ano,
1: jméno.
2: Ano, v kalendáři máme další jméno. Je to takové neobvyklé jméno, ale je to Gemma. Význam tohoto jména je jako drahokam. No a ekvivalentem může být i Genia, to znamená Geniovi. Richardu Genserovi přejeme všechno nejlepší k svátku.
1: Jo.
2: No, tak když může být Gemma, tak může být i Genia, ne?
1: Jo, ale to je příjmení, jinde.
2: Jo,
1: ty jsi si našel i Vsevoloda prý.
2: Ano, Vsevolod je také v kalendáři, má slovanský původ a je to složeno jméno ze dvou částí. Vše, což znamená vše nebo celý a volod, což je zkrácená forma vlády. No a mohl by se také jako charakterizovat jako vládce všeho nebo ten, kdo vládne všemu. Nenapočítal jsem ani jedno jméno.
1: No, protože prostě takový člověk není, který by všemu vládnul. Takže Vsevolod, Všeboj a taky Všebor, to jsou kluci, kteří dneska slaví svůj svátek. Mimo jiné máme také Mezinárodní den ošetřovatelek, mezi který vlastně patří tento den díky tomu, že si připomínáme narození Florence Nightingale, což byla anglická ošetřovatelka a zakladatelka povolání zdravotní sestry.
2: No a teď to přijde, má oblíbená cizí slova. Dnes mimo jiné máme Mezinárodní den informovanosti o fibromyalgii, což je chronický, bolestivý syndrom zánětlivého charakteru. Jehož primárními příznaky je rozšířená bolest, únava, problémy se spánkem a kognitivní potíže. Jednoduše řečeno, jde o pomoc nervové soustavy, kdy nervy v těle sami od sebe vysílají bolestivé signály. To mám také.
1: No ne, to podle mě nemáš, ale tohle to je teda opravdu jako strašná nemoc, protože vlastně tobě jakoby objektivně jako nikdo ti nic nevyšetří, jo? Ale vlastně ty pořád cítíš, jak ti něco strašně bolí a ty nervy prostě ano. Pracují a pořád ti jako ubližují, ale vlastně jako ve finále jako vypadáš zdravě.
2: No, to je můj případ, protože nervy mi kolikrát vysílají nejrůznější signály do mého těla.
1: To bude asi něco úplně jiného, to už bude nějaký
2: to
1: porouchaný.
2: Ano, to je zase o psychice. Vabirivola, Mikirivola a přátelé, Bál v Lapáku, nejbližší hudební nabídka v 6 hodin a 40 minut za vysílání Country Rádia.
1: Tak přejeme hezké ráno.

0: No a jdeme na počasí. Čas 6 hodin 47 minut. Když se tak na to díváme, tak dnes by mohlo dokonce i sněžit, a to v nadmořské výšce 800 na západě i nad nadmořské výšce 600 metrů budou přehánky sněhové. Teploty nic moc 7 až 12.
1: No, tak to počasí není úplně ideální. Podobně to vypadá i na D1. Pakliže míříte z Vyškova na Brno, tak u Slavkova je to zhruba 211. kilometr, tak tam nám začíná doprava trošičku houstnout, takže už teď v tuto chvíli takhle brzy po ránu ve 7:45 se tam malinko zdržíte.
0: Teď už dáme muziku. Jitka Vrbová, Řeka víno, a za chviličku někoho z vás budeme probouzet.
1: Tak přejeme pěkné ráno.

0: na Country Rádiu.
1: Za 10 bude 7, za 10 minut konkrétně. No a my tady máme další kulatiny, jo?
2: Ano, ta desítka se nám objevuje i v tom přání v rámci dnešního ranního probouzení, ale nejenom ta desítka, je tady i nějaká čtyřicítka, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Telefon nám zvoní.
1: No, to se nám Martin dneska pěkně zakulatí.
2: No, přesně tak, ano. A o Martina tady samozřejmě v prvé řadě jde. No, také o dceru a vnučku, takže nebudeme předbíhat, protože to všechno je součástí toho krásného přání, které dnes nějakým způsobem je aktuální, tedy toho 12. května.
1: Napsala nám ho Jarka.
2: Ano.
1: A Jarka by chtěla nechat probudit hned vlastně dva lidi ze svého okolí. Proto tady mluvíme o té čtyřicítce a desítce.
2: No, otázkou je, zdali se opravdu probudí, nebo jestli už nejsou zaneprázdnění nějakými jinými činnostmi, když jako desáté narozeniny to je mladá.
3: Ano.
2: Ano, výborně.
1: Dobré ráno, dobré Martine. Ráno. Moc vás zdravíme z Country Rádia, Katka s Vláďou. Tady na druhé straně tedy Martin, je to tak?
3: Ano, je to tak.
1: Tak prosím vás, my jsme strašně dlouho jako vám nechali vyzvánit ten telefon, protože my jsme vás chtěli prostě probudit, to se nám povedlo.
2: Ano.
1: A chtěli jsme vám popřát k vašim 40. narozeninám všechno nejlepší.
3: Tak to jste moc hodný.
2: No,
3: děkuju.
2: Počkejte, nejenom my, ale samozřejmě je tady podpis Jarka. Vás také zdraví a nejste v tom sám, protože nedávno se tady píše, měla také kulaté desáté narozeniny vaše dcera, v závorce moje milá vnučka Anička. Tak se to krásně sešlo.
3: Je to tak, babička je moc hodná.
2: Je určitě. A vybrala pro vás písničku od Mirka Černého Zatím, co ty spíš, která je prý šitá jako na míru.
1: Tak snad si hezky užijete, my vám tedy přejeme do vaší rodiny všechno nejlepší, ať se vám ty kulaté narozeniny pěkně vydaří, i ty vaše zejména. U Aničky se to povedlo?
3: Povedlo.
1: Super.
2: Mějte se moc krásně, všechny vás moc zdravíme a užijte si písničku. Hezký den.
3: Hezký den všem.
4: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. V Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
2: Probouzecí písnička Zatímco ty spíš, podání Mirka Černého. Pak, když i vy spíte, nenechte se rušit.
1: Pak, když spíte, tak nás asi neslyšíte.
2: Ano, tak tím pádem říct, nenechte se rušit, je zcela zbytečné, že jo, protože nás nikdo neposlouchá, ale vy, kteří jste vzhůru, vy jste, že se nám blíží 7 hodina ráno. No a po 7 nás čeká mimo jiné spousta parádní muziky.
1: A dneska už je poprvé Valda Matuška a Kamarádi táborových ohňů. Jen se přiznej, že ti scházím.
2: Hezké ráno.
0: Country počasí.
5: Dnes bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami. Nejvyšší teploty od 7 do 12, na jižní Moravě až do 14 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, buďte obezřetní a opatrní. Pražská policie totiž varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Lidem, kteří s podvodníky navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Podvodníci se totiž přes spolupracovníky snaží legalizovat peníze z trestné činnosti. Policie eviduje případ, kdy na takový inzerát s nabídkou brigády reagovalo asi 400 lidí. Za alarmující označují hasiči výsledky kontrol, které spustili v barech a restauracích v reakci na tragický požár v nočním klubu ve švýcarském středisku Crans-Montana. Zatím vyhodnotili asi jen šestinu z plánovaných zhruba 770 kontrol, přesto už zjistili přes 1200 nedostatků. Blíží se den otevřených dveří na letišti Náměšť.
2: Na den otevřených dveří na letišti Náměšť se 16. května chystají tisíce návštěvníků. Organizátoři proto připravili tři velké parkovací zóny a kyvadlovou dopravu. Lidé mohou dorazit i vlakem, autobusem nebo na kole. Každá parkovací zóna bude mít minimálně 4500 míst pro osobáky. Bude fungovat i služba, která řidiče navede na jednotlivá parkoviště. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Tip na výlet, tentokrát za jídlem, má pro nás Luboš Dvořák.
3: Oblíbený food festival plný vůní a exotických chutí bude v sobotu 23. května. Původně byl koncipován do prostoru městského stadionu, ale vzhledem k tomu, že nadstavba nejvyšší fotbalové soutěže pokračuje a ten den zavítají do Mladé Boleslavy Teplice, musela být akce přesunuta. Ve stejném rozsahu bude v parku na výstavišti. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě na hokej. Reprezentační brankář Dominik Pavlát se po dvou letech ve Finsku vrací do hokejové extraligy. Na Kladně vytvoří dvojici s Adamem Brýzgalou. Rytíři angažovali 26-letého golmana do nominace na nadcházející mistrovství světa ve Švýcarsku. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak se jdeme podívat na silnice. Jak to vypadá, a to v 7 hodin a 6 minut, si řekneme za chviličku, ale teď je potřeba říci, že v kalendáři máme 12. května a Pankrác slaví svůj svátek.
1: A v kalendáři, v tom mysliveckém, máme taky snímek motáka. Jo, teď si říkáte, jakého motáka? Není to Vláďa, když se kouknu jako podrobně, má taky dvě nohy, ale tenhle ten moták má i křídla. Vypadá jako poštolka, jo? Jestli vám ho mám malinko přiblížit, tak bych řekla, že je to taková poštolka, ale jmenuje se moták, chudák.
0: Ano, tak my jdeme na muziku a samozřejmě nejenom ta doprava, jak jsme naťukli, ale i informace o počasí se dovíte po dvou následných písničkách. Nové struny nás čekají právě teď a za chviličku také kapela Rangers.
1: Tak ještě jednou krásné úterý 12. května na Pankráce.
0: Patrika Kole, právě teď.

Ahoj, všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: No, připravte se na to, připravte se také na malinké zdržení na silnici 16, už jsme u dopravy. Na příjezdu do Mělníka Odslaného za kruhovým objezdem bouralo nákladní auto s osobním. Tvoří se zde v obou směrech krátké kolony. Tak ať jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem.
1: Posíláme vám nezmary a za chvilku i data v datech, to znamená historické události naším pohledem.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Podíváme se do roku 1743, protože tehdy byla Marie Terezie v Praze korunována českou královnou a byla to takzvaná korunovace na usmířenou. Jo? A víš, proč to, Vláďo, bylo? Proč byla jako na usmířenou?
2: Proč se rozhodla?

0: hádali předtím.
1: No, ona totiž měla napjaté vztahy mezi habsburskou panovnicí a českými stavy. No a tak vlastně, jako aby si ji usmířili, tak z ní udělali královnu. Prý?
0: Ano, tak to je docela dobrý. Já, když se budu usmířovat, doufám, že ze mě někdo udělá krále třeba.
1: Neudělá,
0: já vím, tak dobře. Tak v tom případě nemá cenu se pouštět do nějakých šarvátek, protože stejně k usmíření asi nedojde. Jak to vypadá s narozeninami? V roce 1820 se narodil český malíř, ilustrátor a grafik, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého romantismu, Josef Mánes.
1: Podíváme se do světa do roku 1907, tehdy se totiž narodila Katharine Hepburn, italská herecká ikona mezi americkými hvězdami filmu, televize a divadla. Byla známá nejen svým důvtipem, ale i svou novoanglickou vznešeností a osobní nezávislostí.
0: No, je potřeba říci, jak tam zazněla ta Itálie, že k Itálii měla velmi blízko, měla tam také kdysi dávno nějaké kořeny, co se týká svých partnerů a tak dále, takže ta Itálie určitě jí přisouzená je. Dostáváme se k úmrtí v České republice. V roce 1884 zemřel významný český hudební skladatel obdoby romantismu Bedřich Smetana.
1: No a v roce 1999 zemřela Valerie Kaplanová, česká filmová divadelní herečka. Proslavila se jako bába tutovka v televizní soutěži Tutovka. Pamatujete si?
0: Jasně, já si pamatuju teda. Tak, no a na tuty, respektive tutovka je to, že 7 hodin a 19 minut.
1: My si dáme kamarády Táborových ovňů. Za chvilku.

0: Tomáš Klus ve vysílání Country Rádia. Já si troufám tvrdit, Tkačenko, a to v 7 hodin a 24 minut, že obdivuju lidi, kteří se dokážou dožít opravdu vysokého věku. Nedávno to byla samozřejmě herečka, úžasná herečka, paní Jiřina Bohdalová, 95 let oslavila. Není to tak dlouho, ale pozor, o víkendu také slavil David Attenborough. Ten oslavil 100 a jedná se o jednoho snad nejvýznamnějších britských přírodovědců.
1: Určitě, on točí vlastně dokumenty po celém světě a i v tomto pokročilém věku, to není jako, že by před 20 lety skončil, on stále prostě jezdí po světě a ukazuje nám ty krásy, které my svým prostě konáním tak trošku jako ničíme a ukazuje nám vlastně, jak bychom s ním měli přestat a proč prostě ty důvody a ukazuje opravdu něco, co dosud nikdo neukázal. Takže si toho samozřejmě všímají i významné společnosti, třeba společnost Lego, což si myslím, že je moc hezký takový jako odkaz a vzkaz právě pro něj, protože on jak oslavil tu 100, tak jestli si vybavíte krabice Lego, tak na tom je vždycky napsáno, pro koho jsou určeny, jo? Pro děti třeba
0: od 2 do 6.
1: Do 3 let, nebo tam je 3+, nebo 7+, a potom tam jsou prostě takové ty stavebnice třeba, které jsou vhodné pro děti třeba od 4 do 99 let a tak. A ta 99 je právě zcela zásadní v tom, že oni, aby mu jako vzdali takový hold, tak oni to vlastně museli změnit. A na těch krabicích tím pádem dali třeba 4 až 100+. Rozumíš? Takže vlastně kvůli němu to jako změnili a je to vlastně jako uznání k narozeninám syra Davida Attenborougha a je tam vlastně přidaný ještě takový vzkaz ve všech těch krabicích. Aktualizováno pro vás, syre Davide. Což si myslím, že je teda jako fakt jako unikum a vypadá to nádherně na těch krabicích. Jestli prostě kupujete třeba pro svoje vnoučata nebo pro svoje děti ty krabice, tak víte, že tam je prostě vždycky až 99 a teď je tam ta 100+.
0: Ano, je to krásný, je to takové memento a dalo by se říci, že je to i možná trošku zavádějící pro budoucí generace, což je v pořádku a je fajn, že si tohle přírodovědce takhle cení.
1: Určitě. Oni píšou, že vlastně neexistuje limit věku pro ty, kteří si nikdy nepřestají hrát. A vlastně David Attenborough si hraje celý svůj život a zejména tady se zvířátky.
0: Tak my přejeme všechno nejúctyhodný věk. Je to prostě paráda.
1: Hlavně ve zdraví.
0: Ano, přesně. Další muzika. You're wrong.

0: Country rádiem na cestách.
1: Johnny Cash dospíval ve vysílání Country rádia v 7 hodin a 30 minut na chlup přesně a my se jdeme podívat za dopravou. Olomouc, Šternberg, Bzenec, Moravský Písek a nebo také Postoroprty, Louny. To jsou jedny z těch mnoha krátkodobějších výluk. Jak to vypadá na silnicích, začínáme na D1, kde došlo na 107,5 km ve směru na Brno k dopravní nehodě. Další dopravní nehoda, tak ta je pro změnu hlášená z Prahy 4 a to se stala na ulici 5. května. Havarovalo se také v Ústí nad Orlicí v ulici Moravské. Přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a po zprávách s Tomášem Adamcem se podíváme, co se nevešlo do toho včerejšího ranního otazníku. Zůstaňte s námi, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem.
2: Country rádio.
3: Polední menu Country rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
4: Oh, hurá! Konečně jsem se dovolal.
5: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
3: Polední menu Country rádia.
6: My vás posloucháme každý den právě v práci.
3: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country rádiu.
7: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího Westernového městečka a také velkolepá představení. Westernové-městečko.cz

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Pražská policie ví minimálně o 400 lidí, které si podvodníci najímali na brigády, aby testovali bankovní aplikace. Ve skutečnosti ale přes ně prali špinavé peníze. Podvedených přibývá. Před volbami Andrej Babiš slovně útočil na ukrajinské uprchlíky. Vláda pod jeho vedením ale teď vůči nim činí vstřícné kroky. Pokračuje se v udělování tzv. Zvláštních dlouhodobých pobytů, které loni zavedla předchozí vláda. Zájem o ně je velký, stejně jako loni. Zeleň v požárem zasažené části Národního parku České Švýcarsko se podle vědců obnoví ještě letos. Dokládají to výzkumem, který prováděli po požáru v parku z roku 2022. Na zhruba 100 hektarech teď hořelo několik dní. Hasiči místo opustili v pátek. Takové byly krátké zprávy. A jaké nás čeká počasí? Bude proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty 7 až 12 v Čechách, na jižní Moravě až 14 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Medicine man

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: V neděli jsme tu měli krásný svátek matek, ano, všichni jsme popřáli, nebo mnozí z nás popřáli svým maminkám, a od toho se odvíjalo i téma včerejšího ranního otazníku. A protože maminky to s námi vždycky myslí a myslí dobře, tak jsme se vás včera zeptali, jakou nejlepší radu jste dostali právě od svojí maminky.
2: Marcel napsal, moje maminka vždycky říkala, kdo stojí o cizí, přichází o svý.
1: To je na tom kus pravdy samozřejmě, ano, to znamená, že více se soustředíme na to, co je kolem nás, místo toho, abychom se soustředili na to, co má člověk doma.
2: Já bych to možná doplnila, kdo víc stojí o cizí, přichází
1: ano,
2: o svý.
1: Tak, napsal nám krásný příspěvek Jirka ze Slavkova. Ahoj děcka, no tak nejspíše žádnou, ale od tchýně, které říkám mámo, jsem dostala radu, tedy spíše prosbu, prosím tě, vydrž s ní. Myšlena její dcera. Hezký den, Jirka. No a pořád držím.
2: A co dostala ona? To by mě taky zajímalo. Víš, jak to bylo obráceně? Jestli taky dostala nějakou pěknou radu. Prosím tě, vydrž to s ním, to je prostě strašný. Já vím.
1: Ano.
2: Já vím prostě. No.
1: Pořád je tu slivovicu, že? Tak dále.
2: Tak Ivana psala, počkej, to poznáš sama, až budeš mít děti. Poznala jsem.
1: Aleš, krátké, ale výstižné, pí pivo. S Mírou v závorce velké M. Takže pokud si najde nějakého kamaráda, který se jmenuje Míra, tak má postaráno o to, že může jít a má alibi v podstatě na pivko.
2: Mm-hmm. Ivo napsal, když jsem odcházel v 15 na internát přes půl republiky, tak jsem dostal vzkaz, nejez v hospodách sekanou a vyvaruj se blondýnek kolotočového typu.
1: Jo, kteří donesou třeba té restauraci tu sekanou na ten stůl, že?
2: Proč ne sekanou? Jakože by tam mohlo být buchví, co?
1: No, přesně tak, no, asi to není zdravé.
2: Nebo,
1: ty jíš sekanou?

0: Mirek Hofman, skupina Greenhorn a jižní vítr, tak jižního větru se dnes asi nedočkáme, protože dnes bude přechodně čerstvý západní až severozápadní a bude mít rychlost 4 až 8 metrů za sekundu. K tomu všemu dnešní nejvyšší teploty maximálně 12, no a sněhu se dočkáme v nadmořských výškách 800 a mnohde i 600 metrů.
1: Já nechci.
0: Ne, já taky ne, no ale samozřejmě jsou tu tři zmrzlí, že jo, takže ale se to už neovlivníme.
1: Jako v květnu sníh už teda podle mě čekal málo kdo. Ne. No, uvidíme, jak to bude v nadcházejících dnech, snad budeme muset ještě vyndat nějakou zimní obuv.
0: Zklamu tě, ale nechci být i špatným prorokem.
1: Tak mě nesklamávej.
0: Dobře, tak bude to fajn.
1: D1 ve směru na Brno, 107,5 km, je tam havarované vozidlo, což by nebylo nic tak zásadního, to se tak občas na té D1 stává, zejména po ránu, ale pozor, je to v nepřehledné zatáčce za Větrným Jeníkovem, si tedy dávejte pozor. D1, Praha, Brno, 107,5 km.
0: Tak s Kačenkou jste se teď ocitli na cestě, no a na cestě se ocitneme i s Vabydaňkem, tedy konkrétně názvu té další písně.
1: No ale to, tam už žádné komplikace nečekají, ne. To si myslím, že bude ideální. Za chvilku taky naše krásná soutěž. Poznáte, kdo jsem?

0: poznáte, kdo jsem?
1: Za 9 minut bude 8 a než bude 8 hodina, tak my už budeme znát výherce naší soutěže Hadej, kdo jsem. Tak my se budeme opět ptát na 5 otázek, dostaneme 5 odpovědí, respektive vy je dostanete. A vy se pak můžete rozhodnout, jestli nám zavoláte nebo ano. Nezavoláte, nebo možná budete vědět a budete si říkat, tak schválně, mamko, jo? Jestli jsem to dneska uhod.
2: A teď se bude chtít samozřejmě prezentovat před mamkou v tom pozitivním slova
1: smyslu. A mamka řekne, a tak zavolej. A on říká, ale nezavolám. Prosím, děti, já se stejně nedovolám.
2: Prosím vás, určitě volejte, protože ve hře je deštník.
1: Přesně, zkoušejte to, a to není deštník jen tak ledajaký. Dneska se vám docela určitě může hodit, jo, i když vám přijde zítra, já myslím, že ani zítra nebude lepší počasí, tak můžete využít krásný deštník Country Rádia s naším logem a září, a ten myslím si prozáří tyhle ty trošku pochmurné dny. Ano. Tak dneska je před námi jeden člověk, jehož jméno budeme teď hádat. Tak se připravte, první otázka je tady. Kde je tvá rodná Horouda?
2: Jsem z Belgie, konkrétně z Bruselu. Sice malá země, ale snil jsem velké sny. A tam to vlastně všechno začalo.
1: Jaké bylo tvoje dětství?
2: Byl jsem spíš takový jako hubený kluk, ne nějaký přirozený bojovník. Musel jsem na sobě hodně pracovat a to už opravdu od začátku.
1: No a jak jsi na sobě pracoval?
2: No, pravdou je, že jsem nebyl nejsilnější, ale měl jsem obrovskou disciplínu. Karate mi dalo ten správný směr. Každý den jsem trénoval, i když ostatní šli ven, já kopal do vzduchu.
1: Co tě proslavilo? Bylo to karate?
2: No, akční filmy a bojové scény. Lidé si pamatovali kopy, pohyb, styl, ale určitě i můj vzhled. Byl jsem, a já to vlastně řeknu, opravdu fešák.
1: Ale prosím tě.
2: No, nejedno, ženské srdce zjihlo.
1: Ale prosím tě, takže jsi hollywoodská nebo evropská hvězda?
2: Hollywoodská, i když na začátku kariéry se to dá říct nedalo. Neměl jsem peníze, spal jsem třeba v autě, ale měl jsem pevnou vůli a hlavně víru. Když jsem dělal ten slavný kop před producentem, nebyla to náhoda, byl to moment, na který jsem se připravoval celý svůj život. Ten mi otevřel cestu ke slávě a mimořádně úspěšným filmům, například Krvavý sport.
1: No, tak schválně, koho dneska jsme hádali.
2: Ano, Country Radio, dobrý den, prosím, slumte si rádio.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, prosím, slumte si rádio, ať se neslyšíme dvakrát.
3: To rádio,
2: už jo. No.
1: Tak super, tak jsme rádi. Výborně. Tak povídejte vaše jméno a jméno toho, koho jsme hádali.
3: No, jméno, chcete i příjmení?
2: Ne, stačí křestní.
1: Takhle, vaše křestní, ale celé jméno toho, koho jsme hádali.
3: Tak já se jmenuji Štěpánka a řekla bych, že by to mohl být Jean-Claude Van Damme.
1: No tak to je samozřejmě správná
2: odpověď. My jsme tam slyšeli, jako ano, že to rádio někdo slumí. To byl, předpokládáme, manžel.
3: No,
2: ale radil
3: vám. Manžel řídí.
1: A
2: kdo to uhádl? Uhádl to manžel nebo vy?
3: Já jsem to uhodla.
2: Jo.
3: Ale manžel vytáhne číslo, potom si zastavila.
2: Jasně, takže taková, ano, krásně jste si to rozvrhli.
1: Dobře, a tak kdo je větší fanoušek Jean-Claude Van Damme? Vy nebo manžel? Řekněte, že
4: manželka.
3: No já jsem s ním nějaký filmy viděla, ne, že bych jako byla velká obdivovatelka, ale manžel asi s ním žádný film neviděl, takže nejspíš asi to budu já.
1: A tak to je jasný. Tak
2: přece třeba moje kolegyně Kačka žádný film neviděla, ale přitom ho miluje platonicky.
1: Ale
2: takže
1: já jsem viděla podle mě všechny a xkrát teda. Takže Jean-Claude Van Damme, bylo to dneska jednoduché?
3: No pro mě jo, protože... Já vím, že když vlastně za mladá mu říkali svali z Bruselu, tak
1: jo.
2: Dobře, my vám moc a moc gratulujeme, pozdravujte manžela, přejeme šťastnou cestu, my si dáme písničku a nezavěšujte nám telefon, ano?
1: Gratulujeme.
2: Dobře, gratulujeme.
1: Na slyšenou.
2: To bylo parádní, že?
1: No a bylo to za mě jednoduché.
2: Jo, určitě.

0: Mike Denver krátce před hodinou 8. Tak co nás čeká po 8? Samozřejmě muzika a nebudeme zůstávat pouze u muziky.
1: Tak z muziky tu bude tedy Texmeni a Vrátě vyskočil, ano. A docela určitě se také v příští hodině přiblížíme. Náš pořad Pod lupou, kdo tam tentokrát bude, dozvíte se od nás za chvilku.
0: Hezký poslech.
2: Country počasí.
3: Dnes bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami. Nejvyšší teploty od 7 do 12, na jižní Moravě až do 14 stupňů Celsia.
4: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
9: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio.
10: Písničky jsou šperkovnice, do kterých si ukládáme stovky vzpomínek.
11: Zítra se vrátí.
10: Vzpomínek, které se nám vybaví ve chvíli, kdy zaslechneme tu starou dobrou melodii.
12: Všude, kam se podívám, tam slyším její.
10: To je kouzlo písniček, které máme rádi.
12: Každé město jinou písní zní. Zvláštní znamení Woodcraft.
10: A taková kouzla umí Country Radio. Country Radio. Zprávy.
3: Hezký den. Zprávy začneme na téma zdraví. Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, významně snižují riziko opakování infarktu i mozkové mrtvice. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. O tématu diskutovali na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně, která trvá do dneška. Ještě dodám, že v Česku trpí nadváhou nebo obezitou téměř 2/3 dospělé populace. Češi mění nákupní chování. Co se potravin týče, do obchodu chodíme méně často, zhruba jen 2x týdně. Změnil se také sortiment, který kupujeme. Častěji přísáhneme po lokálním ovoci a zelenině. Lákadlem jsou pro nás stále slevy. Lidé dál podle letáků hledají, do jakého obchodu půjdou. Oblíbili jsme si ale i specializované obchody a farmářské trhy. Tak alespoň dopadl průzkum. V řepích mají strážníci plné ruce práce. Vysvětlení má Honza Navrátil.
13: Do boje s problémovými lidmi se vydali na sídlišti Hřepy. Podle zdejšího místostarosty Martina Benkoviče se do zdejší lokality přesunuli lidé, kteří dříve pobývali na Andělu. Pražská městská policie tu proto posílí své hlídky. Mimo jiné využije i strážníky z oddělení psovodů a jízdní hlídky na koních. Stejný problém řešili v Praze 4 a v Praze 12. Tady se zesílené hlídky strážníků osvědčily. Honza Navrátil, Praha.
3: Co bude s bazénem ve Zlíně, to zjistil kolega Savana.
14: Zlínský bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodli pro zásadnější zásah, výměnu keramického obkladu za bazénovou folii. Lidé by si v novém bazénu měli zaplavat už v červenci. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
2: Sport.
3: V rychlosti ještě pozvánka na dnešní fotbal. Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby se Sláví budou dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Aktuálně ztrácejí z druhé příčky na vedoucí Slávii 8 bodů. Šlágr na Letné začne ve 20 hodin. Končí ale zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country Rádio. Klidné rádio. Do neklidné doby.

Marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Teda, co bychom pro ty ženy neudělali, že jo? Tak ku příkladu, v Ráďa vyskočil s kapelou Texmeni. Zpíval o tom, že pro mou ženu ať svítí Baltimore. Tak co ty bys udělala pro svého partnera?
1: Jako teď?
0: No.
1: Teď já se on nic nepotřebuje. On je spokojený tak, jak
0: jasně,
1: je.
0: Jasně, přesně tak. Tak tím jsme vstoupili do další vysílací hodiny s Kačkou a s Vláďou. Čas je 8 hodin a 7 minut. Kdo dnes slaví, všichni dobře víme, už možná podle počasí, které tu prezentujeme od ranní hodin, že to je Pankrác. K tomuto jménu se dostaneme.
1: Tak to je samozřejmě tématem našeho popůl devátého takového oddělení,
0: ano,
1: bych řekla.
0: Tak,
1: my tady máme takové oddělení, které se jmenuje právě Dnešek v kalendáři, že říkej mu třeba rubrika a tam se dozvíte nejenom o pankrácích, ale i o takovém jednom speciálním jméně, které máme vepsané v dnešním krásném mysliveckém kalendáři.
0: To jsme řekli krásně unizono spolu. No a také nás čeká pořád Pod lupou s jednou velmi významnou osobností. Také nás čeká muzika Rosťa Fischer v nejbližších chvílích a píseň Rodeo.
1: No a bude tu i Petr Novák, Přátelství na Entou. Tak to je písnička, u které si můžete takhle pěkně krásně zapět. A je úplně jedno, jestli někdo vedle vás je normálně nahlas.

0: Kulicha nebo plavky? Jak to vidíš, Kačko, dnes s tím počasím? Co by si doporučila našim posluchačům za garderobu?
1: Já bych to zkombinovala, jo, protože by mělo vlastně dneska pršet a zároveň by měla být zima. Jo, tak můžete to takhle zkombinovat, ale rozhodně se dneska vyplatí vzít si třeba nějaký prší plášť nebo rozhodně jak pláštěnku, deštník country rádia ideálně, pokud ještě nemáte, klidně si ho zakupte v našem e-shopu, protože rozhodně s ním rozzáříte podle mě celou ulici.
0: Ano, máme takové mimo jiné krásně žluté, takže když bude sluníčková absence a bude zatažená obloha, tak vyrazíte s tím krásně žlutým deštníkem a všichni budou jinout a budou si říkat, to je krásná slečna a navíc vypadá jak slunce.
1: Ježiš, ale tato tady úplně rozsvítila tím deštníkem. Tak to dneska se vám docela určitě bude hodit. Teploty se aktuálně pohybují mezi 6 až 7 stupni Celsia a dneska nevystoupí víc než na 12.
0: No a co se vám bez pochyby může hodit, pak když jste na D7 a jedete z Chomutova do Prahy, tak informace o tom, že nastala komplikace před Slaným. Provoz zcela skolaboval, neprůjezdný kamion, zde spříčený kolona se tvoří už od Třebíze. Takže dávejte dobrý pozor a přejeme šťastnou cestu. A pokud se tomuto místu můžete vyhnout, tak se vyhněte.
1: Teď před námi Pavel Dobeš, dáme si jeho Pražce. Po těch Pražcích je to možná jako jistější cesta.
0: Určitě. No a pak pořád pod lupou.
2: Házím tornu na svý záda, před flašku a sumky. Navštívím dnes kamaráda z železniční průmky. Vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vaš

Šandy. Pozdravuj Vaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si Kšandy, pozdravuj Vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si Kšandy, pozdravuj Vaštovky a muzikoty hraj.

si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střebové, rádo svého chlapce posílá mu na vojnu. V železniční Pražce vždy tě jaro, zapni si kšandy.

0: si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Pod lupou.
2: Dnes by měl narozeniny Josef Mánes. Tak v podstatě jakoby v pouzkách máje, ano, že? Protože se narodil 12. května, ovšem roku 1820, takže je jasné, že už není mezi námi. Šlo o českého malíře, ilustrátora, grafika a jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého romantismu. Je považován za mistra české malby a krajinářství v období romantismu a realismu.
3: No a měl z koho čerpat, protože jeho otec byl proslulý malíř Antonín Mánes, profesor krajinomalby na Pražské malířské akademii. Jeho strýc Václav Mánes na téže škole učil figurální malbu. Josef od svých 15 let studoval na Pražské umělecké akademii. Následně odešel studovat na akademii do Mnichova. Později podnikl i několik studijních cest, mimo jiné do Drážďan, Polska či Slezska.
2: Jeho osobní život se poněkud zkomplikoval, a to v době, kdy už žil opět v Praze. Navázal totiž intimní vztah s Františkou Šťovíčkovou, která byla u Mánesů zaměstnána jako služka. V roce 1850 Františka otěhotněla, ale pod silným tlakem rodiny se Františky musel vzdát. Dceru Josefínu tak Františka vychovávala sama.
3: Mánesova tvorba vychází z romantismu. Byla inspirována studiem portrétní malby mnichovské, rodným prostředím starého města a pražského města a také životem venkovského lidu na Hané, který pro něj představoval ideál čistoty a lidství.
2: Památky na Josefa Mánesa, tak těch máme, myslím si, že v celé České republice celou řadu, ale zejména tady v Praze. Jde třeba o pomník s postavou stojícího malíře se štětcem a paletou. Je to v bronzu, autorem je Bohumil Kafka a stojí na Alšově nábřeží.
3: No a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na pamětní medaile ke stému výročí úmrtí, což bylo v roce 1971.
2: No a máme tady třeba i bankovku s podobiznou Josefa Mánesa a nebo nástěnou malbu v obecním domě. Mě v salonku.
3: No, aby toho nebylo málo, tak v Praze se třeba po něm jmenuje Mánesův most, spojuje Staré město a Malou stranu.
2: Nebo Mánesova stezka, což je pochod přes Beskydské vrchy, který spojuje místa Mánesova pobytu ve Slezsku.
3: Tolik pořad pod lupou, končí v 8 hodin 22 minut, teď už Lucka Vondráčková a Staní se svět.
2: Tak přejeme krásné dobré ráno, je úterý 12. května.

0: Country rádiem na cestách.
1: 8 hodin 28 minut a dopravu začínáme v Olomouci. Od minulého pátku, tedy 8. května do soboty 8. srpna je vyloučena tramvajová doprava v úseku Okresní soud Tržnice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Aksamitova a Lafayetova. Je v tomto termínu probíhá úprava kanalizační vpustí, tak se na to připravte a zvolte náhradní linku s označením U. Jak to vypadá na našich silnicích? Dopravní nehoda se stala v Turnově, ulice Bezručova, je tady napsáno, že se havarovalo. Další problém je hlášen z Plzně, konkrétně je to Plzeň 3 v ulici na Klatovské třídě. Došlo k dopravní kolizi. Tak my vám přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. Teď už počasí a zprávy s Tomášem Adamcem. Šťastnou cestu. Country Radio.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Starší rodinné domy v prvním čtvrtletí zdražily meziročně o 9% a mezičtvrtletně o 3%. Metr čtvereční se tak v průměru prodával za 45 tisíc korun. Snižování výdajů na obranu podporuje pouze 17% Čechů. Pro jejich zachování na 2% hrubého domácího produktu je 24% lidí. Dalších 27% dotázaných by preferovalo jejich růst na průměr Severoatlantické aliance, který byl loni 2,8 HDP. CHEP připravuje úpravy zimního stadionu. Za práci zaplatí asi 600 milionů korun. I proto jednotlivé opravy rozdělí do několika etap. V letošním roce bude hotová projektová dokumentace. Takové byly krátké zprávy. A jak je nás čeká počasí? Bude proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty 7 až 12 v Čechách, na jižní Moravě až 14 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska vidíme v kalendáři pankráce. Jo, tak toho možná uvidíme i někde po venku, pokud máte souseda
2: ucítíme.
1: Pankráce.
2: Ucítíme jako v Jemově na sobě, protože pankrác je jeden z těch tří ledů. Já se omlouvám všem sousedům, kteří se jmenují pankrác, takhle jsem to nemyslel. Pankrác jakože chladno.
1: Omlouvám se všem sousedům. Máte tak, taky souseda pankráce.
2: To je, jak jsem předběhl sám svoje myšlenky, vlastně verbální komunikace.
1: Tak otevřete okno. Hele, pankrác je venku.
2: Zavři okno, málo.
1: Dobře, ale teda. Tak, mužské křestní jméno Pankrát se vyskytuje jenom ojediněle. Jo? Pankráců moc není. Jeho původ je řecký, jméno bývá spojováno s řeckým jménem Pankrátios, což znamená víceboj nebo velký závod.
2: Tak pokud máte za svého souseda Pankráce, tak zdravíme a přejeme všechno nejlepší. Gema je další jméno, které má...
1: Se umíte.
2: Které má důvod dnešního dne oslavovat. Význam jména Gema je latinský a znamená drahokam.
1: Říká se jim také Gema, Gemka nebo Gemuška. Aha. Dneska také slaví Vsevolod, Všeboj a Všebor.
2: No a ten Vsevolod, to je velmi zvláštní, má slovanský původ a je složeno ze dvou částí. Vse, což znamená vše, nebo také celý. A dalo by se to také interpretovat jako vládce všeho, nebo ten, kdo vládne všemu. Kolik jich máme, není tady ani jeden.
1: Ani jeden.
2: Ne, tak
1: ale může být. Třeba příští rok uvidíme, jak to bude. Jo? Dneska musíme se podívat také do mysliveckého kalendáře, protože tady máme snímek motáka. Nevím, jak to s dneškem souvisí.
2: Tak vyfotili mě. To se jim povedlo.
1: Taký moták. Počkej, ty jsi říkal, že motáku se říkalo něčemu
2: ano,
1: na vojně.
2: Šifrovaná zpráva z vězení třeba, která odchází. No, poslal mi moták, kde jsem se dověděl důležité informace.
1: A dostal jsi někdy moták?
2: Ano, od jedné ze svých spolužaček na základní škole.
1: Ona byla ve vězení nebo ty?
2: Ne, ani jeden, ani druhý, ale byl to takový srolovaný papírek s textem miluji tě. Tam moták snese všechno.
1: Dobře, prosím vás, tak moták je to prostě ptáček, jo? Moták může být lecos, ale moták, ten konkrétní, který tady je u nás v mysliveckém kalendáři, tak je to takový prostě ptáček, který je hodně podobný...
2: Sokolovi.
1: No, je to prostě takový prostě poštolce. Jiný ptáček, je to takový, jak je to jako poštolka, ale vlastně oba jsou draví ptáci, ale laik si je často splete spíše než velikosti podle podoby, jo, ale motáka poznáte podle toho, právě, že se motá, jo, on má, když letí, tak má křídla do tvaru písmen a létá pomalu a jako je nízko nad zemí, ano. Jo, a kymácí se ze strany na stranu a proto se mu říká moták a nemusí vůbec letět žádné restaurace, Vladimír.
2: Na to jsou jiní experti. Mezi jinými také máme Mezinárodní den ošetřovatele. K tento den si připomínáme význam a důležitost tohoto povolání.
1: Ano, máme také Mezinárodní den profesionálních řidičů a ještě máme Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem.
2: No, tolik pohled do dnešního kalendáře. Čeká nás Raduza a Robert Křesťan, kteří zpívají o tom, že jsou dobrý lidi. A věřte, že mezi námi opravdu jsou.
1: Jo, a ty to ale teda moc nejsi. Ty jsi to dneska teda zavařil. S pankrácem nejdřív.
2: No, tak
1: jo.
2: Já jsem moták, no. Všechno zmotám.

0: A svou káru musí taky hnát. Jak to vypadalo na silnici, řekli jsme si kolem půl v rámci dopravy, ale vzhledem tomu, že nám nějaký ten čas uplynul, tak se určitě událo něco nového. Je tam nějaká novinka, Kačko?
1: Na D1 ve směru Vyškov Praha za Rousínovem na 216. kilometru začínají kolony. To zejména tady pro kamiony od asi 212. kilometru, potom pro osobní automobily. Tak dávejte pozor, nebo takhle pozor. Jako pokud už tam jste, tak už si nic neuděláte, ale jenom počítejte s tím, že to zdržení bude asi velké.
0: Možná si dejte pozor na pevné nervy, které určitě budete potřebovat. No a nejenom pevné nervy, ale samozřejmě i teplejší oblečení bude nutné v rámci dnešního dne, kdy svátek slaví Pankrác, protože teploty dosáhnou maxima od 7 do 12 stupňů. No a v nadmořských výškách na kolem 800, někdy i na 600 metrů se můžeme dočkat i sněžení.
1: No ale někde už sněžilo.
0: Někde už sněžilo.
1: Někde už po ránu sněžilo.
0: Tak to je bomba. Nic, jdeme na muziku Faith Hill, no a za chviličku můžete vytočit naše telefonní číslo 210 323 333, protože tu budeme zpívat, respektive někdo z nás, kdo se dovolá jako první a bude mít odvahu.
1: Ano, bude tady soutěž, která se jmenuje Dospíváš to?
0: Hezké ráno.

0: Dospíváš to?
1: Jsme připraveni říci, že to dospíváte. Tak na lince už je Jindra, který by to měl umět dospívat, písničku, která nás čeká. Jindro, jste připraven?
2: Jak se dá?
3: No dobře, kdo je připraven, není zaskočen.
1: Tak probíhala nějaká příprava, nějaké rozespívání?
2: No, jistě.
1: Probírání se slovníkem třeba.
3: Jo, výborně. Tak jdeme na písničku. Pustíme kousek ukázky, Jindro, a vy potom pokračujte dál, co hrdlo ráčí a co paměť v rámci textace sahá. Můžeme na to?
2: Jdeme.
4: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
2: Tu růži, co jsem vystřelil, jsem ti dal do tvých vlasů.
3: No, dobře, no, dobře.
1: Tak my jsme mysleli, že tohle písničko teda všichni znají. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, dala si jí do vlasů, kde ladívám tě já.
3: Ne, dobrý, Jindro, super, bezvadný, gratulujeme. Triko Country Rádia je v podstatě tvoje. Tak, Brontosavři, růže z papíru, teď si tuhletu písničku pustíme krásně.
2: Díky,
3: od začátku,
2: díky Vláďu a Kačko, zdravím.
3: Taky.
1: Hezké ráno přejeme, ahoj,
3: ano,
1: gratulujeme.
2: Ahoj.

skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

černou mou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat.

tři míle mi zbývaj k Marie. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Podíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: krásná vzpomínka na rok 1967, kdy Jiří Grossman naspíval písničku Blizzard. No, my se posouváme v čase, protože si řekneme, co nás čeká v našem vysílání Country Rádia po deváté.
1: Pavel Bobek, bude tady i Kenny Rogers a bude tady taky Úterý v tandemu, a proto tyhle dvě písně, které budou znít tak trochu stejně.
0: Mm-hmm. Ano, je to Úterý v tandemu jako vyšité.
2: Country počasí.
3: Dnes bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami. Nejvyšší teploty od 7 do 12, na jižní Moravě až do 14 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Česká školní inspekce v posledních letech zaznamenává enormní nárůst stížností. Od září se na ní obrátili rodiče téměř v 15 případech a inspektoři očekávají, že číslo ještě poroste. Za konflikty a neshodami podle úředníků stojí často mimo jiné třeba špatná komunikace. Seniorům v Mělníku strážníci vysvětlovali, jak nenaletět kyberpodvodníkům. Vydávají se za bankéře, policisty nebo dokonce rodinné příslušníky. I když se triky podvodníků mění, obrana proti nim zůstává stejná. Být ostražitý a nikomu nepředávat osobní údaje a už vůbec ne PIN kódy. Teď jeden nepříliš lichotivý průzkum. Každý čtvrtý mladistvý je závislý na nikotinových výrobcích. Zatímco ve Velké Británii nově platí pro všechny narozené po roce 2008 doživotní zákaz kupování cigaret a jejich alternativ, u nás se tak přísná regulace nechystá. Ministr Boris Šťastný ale chce přesvědčit pojišťovny, aby více investovali do prevence a osvětových kampaní. Vypadá to, že topná sezóna ještě nekončí.
2: Na Brněnsku se ještě stále topí a asi to nějakou dobu potrvá. Chladnější začátek roku zvýšil také spotřebu tepla napříč Jihomoravským krajem. Teplárny zatím sezonu tedy neukončily a očekávají, že dodávky potrvají minimálně do poloviny května. Jihomoravské teplárny dodaly letos více tepla než v loňské sezóně. Luděk, Savana, Urbánek, Brno.
1: Tyršovo koupaliště v Rakovníku je po odbahnění připravené na sezónu. Cílem úprav za 5 milionů korun je zlepšení kvality vody. Tady je starosta Rakovníka Luděk Štíbr.
3: Tak celkem napuštěný byl problém, že jsme vlastně na to místo, kam jsme urážili to bahno, tak jsme tam museli udělat větší bariéry, aby se to tam vůbec vešlo, protože ta skutečnost byla trošku větší než ten odhad, jo? Takže toho bahna bylo hodně, ale už je to hotový a snad ta sezóna není nějak ohrožená.
0: Sport.
1: Fotbalové Slavii za nedohrané sobotní pražské derby se Spartou kvůli řádění fanoušků a napadení několika hráčů soupeře odečet bodů nehrozí. V paragrafech, podle kterých disciplinární komise Ligové fotbalové asociace celý incident posuzuje, takový trest není. A ještě dodám, že verdikt by měl padnout na dnešním mimořádném zasedání. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý v tandemu.
4: Mám naději, že uslyšíš mě.

krát. Poru nechtěj mi lásku brát.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí. Country Radio. You've painted up your lips and rose.

0: take your love to town.
1: O ruby, nechtěj mi lásku brát. Tak to byla ta originální verze písničky, kterou vy dobře znáte, jako myslím si, že od začátku do konce s českými slovy, ale tohle to byl originál, o který se postaral Kenny Rogers. No, začíná nám úterý v tandemu.
2: Ano, ten cover právě, jak si krásně zpívala, nebo zpívali jsme tady spolu, to byl Pavel Bobek, název písně už si zmínila. Je tu úterý v tandemu, čeká nás dvakrát za sebou Věra Martinová. Nejprve písnička Dopis a pak z knihy Vázané ovčí kůží.
1: No to nebude všechno, teď už všechny písničky budou vlastně zdublované, nebo respektive interpreti, kteří vám budou zpívat a hrát v našem vysílání, protože je tady úterý v tandemu a tak, jak jste zvyklí, tak budeme hezky pokračovat po té ano. 9. hodině.
2: A to není zdaleka všechno, i dnes si řekneme téma dnešního ranního otazníku, ale to až po avizované Věře Martinové.
1: No už teď se ale můžete připravit na nějakou záludnou otázku.
3: Čekám dopis z velký dálky. Poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, ty jsi napsal půl strán.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Jak už jste možná naši milí posluchači zaznamenali v našem vysílání, tak jsme se podívali do kalendáře a mimo jiné jsme zjistili, že dnes je Mezinárodní den profesionálních řidičů. No a samozřejmě my se podíváme na silnice. To znamená nikoli v rámci dopravy, která tu dnes během rána a dopoledne byla mnohokrát, tedy jste zjistili, jak to na silnicích vypadá, ale v souvislosti s dnešním ranním otazníkem. A všichni dobře víme, že nejenom profesionální řidiči mají opravdu tvrdý chléb, jak zpívá Ladislav Vodička v jedné ze svých písní.
2: Já myslím, že tvrdý chléb mají zejména všichni, kteří míří hnedka po ránu automobilem třeba do nějakých metropolí, do Brna, do Ostravy, do Plzně, do takových těch větších měst, protože ty příjezdy prostě těch automobilů, tak to teda jako bývá vždycky docela peklo a já si vždycky říkám, ježiš, my to máme vlastně strašně super, protože my s Vláďou vlastně mineme tuhle tu největší špičku. My si se musíme jako brzy stávat, ale zase mineme tuhle tu prostě šílenou jako...
1: Ano,
2: Strapáci, no. Která opravdu čeká každého

0: řidiče, který takhle míří. Takže my zdravíme všechny řidiče, kteří nás teďka aktuálně poslouchají, nebo kteří za chvíli třeba za volantem budou. Dneska ta otázka bude směřovat přímo na vás. Jo? Bude to takzvaně, řekla bych, na solar, budeme mířit. Jo? A my budeme chtít, abyste se sami ohodnotili, abyste nám řekli, jací vy jste řidiči.
1: Ano, jací jste řidiči a potažmo takový jako podtext, jestli kdybyste měli dělat znovu řidičské oprávnění, jestli byste si na něj troufli a jestli byste ho dnes při těch přísnějších kritériích získali. Já ne, Ježiši, já se hlavně, přiznám.
0: Ježiši, to neříkej, ale Vladimíre, protože teď tady bude dole stát policie a bude říkat, takže my si vás teďka vyzkoušíme, takže co je tady ta značka, takhle, ano. Jo, ten trojúhelník takhle s tím červeným okrajem, jo, tak vy nevíte.
1: Se převleču za ženou a mám jistá ráno.
0: Dej přednost jízdě.
1: Ano, tak, takže my se těšíme na vaše odpovědi ještě jednou. Jací jste řidiči, nebo jaký jste vy, či vy konkrétní řidič, řidička a udělali byste dnes dopravní zkoušky?
0: Tak to je samozřejmě už jenom taková jakoby pod čarou, jo, otázka na to nemusíte odpovídat, abyste náhodou o něco nepřišli.
1: Tak, teď už dvakrát Hank Williams Junior ve vysílání Country Rádia.
0: Hezké dopoledne.

0: Hey everybody, here's to the old school.
1: Úterý v tandemu. Jeden hit a jedna píseň, na kterou jste již možná zapomněli. Samozřejmě od jedné kapely. Tandem.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak jak to vypadá s krátkodobějšími vlakovými výlukami do pátku, tedy do 15. května se nesvezete na trase Bříza obec Roudnice nad Labem, do čtvrtka Bechyně Tábor, no a do 22. května Olomouc Šternberg. Co nám nabízí silnice, máme tu spoustu komplikací, tak alespoň některé z nich. V ulici Univerzitní se havarovalo, což je Plzeň, další dopravní nehoda je hlášená Brna jih, je to D2 na 8. kilometru ve směru na Brno a ještě se havaroval v ulici Vyskařské, což je na Praze 6. Přejeme šťastnou cestu s Country rádiem.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak se jdeme podívat na vás, milí řidiči. Jestli pak se držíte toho volantu, jestli ukazujete tou směrovkou tehdy, kdy máte, no ne na poslední chvíli, anebo já jsem zapomněl.
2: Vyhodit blinkr?
1: No, vyhodit blinkr.
2: Jednou nešel vyhodit doleva, tak jsem musel stáhnout okýnko a vystrčil jsem ruku a ukazoval jsem rukou.
1: Ukazoval si rukou.
2: A naproti mě jelo nějaké auto, na zadním sedadle seděla malá holčička a takhle mi tleskala.
1: Jo.
2: No, bylo to roztomilé. Od té doby jsem se rozhodl, že nebudu používat blinkry. Akorát na té pravé straně, když jsem na místě řidiče, to bude asi složitější, to mi možná pohlazou jenom prsty.
1: No, tak to musíš dát koště, víš? A vždycky takhle jako vystrčit doprava, vždycky koště.
2: Ano, ano, to mi připomnělo tak mistra Bína, že? Jak jel na tom křesle na tom autě a ukazoval těma rukama.
1: No, vidíš, takhle to můžeš taky udělat. Tak až uvidíte něco podobného, tak to je Vladimír Vlach. Ano?
2: My se vás dnes ptáme, jací jste řidiči. Samozřejmě těch řidičů máme celou řadu, sváteční, profesionální, amatérští, příležitostní.
1: S kloboukem,
2: anebo s donucení. Že? To jsou také takové případy, že kolikrát máma řekne, pojď a jdeme tady k mojí mamince.
1: Já nechci.
2: Přesně, tak. No a jací jste řidiči, na to nám nejenom píšete, ale samozřejmě i telefonujete.
1: No, tak přišel nám sem, co, nějaký telefonát?
2: Jo, přišel, volal Pepa z Vysočiny a ten jako ve skrytu toho textu vlastně z něj vylezlo, že je řidič dobrý a já před ním smekám, protože za 50 let, jak říkal, co má řidičský průkaz, jezdí bezpečně. Tam, kde to může rozjet, tak to pěkně rozpálí, ale vždycky si samozřejmě dává dobrý pozor. A za těch 50 let měl jednu jedinou menší kolizi s nějakým nákladním vozem, ale jenom taková jako malá otřeninka. Takže pak, když patříte i vy do toho ranku jako Pepa z Vysočiny, tak je to strašně příjemné.
1: Tak on jel tankem, že jo? Tam byla jenom, na něm jenom to malá odřeninka.
2: O tom neříkal vůbec nic.
1: To tak ano, jako představuju.
2: Jasně.
1: Zdeňka napsala, jsem hodně akční řidička, ale jenom jako spolujezdec. Když je potřeba, tak brzdím a syčím u toho. Když je třeba přidat, tak jakoby šlapu na plyn a tak. Řidiče, jak jsem dělala ve svých 42 letech, takže to už je dávno. Řídila jsem asi třikrát a víc ne. Děsím se aut kolem sebe. Jo, tak takový jsou nejlepší právě, který ti prostě raději. A teď, nechceš tam dát tu trojku?
2: Jako, no a
1: přeřeď si.
2: Pozor, od toho se odvíjí další příspěvek, který poslala Iveta. A ten bych zvolil jako vítězný. A Iveta píše, neskutečně ráda řídím. Od svých 18 let mám řidičák, což je nějakých 35 let, ale vždycky se děsím, když vedle mě sedí můj manžel. Nedovedete si představit, jaké má průpovídky a připomínky, i když ví, že já řídím dobře, ale nikdy si neodpustí takové ty hlášky. Být s tebou, tak si podřadím. Být s tebou, tak si přeřadím. Být s tebou, držím se víc vpravo. Být s tebou, a já mu na to vždycky řeknu, víš co, být s tebou, tak si sednu za ten volant a říct si sám. No a od té doby se mi prostě, kdykoliv jedu s ním, nechce prostě řídit.
1: Jo, ale tomu rozumím, když prostě někdo má prostě potřebu a nemůže to vydržet. Takhle, když jedeš s někým, komu to jako fakt nejde a jede takový třeba brzda plyn a teď ty prostě na každé té křižovatce jako vždycky si málem rozrazíš hlavu o okno, tak to samozřejmě jako chápu, jo, ale někdy ty rady jsou teda jako nevyžádané a to se ti pak jako skutečně nechce řídit.
2: No, my vás poprosíme, abyste se nám ozvala, protože tento příspěvek je nejenom poučný, ale samozřejmě do jisté míry i vtipný. Všichni to nějakým způsobem prožíváme. Ale ať už řídíte jakkoliv, kdekoliv, tak věříme, že řídíte všichni dobře a hlavně na sebe na těch silnicích. Dneska je to velmi přecpané, nejenom dnes, ale v současné době na sebe dávejte dobrý pozor.
1: Určitě opatrujte se, jezděte opatrně, bezpečně, ideálně s Country Rádiem, protože my tady vždycky o půl pro vás máme dopravní servis, ten nejčerstvější.
2: No a také nálepky. Jedu v klidu s Country Rádiem.
1: O tu si klidně můžete napsat.

nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledový.

0: No a nám se nezadržitelně blíží 10. hodina a po 10. kolega Milan Šmit, a to není zdaleka všechno.
1: Pokračujeme v úterý v tandemech. Máme tady Karla Zicha a Alana Mikuška a taky originální verzi písničky Black and White. Tak si hezky užijte a vlastně přejeme celé krásné úterý.
0: Hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnes bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehaňkami. Nejvyšší teploty od 7 do 12, na jižní Moravě až do 14 stupňů Celsia.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Vřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: Pozvou vás do dávek.
2: Severní vítr je krutý.
1: Vrátí vás do mládí.
3: U stánku na levnou krásu postávaj a smějou.
1: Přinesou lásku.
4: Mám vás strašně rád.
1: České písničky.
5: Odhazuji dál.
1: Na Country Rádiu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, buďte obezřetní a opatrní. Pražská policie totiž varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Lidem, kteří s podvodníky navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Podvodníci se totiž přes spolupracovníky snaží legalizovat peníze z trestné činnosti. Policie eviduje případ, kdy na takový inzerát s nabídkou brigády reagovalo asi 400 lidí. Za alarmující označují hasiči výsledky kontrol, které spustili v barech a restauracích v reakci na tragický požár v nočním klubu ve švýcarském středisku Crans-Montana. Zatím vyhodnotili asi jen šestinu z plánovaných zhruba 770 kontrol, přesto už zjistili přes 1200 nedostatků. Blíží se den otevřených dveří na letišti Náměšť.
2: Na den otevřených dveří na letišti Náměšť se 16. května chystají tisíce návštěvníků. Organizátoři proto připravili tři velké parkovací zóny a kyvadlovou dopravu. Lidé mohou dorazit i vlakem, autobusem nebo na kole. Každá parkovací zóna bude mít minimálně 4500 míst pro osobáky. Bude fungovat i služba, která řidiče navede na jednotlivá parkoviště. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Tip na výlet, tentokrát za jídlem, má pro nás Luboš Dvořák.
3: Oblíbený food festival plný vůní a exotických chutí bude v sobotu 23. května. Původně byl koncipován do prostoru městského stadionu, ale vzhledem k tomu, že nadstavba nejvyšší fotbalové soutěže pokračuje a ten den zavítají do Mladé Boleslavy Teplice, musela být akce přesunuta. Ve stejném rozsahu bude v parku na výstavišti. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě na hokej. Reprezentační brankář Dominik Pavlát se po dvou letech ve Finsku vrací do hokejové extraligy. Nakladně vytvoří dvojici s Adamem Brýzgalou. Rytíři angažovali 26-letého golmana do nominace na nadcházející mistrovství světa ve Švýcarsku. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý.

Přeji vám krásné úterní dopoledne s datem 12. května. Posloucháte Úterý v tandemu a s vámi je Milan Schmidt, za námi Karel Zich, Alan Mikušek a také Highwayman. Tahle ta píseň v obou podobách je naprosto skvělá. Ono skvělé muziky je opravdu hodně. Na hezký koncert vás pozvu třeba v kukátku Country Rádia za chvíli, ale také vám během této hodiny nabídneme hned dvojmo několik vašich oblíbených interpretů, jako je třeba Petr Spálený, nebo třeba Honza Vyčítal, a nebo třeba Michal Tučný. Tak hezký den a příjemný poslech vám přeji.

0: Rokem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na skvělý koncert a na telefonu je paní Jitka Bláhová. Já vás tímto zdravím, Jitko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak vy nás pozvete, jak je u vás zvykem, na krásný koncert, takže povídejte, kdy kam můžeme vyrazit a na co?
2: Ráda bych všechny pozvala na jedno z nejkrásnějších míst v Praze, na Pražský Vyšehrad, konkrétně na jeho letní scénu, kde proběhne 28. května koncert skupiny Razam a zpěvačky Ivy Marešové. Tato akce bude jako jeden z prvních open air koncertů v Praze, který jsme pojali nejenom jako takovou oslavu jara, ale také jako přátelské setkání, na kterém si můžete užít skvělou muziku, můžete si dát sklenku dobrého vína a potkat se všemi členy skupiny Razam. Takže budete-li mít čas a chuť, přijďte si to s námi užít 28.5. od 7 hodin na letní scéně Vyšehrad. Vstupenky lze zakoupit na SMS ticket. Takže skupina Razam, Iva Marešová, moc se na vás těšíme.
1: Jitko, moc děkujeme za pozvánku, budeme držet palce, ať vyjde počasí, to bude asi hodně důležité, no a potom taky plný dům, jestli se to dá takhle říci v případě letního amfiteátru, ale ať se prostě všechno vydaří. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.
2: Moc děkuju.
1: Není vůbec zač. Naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na pár dopravních informací, tak jako vždy začneme třeba na polodenních výlukách. Bříza obec Roudnice nad Labem, Postoloprty Louny, Planá u Mariánských lázní Tachov, Bechyně Tábor, Olomouc Šternberg, Bzenec, Moravský Písek. To jsou polodenní výluky a teď se pojďme podívat na to, co nám hlásí dálnice mezi 10. a 11. hodinou. Takže D1, nájezd na Ostravu, exit 194, došlo k dopravní nehodě. Počítejte se nějakým zdržením, je tam úklid vozovky v tuto chvíli. Máme problém i na 107. kilometru D1 ve směru na Brno. I tady byla havárie, nákladní auto nabouralo do svodidel. I tady počítejte s tím, že v odstavném pruhu se to bude řešit a raději zvolněte a objíždějte celou událost opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

vzácnosti, když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci a tulačky, ale i ostatní posluchači skvělého Country Rádia, přeji vám pěkný dobrý den. Dnes zamíříme na výlet do muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, tedy ve Zlínském kraji. To bylo založeno v roce 1898 s názvem Jubilejní krajinské muzeum se zaměřením na regionální historii. Sídlilo v historických budovách opevnění města pocházejících ze 14. až 16. století. Časem se tam ale vyvinulo oddělení Komenianum, které shromažďovalo díla Jana Amose Komenského. Muzeum tak nyní podrobně dokumentuje život a tvorbu tohoto slavného místního rodáka i historii a tradice Uherskobrodska. Nyní dominující stálá výstava Komenský lidstvo je tak doplněna o expozici regionální historie a etnografie. Mimo tyto výstavy muzeum spravuje expozici Pamětní síň doktora Václava Hraběte z Kounic na Panském domě v Uherském Brodě a etnografickou expozici Rolnický dům a hospodářství ve Vlčnově. Zájemci mají rovněž možnost navštívit řadu krátkodobých tematických výstav připravovaných podle ročního výstavního plánu. Součástí muzea je rovněž obsáhlá knihovna s významnou regionální a komeniologickou literaturou. Úkolem muzea je soustředovat dokumenty o životě a díle Jana Amose Komenského a umělecká díla všech oborů, mající vztah k činnosti této velké osobnosti. U příležitosti 430. výročí od narození Komenského tam byla nově otevřena stálá expozice Na jevišti světa, věnovaná dílu a odkazu tohoto velikána. Rozsah působnosti muzea pokrývá území celé České republiky a muzeum i úzce spolupracuje se zařízeními obdobného charakteru v zahraničí. Příkladem může být těsná vazba s muzeem Comenius v Nardenu v Nizozemsku. Muzeum rovněž v minulosti obdrželo několik významných ocenění. Na prohlídku všech expozic si tam rezervujte zhruba tak 2 hodiny. Další informace o muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě hledejte například na webu kudyznudy.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Je úterý a tenhle den je v každém týdnu jedinečný a ojedinělý, protože v úterý je vždy úterý v tandemu, to znamená, že hrajeme většinou dvě písně od jednoho interpreta a také covery a originály. Jsou ovšem věci, které se nemění a nemění se ani pro dnešní den možnost soutěžit s námi a vyhrát 4 VIP vstupenky do Westernového městečka Boskovice. Ještě do konce týdne soutěžíme s tímto partnerem a máme pro vás takové doporučení. Vyrazte o prázdninách na Divoký západ, prožijte léto plné pohody a zážitku pro holky a kluky všech generací a užijte si program Boskovického Westernového městečka. Co to vlastně je a co na vás čeká? Tak o poslední červnové sobotě 2 koncerty Western Symphony, na kterých zazní melodie ze slavných filmových westernů, tedy melodie, které tady u nás máme moc rádi. Z hrdiny westernu se setkáte v živých scénách. Milovníci májovek se mohou vypravit s náčelníkem Apačů Vinnetouem a Old Shatterhandem hledat poklad na Stříbrném jezeře. Kromě 22 repríz této inscenace se připravuje také 18 nočních show Kuň pátý element, což je dechberoucí mystický příběh. Denně se bude hrát i oblíbené představení Geronimo o slavném apačském náčelníkovi. Ve scénkách na hlavní třídě se pak potkáte s indiány, kovboji i se spisovatelem Karlem Májem, naučíte se házet tomahavkem, střílet z koltů, rýžovat zlato a vydáte se na indiánskou stezku. Uvidíte ptačí dravce i zbrusunovou minizol a k tomu si můžete dopřát hodně jídla i pití podle vaší chuti. Takže vás zdraví Westernové městečko Boskovice a těší se na vás a zve vás, abyste se přijeli podívat. No a máte to jednodušší, pokud posloucháte Country Radio, protože i dnes v poledním menu budeme soutěžit o vstupenky nejen na poklad na Stříbrném jezeře, ale o vstupenky VIP do tedy Westernového městečka Boskovicích a vyhrajete hned 4. Celková hodnota je téměř 5 000 korun, takže nezapomeňte poslouchat. V poledním menu bude opět tato možnost pro někoho z vás.
1: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý Divoký západ? Vyhrajte VIP vouchery za téměř 5 000 korun do Westernového městečka v Boskovicích a užijte si westernové-městečko.cz.
2: Country počasí.
3: Dnes bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehaňkami. Nejvyšší teploty od 7 do 12, na jižní Moravě až do 14 stupňů Celsia.
4: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
7: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
8: Radio. Lásko má, mám tu víno z voných chrén.
9: To bylo furt ťuťuňuňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
8: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
9: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
2: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
9: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník. Ale takhle...
2: Zůstanu sám.
9: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy.

0: 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Jen tak country. Středa 13. května od 20 hodin. Restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. O den později, tedy ve čtvrtek 14. května od 19 hodin, tady vystoupí skupina Kožený hrdla. Můžete se těšit na dvojkoncert Ivo Jahelky a Miroslava Palečka ve čtvrtek 14. května od 19 hodin ve Znojmě v klubu Harvard. No a když Jahelka a Paleček, tak pohoda, humor a zábava. 38. ročník Ražického Pražce se koná od pátku 15. do neděle 17. května v přírodním amfiteátru Ražice u Písku. Zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gledly SV a 20 dalších. A pozor, stanování i karavany opět zdarma. Tolik pozvánky, podrobnější informace na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio.

Skvělá muzika, Hank's Now, I'm Moving On, a předtím jsme měli tedy cover Já jedu dál, Vítek Tučný a Greenhorni, nebo Zelenáči, jak chcete. Každopádně teď začala poslední dopolední hodinka touto skvělou muzikou a dál už budete poslouchat dvě písně od jednoho interpreta. Robert Křesťan připraven, Emmylou Harris a také Don Williams, také Pavel Dobeš a nepotřeba Věra Martinová. A kromě toho i pozvánka na hezké koncerty s naším kamarádem Jindrou Kejakem. No a soutěžit se asi bude i v této hodině, a to nejen tedy o VIP vstupenky do Westernového městečka, ale máme tady i soutěž o účast na natáčení takového zábavného pořadu, který dobře znáte z televize Prima. Ten pořad se jmenuje Partička, no a pokud byste chtěli být u toho, tak v této hodině bych rád prosoutěžil dvě vstupenky na natáčení tohoto pořadu na 16. května, to znamená na tuto sobotu. Tak koukněte, jestli máte v sobotu už nějaký program, a pokud ne, tak možná strávit večer při natáčení v televizi Prima, proč ne, bude to určitě zábavné a veselé, můžete si udělat hezký večer ještě s někým, protože vstupenky jsou dvě. Takže okolo 40. minuty předpokládám, že bychom mohli soutěž spustit. Teď si dáme Roberta Křesťana a opravdu skvělou, skvělou věc, jmenuje se Čím dál tíž se dýchá, ale tím čím dál líp se poslouchá.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko Country Rádia, které je zároveň i pozvánkou na parádní muziku, protože na telefonu je náš kamarád Jindra Keják. Jindro, zdravím tě, ahoj.
2: Zdravím tě a všechny posluchače Country Rádia taky zdravím.
1: Jindro, ty se chystáš pomalu jistě také na parník Country Rádia. Já jsem koukal, že ještě nějaká volná vstupenka je, takže možná je to i výzva pro naše posluchače, aby ještě lístky koupili a společně s tebou se setkali na palubě lodi Král Jiří, takže je pozvi.
2: No samozřejmě velice rád, ještě k tomu ty to budeš moderovat, tak se velice těším. Ano. No a já tam jedu 13. května, tam jedu teďka do Poděbrad, takže ještě, jak si říkal, je tam něco volného, takže strašně bych chtěl všechny pozvat. No a krom toho, mimo toho 13. května, což je velice krásná akce na lodi, tak krom toho 13. května ještě hraju 16. května v České Kamenici, to je pivovarská sladovna, a 30. května ještě hraju v Chomutově v Admirálu na zahrádce, což je bývalý Merkur. A všude tam se mnou bude ještě vystupovat jako bonus, vlastně letošní finalista Porty, jakože v finále Porty, co je, tak Marty Johnson se mnou bude vystupovat na všech těch akcích.
1: Jasně, takže máme se na co těšit.
2: No jasně, on bude v Hrdnicích, tam bude na finále, a takže vlastně možná budoucího hvězdu tam se mnou.
1: Jasně, tak díky za pozvánku, těšíme se na vás, chlapi, na tebe i na Martyho. Opakuju jenom pro naše posluchače, na parníku 13. a jinak...
2: 16. Česká Kamenice a 30. v Chomutově v Admirálu. Všecko je to v květnu a všude bude Jindra Keják a Marty Johnson.
1: Jindro, díky za pozvánku, těším se, měj se, ahoj.
2: Ty taky, já děkuju, ahoj.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka.

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ti odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na kuláž do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfilem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila. Z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lian, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaidu do Sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z Koloreda, když se doma sehnat nedá. Tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispěl,

0: zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad Spacenem.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Tak pojďme se podívat zase na nějaké dopravní informace a máme tady zprávy z kolejí, tak jako vždycky. Sice stále ještě platí výluka na trati 012 Bečváry, Pečky, Bošice, Kouřim, v úseku Plaňany, Kouřim se řeší to, že tam déšť, respektive tedy záplavy poškodily trať a je tam provoz přerušen. V úseku Pečky, Plaňany, Bošice a zpět budou cestující přepraveni vlakem. Ve stanici Plaňany bude umožněn přestup do autobusu náhradní dopravy, který pojede až do Kouřimy. Ve stanici Plaňany bude zajištěn přestup z vlaku na autobus náhradní dopravy a opačně. Odjezdy náhradní autobusové dopravy jsou o 4 minuty dříve než pravidelné odjezdy vlaků. Teď se pro vás dívám ještě na dálnice a dálnice nám hlásí problém na několika místech. Jednak tedy na D1, 6. kilometr ve směru na Prahu, je tam nákladák s osobákem v sobě, tam budete chvilku asi čekat a objíždět opatrně. D8, 77. kilometr ve směru na Ústí nad Labem, i tady je dopravní nehoda a uklízí se vozovka. A na D5, na 7. kilometru ve směru na Prahu je hlášen požár vozidla. I tady počítejte s problémy. Ještě D6 něco hlásí předmět na vozovce, a to konkrétně na 25. kilometru dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary. I tady opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.

0: Tak přátelé, teď je ten správný čas, o kterém jsme hovořili, teď je ten správný čas na to dát si soutěž, která vám umožní navštívit se, nebo navštívit natáčení, zúčastnit se natáčení populární zábavného programu, populárně zábavného programu Prima Partička. A tahle ta oblíbená show se bude natáčet 16. května, takže pokud byste se chtěli zúčastnit, mám tu dvě vstupenky pro někoho z vás, ještě podotýkám 16. května od 17 hodin. Respektive to natáčení začíná v 18, ale v 17 už je možný vstup. Tak jenom, abyste věděli i časově. Takže pokud byste chtěli být u toho, pokud se chcete zúčastnit, tak teď můžete volat na číslo 210 323 333. Já pro vás budu mít soutěžní otázku, na kterou, když správně odpovíte, tak dvě vstupenky na tohleto natáčení budou vaše. Tak a někdo už ji volá, tak já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio. Haló, haló.
1: Dobrý den, tady Míra.
0: Dobrý den, Míro, zdravím vás. Odkud voláte?
1: Český Budějovic.
0: O, a jel byste sem do Prahy se podívat na to natáčení, jo?
1: Asi jo.
0: Takovou dálku, no dobře, no proč ne? Jako je to v sobotu, víkend, konec konců můžete si prohlídnout hlavní město.
1: Je to jenom dvě hodiny vlakem.
0: To je pravda, to je pravda. Tak helejte, mám pro vás teda soutěžní otázku, která vám může otevřít cestu na toto natáčení, a sice týká se písničky Pláčou tvoje modrý oči, kterou před malou chviličkou zpívala Věra Martinová. Text k téhleté písni pro ní napsal jeden z našich bývalých kolegů, muzikant. A byl to buď to Tony Linhart, nebo Jiří Holoubek, a nebo Mirek Křen, tak co myslíte?
1: Já myslím za A.
0: Myslíte za A, Tony Linhart, a myslíte velmi správně. Byl to Toník, který napsal tenhle ten text. Já vám tleskám a dvě vstupenky jsou tu pro vás připraveny. 16. na natáčení Prima Partičky budete vy, ano?
1: Ano.
0: Vydržte mi chviličku na telefonu, já vám řeknu více. Tak jo, také děkuji. No a my pokračujeme dál, dopoledne pomalu končí, ale před námi je ještě nějaká muzika a obstará ji Garth Brooks, takže příjemný poslech přeji.

0: Tak tohle byly Malina Brothers a jejich tandem a než si dáme předpověď počasí a další zprávy Country Rádia, tak pro vás mám ještě pozvánku na zítřejší ráno na vysílání Vlády a Kačky a také pro vás mám upozornění, že už v příští hodině budeme soutěžit o další 4 vstupenky, VIP vstupenky do Westernového městečka v Boskovicích, tentokrát na 8. srpna, takže volat by měli ti, kteří 8. srpna mají čas a chtěli by si užít trošku divokého západu. Teď už pozvánka na ranní vysílání s Láďou a Kačkou.
1: Procházím se tady pražskou grébovkou a žasnu, jak tady mají krásně pěstěný trávník. Ovšem, když se na takovém pěstěném trávníku objeví pampeliška, tak jsou pěstitelé pečlivě zastříženého a opečovávaného pažitu zaskočeně, dalo by se říct, že doslova neradi. Ale pozor, takové zdánlivě obyčejné pampelišky mohou být docela důležité pro naše zdraví. No a jak to funguje, řekneme si zítra s Kačkou a s Láďou.
2: Country počasí.
3: Dnes bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami. Nejvyšší teploty od 7 do 12, na jižní Moravě až do 14 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme na téma zdraví. Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, významně snižují riziko opakování infarktu i mozkové mrtvice. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. O tématu diskutovali na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně, která trvá do dneška. Ještě dodám, že v Česku trpí nadváhou nebo obezitou téměř 2/3 dospělé populace. Češi mění nákupní chování. Co se potravin týče, do obchodu chodíme méně často, zhruba jen 2x týdně. Změnil se také sortiment, který kupujeme. Častěji přísáhneme po lokálním ovoci a zelenině. Lákadlem jsou pro nás stále slevy. Lidé dál podle letáků hledají, do jakého obchodu půjdou. Oblíbili jsme si ale i specializované obchody a farmářské trhy. Tak alespoň dopadl průzkum. V Řepích mají strážníci plné ruce práce. Vysvětlení má Honza Navrátil.
2: Do boje s problémovými lidmi se vydali na sídlišti Řepy. Podle zdejšího místostarosty Martina Benkoviče se do zdejší lokality přesunuli lidé, kteří dříve pobývali na Andělu. Pražská městská policie tu proto posílí své hlídky. Mimo jiné využije i strážníky z oddělení psovodů a jízdní hlídky na koních. Stejný problém řešili v Praze 4 a v Praze 12. Tady se zesílené hlídky strážníků osvědčili. Honza Navrátil, Praha.
1: Co bude s bazénem ve Zlíně, to zjistil kolega Savana.
3: Zlínský bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodli pro zásadnější zásah, výměnu keramického obkladu za bazénovou folii. Lidé by si v novém bazénu měli zaplavat už v červenci. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě pozvánka na dnešní fotbal. Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby se Sláví budou dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Aktuálně ztrácejí z druhé příčky na vedoucí Slávii 8 bodů. Šlágr na Letné začne ve 20 hodin. Končí ale zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio.

Úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech.

Také to, máme za sebou další písničku, která byla originálem po té, co jsme si poslechli v tandemu její cover verzi, ale teď právě tento model na chviličku opustíme, protože před námi je soutěž. Opět budeme tedy soutěžit o 4 VIP vstupenky do Westernového městečka Boskovice. Jak už jsem řekl, je to tentokrát na 8. srpna, takže soutěžit a volat by měli opravdu jen ti, kteří mohou 8. srpna, protože by byla škoda, aby tahle krásná cena v hodnotě téměř 5000 korun propadla, tak pozorně poslouchejte a soutěžte tedy především vy, nebo jen vy, kteří máte možnost tam vyrazit. No a teď se pojďme ještě jednou podívat tedy na tu nabídku, co vás čeká. Tak samozřejmě jde opět o poklad na Stříbrném jezeře, protože, jak už jsme několikrát avizovali a budeme avizovat po dobu celé té soutěže, tak Westernové městečko v Boskovicích si připravilo pro vás opravdu pestrý program i na letošní léto, a to úplně pro všechny. Kromě toho, že tam můžete shlédnout v červnové sobotě, o poslední červnové sobotě, 2 koncerty Western Symphony, na kterých zazní melodie ze slavných filmových westernů, tak právě se vás týká setkání s hrdiny v živých scénách, a sice výprava s náčelníkem Apačů Vinnetouem a Old Shatterhandem za pokladem na Stříbrném jezeře. O tom je vlastně ta VIP stupenka, nebo ty VIP stupenky, které mám před sebou. Ale kromě 22 repríz této inscenace se připravuje ve Westernovém městečku v Boskovicích i 18 nočních show Kuň pátý element, což je dechberoucí mystický příběh. Bude se hrát také oblíbené představení Geronimo. Ve scénkách na hlavní třídě se můžete potkávat s Indiány, kovboji i spisovatelem Karlem Májem. A pak jsou tam aktivity, které patří k divokému západu, házení tomahavkem, střílení z koltů, ryžování zlata, indiánská stezka, prohlídka ptačích dravců i nové minizoo, a k tomu se pije a jí, co hrdlo ráčí. Takže opravdu hezký program v divadle. Tedy v divadle ve Westernovém městečku Boskovice, kde vás čeká právě určité divadlo, abych tak řekl, protože je to ta inscenace, na kterou zveme poklad na Stříbrném jezeře, kterou můžete shlédnout od 17.30 i právě 8. srpna tohoto roku, a můžete být u toho, pokud uhádnete, jaké je společné téma 3 písní, které právě teď zazní. Jedna se jmenuje Jezdec z dálky, druhá Slunovrat a třetí Tón kolejnic. Hrají Texmeni, Brontosauři a Ladislav Vodička. Je to zase poměrně složité, nebo složitější než obvykle, ale konec konců i ta cena je hodnotnější než obvykle, takže trošku podumejte a zkuste to. Na čísle 210, 323, 333 pak budeme mít možnost někomu z vás dát pěknou cenu, opravdu hodnotnou, takže pojďme soutěžit. Tady jsou Texmeni.

jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: tak vydá dozněla poslední soutěžní písnička a ve hře jsou 4 vstupenky do westernového městečka Boskovice a také telefon 210 323 333, který právě teď zvoní. Takže uvidíme, zase upozorňuji tedy, že vzhledem k tomu, že ta cena je hodnotná, tak dávám jenom jednu možnost každému volajícímu a ta možnost musí být odpovězena pokud možno co nejpřesněji. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Tak, nevím, jestli je tam někdo na druhé straně telefonu.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak je tam někdo? Ano, kdo?
1: Ano, Ivan.
0: Ivan, Ivane, zdravím vás, odkud pak nám voláte?
1: Volám vám z Beskytince.
0: Dobře, takže ptám se, pokud tedy voláte skutečně na soutěž a chtěl byste vyrazit do westernového městečka Boskovice, jaké společné téma hudební dramaturg zamýšlí ve 3 písních, které jsme slyšeli?
1: Tak snad zaslechl jsem tam ve 3 písních obzor.
0: Ano, poslouchal jste velmi pozorně, je to naprosto přesná odpověď. Obzor, to je to slovíčko, které tam ukryl náš hudební dramaturg, které chceme slyšet a pro vás to znamená, že získáváte 4 vstupenky, 4 VIP vstupenky na 8. srpna do westernového městečka Boskovice a já vám gratuluji.
1: Děkuji, nádhera.
0: Výborně. Vydržte mi chviličku na telefonu, já vám k tomu řeknu více, ano?
1: Jo, díky.
0: Taky. No a my pokračujeme dál v polední menu, jinak přátelé, soutěžit budeme o tyhle ty VIP vstupenky až do konce týdne, takže stále ještě možnosti jsou. Poslouchejte Country Radio a vyhrávejte s námi.
2: Partnerem je westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

Hele, ta písnička je přesně na nedělní večer, když se vracíte od vlaku a ještě to máte všechno v uších. Blíž a blíž mě vezou boty sváteční, já do krajiny páteční chodím se tiše zouvat. V zatáčkách si nárazníky klinkají, na úzdě přesky cinkají, se mnou se chodí toulat.

spal, zrovna když vítr kolem šel a hrál. Loudaví jsou podvečerní návraty, když člověk ví, že za vraty všední den si zas brouká. Dávno vím, že cesty konec mívají, kytary smutně zpívají, když daleko vlak houká.

My doufáme asi, že jednou se splete ten pán, co do kotle hází a má okna do kořán. Vexl nám náhoda přehodí a vlak pojede.

0: Tak tohle byla rekonvalescence s Tomášem Linkou, jestli cesty budou sízdní, tak jsou, jaro už začalo, i když dnes je pankrát 12. května a to ochlazení je patrné, uvidíme, co nám zmrzlíci přinesou, možná trošku ještě přituhne, ale to neznamená, že se už teď nemůžeme těšit na nějaké pěkné festivaly. A teď to pěkně spojím dohromady, takže všem pankrácům přeji všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku a zároveň vás chci pozvat na dnešní trampské tamtamy, kde už se můžete nechat inspirovat, protože festival trampských písní v Horním Jelení slaví letos 50 let svojí existence, no a toto výročí můžete oslavit za doprovodu trampské skupiny Chrpa s Chrudimi, která minulý rok vyhrála v soutěžním klání první místo, říká Kuba Jiroušek, který pro vás večerní pořad připravil. Tak buďte u toho, začínáme v 19 hodin.
1: Úterý v tandemu. Krásná a neznámá na Country Rádiu.

0: to byla Hana Horecká, to se povídá, dostali jsme se před 13. hodinu, takže další předpověď počasí a taky další zprávy Country Rádia, to je konec konců stejné vždy v každé hodině. Stejně tak jako každý den i dnes popřeji dobrou chuť všem, kteří ještě obědvají, no a na co se můžete těšit v té příští hodině. Co se tedy týče coveru a originálu, tak opravdu dobrá společnost, Pavel Bobek a Chris Christopherson. No a potom dvě písně od jednoho interpreta, nemohu říct si zase nic jiného, Pavlína Jíšová, Jim Reeves, nebo třeba Petr Kocman, bude stále co poslouchat a je z čeho vybírat. Do toho i nějaké to kukátko Country Rádia, určitě nějaká pozvánka, prostě normální běžná hodinka, která patří k běžnému úternímu vysílání. Tak pojďme teď ale si poslechnout, co nám ten pankrác vlastně přináší z počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě až 14 stupňů. Zítra bude polojasno až jasno, později zataženo a opět přeháňky. Teploty 11 až 15, na jihu Moravě až 17 stupňů.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den, buďte obezřetní a opatrní. Pražská policie totiž varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Lidem, kteří s podvodníky navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Podvodníci se totiž přes spolupracovníky snaží legalizovat peníze z trestné činnosti. Policie eviduje případ, kdy na takový inzerát s nabídkou brigády reagovalo asi 400 lidí. Za alarmující označují hasiči výsledky kontrol, které spustili v barech a restauracích v reakci na tragický požár v nočním klubu ve švýcarském středisku Crans-Montana. Zatím vyhodnotili asi jen šestinu z plánovaných zhruba 770 kontrol, přesto už zjistili přes 1200 nedostatků. Blíží se den otevřených dveří na letišti Náměšť.
2: Na den otevřených dveří na letišti Náměšť se 16. května chystají tisíce návštěvníků. Organizátoři proto připravili tři velké parkovací zóny a kyvadlovou dopravu. Lidé mohou dorazit i vlakem, autobusem nebo na kole. Každá parkovací zóna bude mít minimálně 4500 míst pro osobáky. Bude fungovat i služba, která řidiče navede na jednotlivá parkoviště. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Tip na výlet, tentokrát za jídlem, má pro nás Luboš Dvořák.
3: Oblíbený food festival plný vůní a exotických chutí bude v sobotu 23. května. Původně byl koncipován do prostoru městského stadionu, ale vzhledem k tomu, že nadstavba nejvyšší fotbalové soutěže pokračuje a ten den zavítají do Mladé Boleslavy Teplice, musela být akce přesunuta. Ve stejném rozsahu bude v parku na výstavišti. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě na hokej. Reprezentační brankář Dominik Pavlát se po dvou letech ve Finsku vrací do hokejové extraligy. Na Kladně vytvoří dvojici s Adamem Brýzgalou. Rytíři angažovali 26-letého golmana do nominace na nadcházející mistrovství světa ve Švýcarsku. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio

Tak, dozněla dvojice písní, cover originál, Proč mám v koutě stát, Pavel Bobek a pak také předloha Krise Christophersna. No a pojďme se podívat na to, co nás tedy čeká dál. Nevím, jaký máte program na večer, kdybyste chtěli vyrazit na pěkný koncert, tak za chviličku v kukátku Country Rádia nás čeká pozvánka. No a jinak v této hodině, jak už tam naznačil Pavlína Jíšová, Jim Reeves, Petr Kocman, ale to není zdaleka všechno. Myslím, že těšit se můžete i na Vabyho Daňka, anebo třeba Vajlona Jenningse. Možná, že stihneme i Petru Černockou, ale to už trošku předbíhám, protože té muziky je před námi opravdu hodně. Tak nebudu dlouho zdržovat, v který se nemá moc mluvit. Příjemný poslech vám přeji, je 13 hodin a 12 minut. S vámi Milan Schmidt a teď Pavlína Jíšová a skvělá kombinace s kapelou Druhá tráva, Goblen, parádička.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na skvělou muziku, kdo má rád písničky Zuzany Navarové a kapely Koa, ať zvýší pozornost, a pozve nás David Fiedler. Ahoj Davide.
2: Ahoj Milane, zdravím tě a zdravím posluchače.
1: Asi jsem se nespletl, když říkám, že budeme zvát na písničky Zuzky Navarové, tak povídej, kde vás můžeme a s kým vidět.
2: Je to tak, budeme hrát s Márem Bihárem a s kapelou, které říkáme Díky Zuzce Navarové. Je to vlastně taková vzpomínka na Zuzku Navarovou a budeme tentokrát hrát v Praze. A sice na Smíchově v moc pěkném prostoru, který se jmenuje Cargo Gallery, to je na Náplavce, to loď. Bude to v úterý 12.5. a bude to od 20.00.
1: Dobře, na co se můžeme těšit je asi jasné, protože když jste byli s Máriem společně tady u mě v pořadu, tak jsme to trošku popisovali, ale těm, co neslyšeli, tak jaké písně zazní?
2: Zazní písně jako například Andělská nebo Lajlatov, Tašidele, a další tyhle ty písničky, který Mário tehdy vlastně se Zuzkou v kapele Koa hrávali společně.
1: Tak se těšíme a ještě jednou tedy pro naše posluchače, kteří přišli trochu později, zopakují, v kolik hodin a kde?
2: Byla, nebude to na Náplavce v lodi Cargo, ten prostor se jmenuje loď Cargo, a bude to v úterý 12.5. od 8 hodin 20.00.
1: Děkujeme za pozvánku, měj se krásně a ahoj.
2: Moc díky, taky se mě krásně, ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Toto letí 13.30, pojďme se podívat na to, co se děje v dopravě a zase tak, jako obvykle. Nejprve koukneme na koleje, potom koukneme na dálnice, takže vy, kteří rádi jezdíte vlakem, dávejte si pozor na některých místech, například na trati 223 v úseku Olbramovice-Benešov u Prahy. Tam se něco děje, jsou tam odřeknuty vlaky, je tam zásah složek záchranného systému, takže se připravte na problémy v úseku Olbramovice-Benešov u Prahy. Tak a sledujte pokyny dopravce samozřejmě, ať odřeknuté vlaky můžete jaksi nahradit jiným způsobem. Máme tady i zprávy z dálnic, konkrétně teď koukám na D8, na 77. kilometru ve směru na Ústí nad Labem došlo k dopravní nehodě, nákladák mimo vozovku, ale vysypaný náklad je tam a uklízí se to, takže počítejte s problémy. To je asi taková ta nejzávažnější a nejaktuálnější věc. Koukám i na D1, tady mi svítí nějaká výstraha na 107. kilometru ve směru na Brno, vypadá to, že je tam nějaká šipka údržby na krajnici, která tam trošku překáží, tak tam buďte připraveni na možný problém, ale není to nic velkého. No, hustá doprava na Plzeňsku, teda na Plzeňsku, na Brněnsku samozřejmě. Na Plzeňsku možná není úplně hustá doprava, ale na plzeňské dálnici na příjezdu do Prahy, tedy po D5, tam také doprava malinko housne, ale není to také zase nic tak hrozného. Takže šťastnou cestu, budeme vás informovat opět v příští hodině. Teď už jdeme za další muzikou v Country rádiu.
0: Country Radio. Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Radia.
4: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Radio.
5: Partnerem je westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaných lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hucelský šípy najmout dál.

0: prach, ať se na hucom zvýší Kenejmont dár. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší Kenejmont dár. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho, jo-ho-ho.
1: Úterý v tandemu. Tak tuhle jsme znali, že? A co táhle?

bydleních si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí.

0: Vabydaněk a přeslavná píseň Tři kříže, no taky Hudsonský šífy, to bylo úplně stejné, ono hledat nějakou méně známou píseň od Vabyho Daňka je poměrně složité a tak se nám úplně nepodařilo naplnit to motto toho, o čem hovoříme vždy, když je úterý v tandemu, že hrajeme jednu známější a druhou méně známou píseň, prostě u některých interpretů to nejde. Před námi je Waylon Jennings a než si dáme Waylona Jennings jako asi pravděpodobně posledního interpreta této hodinky a než se vydáme na kulturní pozvánky, tak pro vás mám také já pozvánku, nebo vlastně Láďa, a ten vás pozve na svoje a Kačky ranní vysílání na zítra, na středu 13. května a řekne vám, co zajímavého nás tam čeká.
1: Procházím se tady pražskou Grébovkou a žasnu, jak tady mají krásně pěstěný trávník. Ovšem, když se na takovém pěstěném trávníku objeví pampeliška, tak jsou pěstitelé pečlivě zastříženého a opečovávaného pažitu zaskočeni, dalo by se říct, že doslova neradi. Ale pozor, takové zdánlivě obyčejné pampelišky mohou být docela důležité pro naše zdraví. No a jak to funguje, řekneme si zítra s Kačkou a s Vláďou.

0: fiddle.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě až 14 stupňů. Zítra bude polojasno až jasno, později zataženo a opět přeháňky. Teploty 11 až 15, na jihu Moravě až 17 stupňů.
3: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Jen tak country. Středa 13. května od 20 hodin. Restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. O den později, tedy ve čtvrtek 14. května od 19 hodin, tady vystoupí skupina Kožený hrdla. Můžete se těšit na dvojkoncert Ivo Jahelky a Miroslava Palečka ve čtvrtek 14. května od 19 hodin ve Znojmě v klubu Harvard. No a když Jahelka a Paleček, tak pohoda, humor a zábava. 38. ročník Ražického Pražce se koná od pátku 15. do neděle 17. května v přírodním amfiteátru Ražice u Písku. Zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gledli SV a 20 dalších. A pozor, stanování i karavany opět zdarma. Tolik pozvánky, podrobnější informace na našich internetových stránkách www.countryradio.cz. Country Radio.

No tak to byl zase skvělá dvojice písní, mimochodem ta nahrávka druhá, kterou jsme slyšeli, ten tradicionál je z roku 1930. Zdá se vám to neuvěřitelné, no mě taky, za chviličku 100 let stará nahrávka, paráda. I takové skvosty můžete dnes očekávat, teď si dáme ale folk team, což je současná muzika. Mezi vzpomínky můžeme zařadit třeba Johnnyho Cashe nebo Michala Tučného, na které se také můžete těšit. A hlavně tuhle hodinku zasvětíme pohybu, protože nás čeká pozvánka na dnešní pochod. Jestli máte pláštěnku, zbalte si ji do baťušku a můžete s klubem českých turistů putovat kolem Prahy. Více tedy v kukátku Country Rádia, anebo se nechte, ať už jste kdekoliv, inspirovat tuláckou stezkou. Tak to je výhled na tuhle tu hodinku, do které vám příjemný pocit, poslech a pohodu přeje Milan Schmidt. No a teď ten folk tým. Jeho slavná písnička Frikulín, tak pojďme na to.

0: Rokem Country Rádia.
1: Také tento týden můžete strávit příjemný pobyt venku, a sice s klubem českých turistů, protože právě odtud z Prahy mi volá Petr Teringl. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Tak jak to vypadá s úterním pochodem?
2: Tak v úterý 12. května je pochod, který se jmenuje Planetární stezkou. Mm-hmm. Planetární stezka je totiž unikátní počin kosmoklubu. Kosmoklub na břehu Vltavy, na severu od Prahy, od Pohoří až k Máslovicům, vytvořil model sluneční soustavy v měřítku 1 k miliardě. Mm-hmm. Je to dohromady asi 13 kilometrů, ale pochod vede jenom po kousku té planetární stezky, vede od Slunce kus za Jupiter, no a potom uhýbá do Drahaňského údolí. Takže tenhle pochod startuje u tramvajové zastávky nádraží Podbaba, v tradičním čase mezi 4. a 6. Na druhý břeh Vltavy se pochodníci dostanou přívozem a dostanou se k té planetární stezce a po cestě se třeba i něco dozvědí o planetách. Mm-hmm. A cíl je potom v Čimicích u dobrýho piva. Já jsem si to osobně minulý týden vyzkoušel.
1: Dobře, takže tím pádem můžete jen a jen doporučovat. Tak já myslím, procházka, která bude trošičku obohacena i nějakým tím poznáním a na závěr tedy ochutnáním něčeho dobrého, to vypadá velmi dobře, takže nám zopakujte ještě jednou, kde v úterý v kolik hodin máme být?
2: Pochod planetární stezkou. Start mezi 4. a 6. na nádraží Podbaba u zastávky tramvaje.
1: Petře, děkujeme za pozvánku a už za 2 dny se ozvu znovu.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.
1: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíbený. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. S paní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou na hře.

Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šofra.

0: Jsme Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

0: Country rádiem na cestách.
1: Co tady dopravní informace mezi 14. a 15. polodenní výluky, které jsou stále aktivní? Břiza, obec Rodnice nad Labem, Postoloprty, Louny, Planá u Mariánských lázní, Tachov, Bechyně, Tábor, Olomouc, Šternberg a nebo třeba Bzenec, Moravský Písek. To jsou místa, kde budete přesedat na autobusy. Koukám na dálnice D1 na 144. a 0,5 km ve směru na Brno, hlásí předmět na vozovce a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Je tam pneumatika z kamionu v pravém jízdním pruhu. Dávejte pozor. D5 139. km ve směru na Rozvadov hlásí nehodu. Tady je také pravý jízdní pruh úplně uzavřen. Osobní auto sice stojí na krajnici, ale může tam být pohyb osob, takže opravdu projíždějte opatrně. A na D8 stále platí to, že na 77. kilometru ve směru Ústí nad Labem se uklízí po dopravní nehodě, tak i tam dávejte pozor a trošku zpomalte. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci a tulačky, ale i ostatní posluchači skvělého Country Rádia, přeji vám pěkný dobrý den. Dnes zamíříme na výlet do muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, tedy ve Zlínském kraji. To bylo založeno v roce 1898 s názvem Jubilejní krajinské muzeum se zaměřením na regionální historii. Sídlilo v historických budovách opevnění města pocházejících ze 14. až 16. století. Časem se tam ale vyvinulo oddělení Komenianum, které shromažďovalo díla Jana Amose Komenského. Muzeum tak nyní podrobně dokumentuje život a tvorbu tohoto slavného místního rodáka i historii a tradice Uherskobrodska. Nyní dominující stálá výstava Komenský lidstvo je tak doplněna o expozici regionální historie a etnografie. Mimo tyto výstavy muzeum spravuje expozici Pamětní síň doktora Václava Hraběte z Kounic na Panském domě v Uherském Brodě a etnografickou expozici Rolnický dům a hospodářství ve Vlčnově. Zájemci mají rovněž možnost navštívit řadu krátkodobých tematických výstav připravovaných podle ročního výstavního plánu. Součástí muzea je rovněž obsáhlá knihovna s významnou regionální a komeniologickou literaturou. Úkolem muzea je soustředěvat dokumenty o životě a díle Jana Amose Komenského a umělecká díla všech oborů, mající vztah k činnosti této velké osobnosti. U příležitosti 430. výročí od narození Komenského tam byla nově otevřena stálá expozice Na jevišti světa, věnovaná dílu a odkazu tohoto velikána. Rozsah působnosti muzea pokrývá území celé České republiky a muzeum i úzce spolupracuje se zařízeními obdobného charakteru v zahraničí. Příkladem může být těsná vazba s muzeem Comenius v Nardenu v Nizozemsku. Muzeum rovněž v minulosti obdrželo několik významných ocenění. Na prohlídku všech expozic si tam rezervujte zhruba tak 2 hodiny. Další informace o muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě hledejte například na webu kudyznudy.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Instrumentální skladba Kapka Rosy nám uzavírá i tuto hodinku. Milan Schmidt vám přeje krásný zbytek dnešního dne a hezké odpoledne s Milošem Kellerem, který už je připraven po 15. hodině naskočit do úterý v tandemu. Já vám ještě dopřeji také trochu předpovědi počasí s Tomášem Adamcem a další zprávy Country Rádia. Večer nezapomeňte na Trampské tamtamy. No a zítra v 10 hodin se těším opět na slyšenou. Mějte se moc hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě až 14 stupňů. Zítra bude polojasno až jasno, později zataženo a opět přeháňky. Teploty 11 až 15, na jihu Moravě až 17 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Česká školní inspekce v posledních letech zaznamenává enormní nárůst stížností. Od září se na ní obrátili rodiče téměř v 15 případech a inspektoři očekávají, že číslo ještě poroste. Za konflikty a neshodami podle úředníků stojí často mimo jiné třeba špatná komunikace. Seniorům v Mělníku strážníci vysvětlovali, jak nenaletět kyberpodvodníkům. Vydávají se za bankéře, policisty nebo dokonce rodinné příslušníky. I když se triky podvodníků mění, obrana proti nim zůstává stejná. Být ostražitý a nikomu nepředávat osobní údaje a už vůbec ne PIN kódy. Teď jeden nepříliš lichotivý průzkum. Každý čtvrtý mladistvý je závislý na nikotinových výrobcích. Zatímco ve Velké Británii nově platí pro všechny narozené po roce 2008 doživotní zákaz kupování cigaret a jejich alternativ, u nás se tak přísná regulace nechystá. Ministr Boris Šťastný ale chce přesvědčit pojišťovny, aby více investovali do prevence a osvětových kampaní. Vypadá to, že topná sezona ještě nekončí.
2: Na Brněnsku se ještě stále topí a asi to nějakou dobu potrvá. Chladnější začátek roku zvýšil také spotřebu tepla napříč Jihomoravským krajem. Teplárny zatím sezonu tedy neukončily a očekávají, že dodávky potrvají minimálně do poloviny května. Jihomoravské teplárny dodaly letos více tepla než v loňské sezóně. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Tyršovo koupaliště v Rakovníku je po odbahnění připravené na sezónu. Cílem úprav za 5 milionů korun je zlepšení kvality vody. Tady je starosta Rakovníka Luděk Štíbr.
3: Tak celák je napuštěný, byl problém, že jsme vlastně na to místo, kam jsme uráželi to bahno, tak jsme tam museli udělat větší bariéry, aby se to tam vůbec vešlo, protože ta skutečnost byla trošku větší než ten odhad, jo? Takže toho bahna bylo hodně, ale už je to hotový a snad ta sezóna není nějak ohrožená.
0: Sport.
1: Fotbalová liga dnes nabídne 4 zápasy. Program zná náš sporták Petr Plintovič.
4: Pozornost fotbalových fanoušků bude po sobotním nedohraném derby jistě upřena na pražskou Letnou, kde Sparta od 20 hodin hostí Plzeň. Už od 17.30 se hrají 3 zápasy ve skupině o záchranu. Mladá Boleslav přivítá Duklu, Slovácko-Ostravský Baník a Zlín změří síly s Teplicemi.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Dobré odpoledne, úterý v Tandemu pokračuje dál, jenom moderátoři se vystřídali. Já jsem Miloš Keller a budu s vámi až do 18. hodiny. Na úvod jedna písnička ve dvou verzích se stejným názvem Jolene, jak v češtině, tak i v originále americkém od Dolly Parton. Fešáci ji natočili v roce 1992 na své CDčko Fešáci 92 s textem Petra Novotného. Dolly Parton tuhle písničku natočila na stejnojmenné LPčko, tedy LPčko Jolene v roce 1973. Hitem se tahle písnička stala v roce 1974 v únoru. A teď už dvě písničky od Pavla Bobka, skupiny Alabama nebo Tomáše Linky. Kukátku, koncertní pozvánka a doprava v půl. To je program na nejbližších 30 minut, pojďme jej plnit a vy se užívejte.

0: vlakem Country Rádia.
1: Když telefonuje do studia Country Rádia Pepa Pelán, znamená to, že se chce podělit o nabídku na zajímavý koncert, respektive o pozvánku pro naše posluchače. Tak jaký to bude tentokrát koncert, Pepo? Já tě zdravím, ahoj.
2: Taky zdravím, ahoj. No a je to pozvánka do hospody u Karla v Droužiticích u Strakonic na sobotu 16. května a jde o dvojkoncert, na kterém svoji tvorbu představí písničkář Pepa Pelán a host Jirka Frič. To je multiinstrumentalista, skladatel a tak dále, prostě skvělý muzikant.
1: Sobota 16. Droužitice, v kolik se začíná?
2: Začínáme v 19.30.
1: Pozvánku pro naše zejména jihočeské posluchače donesl na vlny Country Rádia Pepa Pelán. Já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Moc děkuju, ahoj.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 2 minuty zbývají do 15:30 a my tu máme dopravní informace. D8 na dojezdu do Prahy. Počítejte s kolonou od 7. kilometru u Zdib se opravuje vozovka. Je to zhruba na půl hodiny. D1 z Brna do Prahy u Šmejkalky je v omezení porouchané vozidlo. Počítejte s kolonou zhruba na 15:45 ve směru od Brna do Prahy. D1 ještě jednou na dojezdu do Brna. Kamiony zastavují zhruba na 180. kilometru. Osobní auta v levém pruhu jedou rychleji. V samotném Brně máme na okruhu dopravní nehodu. Ve směru od Tomkova náměstí na Židenice se tvoří kolona. A ještě 55 v Napajedlích se opravuje vozovka, jezdí se Kyvadlově, počítejte s kolonami na 15 minut v obou směrech. Další doprava za hodinu. Country.

vánočního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

Country Radio. Country Radio.

byla to krásná loď Tropicana, svého času snad vůbec nejkrásnější. Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala Tropicana, cestujících čím dál míň, až se v přístavu objevil nápis na prodej.

Tak, kdo nám to v úterku v tandemu hraje a zpívá? Tohle byl dvakrát Valdemar Matuška, Slavíky z Madridu jste určitě poznali. Ta druhá písnička se jmenuje Tropicana a je z LPčka Kluci do nepohody, což bylo první LPčko, které Valdemar Matuška natočil se skupinou KTO. Bylo to v roce 1976. Teď dvakrát Tanya Tucker, If Your Heart Ain't Busy Tonight, písnička z roku 1992 a potom Two Sparrows in a Hurricane, písnička ze stejného alba ze stejného roku. A stihneme ještě určitě také Wabiho Rivolu ve dvou písničkách. Tak hezký poslech v tandemu.

Znám cesty, které vedou za obzory a vlaky, které jedou bůhví kam. Já začínám psát dneska jinou story.

0: Instrumentálka Pacifiku Stovky vlaků uzavřela další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia v tandemu. Ještě jedna na nás čeká, předtím ale Tomáš Adamec informaci o počasí a také se zprávami. Po 16. hodině naposledy jedna písnička ve dvou verzích. Česky natočili Grošáci a Pavel Kaiser. V originále potom Mel Haggard. Můžete přemýšlet, která to bude. No a já vám to potom prozradím, pochopitelně. Teď vám něco prozradí Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě až 14 stupňů. Zítra bude polojasno až jasno, později zataženo a opět přeháňky. Teploty 11 až 15, na jihu Moravě až 17 stupňů.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Vřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Suzana. Jenom, jak se jmenovala? Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
1: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
0: A mám to. Díky Country Rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
1: Zuzano.
0: Country Rádio, vzpomínky, které nevyblednou.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Hvězdu na chodníku slávy před zlínským velkým kinem budou mít nově herci Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Odhalení hvězd je plánováno na 2. června při zlínském filmovém festivalu. Hvězdy na chodníku slávy jsou oceněním pro osobnosti, které svoji filmovou kariéru zahájily ve velmi raném věku. Dosud je na chodníku 44 hvězd. S příchodem takzvaných ledových mužů se citelně ochladilo. Na horách může i sněžit. V noci na zítřek mohou teploty klesnout pod nuly. Potom se začne opět oteplovat. Na dětské hřiště se teď vydáme s Honzou Navrátilem.
2: Dětská hřiště na území městské části Praha 5 projdou kontrolou. Radnice tak reaguje na nedávné poranění 8letého chlapce, který si po jediné jízdě na skluzavce na hřiště Okrouhlík na Klamovce zlomil 2 obratle. Skluzavka, na kterou si stěžují také další rodiče, je až do vyšetření nehody uzavřena a všechna hřiště projdou odbornou kontrolou.
1: Jeden z parků v Brně se dočká revitalizace a nebude to zadarmo.
3: Nový kabát brzy dostane jeden z posledních nerekonstruovaných parků v centru Brna, pojmenovaný po Danuši Muzikářové. Zelenou plochu při Rooseveltově ulici plánuje vedení centrální městské části kompletně oživit. Projekt za 73 milionů korun zahrne také zrušení stávajících a vybudování nových toalet. Chystají se rozsáhlé úpravy, které zvýší otevřenost prostoru. Luděk Savna, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Ještě zámořský hokej a jak se dařilo našim hochům. Martin Nečas podpořil ve 2. kole playoff NHL 2 přihrávkami výhru hokejistů Colorado 5-2 na ledě Minnesota. Avalanche vedou sérii 3-1 a od postupu do finále západní konference je dělí jen jedno jediné vítězství. Tolik zámořský hokej, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio.

Poslední hodinka úterka v tandemu odstartována písničkou Grošáku a Pavla Kaisera Zvony z Harmony. Jako vzor posloužila písnička Mel Haggarda Oogie from Muskogee. Ta právě dozněla. Hitem byla v roce 1969 na podzim hned celé 4 týdny. Teď dvakrát Pacific, tentokrát už bude zpívat, nebude to instrumentálka, také Johnny Cash nebo Marianne a nebude chybět opět kulturní pozvánka v kukátku, dopravní informace v půl. I touto hodinkou vás provází Miloš Keller, i do této hodinky dobrý poslech Country Rádia přeji.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: rokem country rádia.
1: Martin Kalenda a jeho skupina Mrakoplaš jsou takový univerzální, nadžánroví či multižánroví muzikanti. S jejich písničkami se můžete setkat nejenom na naší stanici, ale pokud byste poslouchali i některá jiná rádia, tak se setkáte s nimi i tam. Tady u nás na Country Rádiu se potkáte zejména s Martinem Kalendou a skupinou Mrakoplaš v pořadu Folkmeny v neděli večer. No ale Martin Kalenda, pokud pořádá koncert se skupinou Mrakoplaš, tak na nás a na posluchače nikdy nezapomene a přijde s pozvánkou. Tady je.
2: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás srdečně pozval na další koncert skupiny Mrakoplaš, který proběhne v sobotu 16. května od 20 hodin v Balbínově poetické hospůdce na Pražských Vinohradech. Přijďte určitě, bude to stát za to.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dvakrát skupina Marien, teď máme 16:30, jsou tady dopravní informace, zůstaneme v Praze, regulují se vjezdy do tunelu Blanka, to v obou směrech, počítejte tedy s ucpanými přístupovými komunikacemi i objízdnými komunikacemi. Dejvice, Vítězné náměstí, Svatovická, ale také Bělohorská, Karlovarská a Kukulova. Počítejte s kolonami i v Patočkově a v Plzeňské ve směru do centra i z centra. V Plzeňské z centra je to kvůli úpravám v okolí Klamovky. Dále na Pražském okruhu od D7 k D1 si postojíte u Ořechu, tedy za připojením D5. Velmi opatrně jeďte také Barandovskou sestupní. I tam se pracuje na vozovce a jsou tam kolony. Další doprava za hodinu.

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

Ahoj, všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: Yeah.
1: Tak pokud byste si dali dostaveníčko Urota, věděli byste dneska kam jít? Možná ne, možná ano, ale rozhodně Rangers o tom zpívají už velmi dlouho. Konkrétně od roku 1984, kdy tuhle písničku natočili na album Erb toulavého rodu. A předtím ještě nahrávka Mám radost z roku 1971 s českým textem Mirka Černého. Teď se podíváme do zahraničí. Carlene Carter a Nowhere Train z roku 1993 a o 10 let mladší písnička, kterou Carlene Carter natočila s názvem Gold Watch and Chain. A na Michala Tučného se v téhleté hodince dostane taky. A to bude z úterka v tandemu v podstatě všechno.

Jedna z hlavních starostí, co bije do očí, je otazník, co na tebe i v spánku útočí. Ať si skromnost jediná, nebo pyšný jako páv, otázky se kupí kolem majetkových práv. Kdo bude bydlet na tvém klájmu u řeky? Kdo jezdit ve tvém autě na cesty daleký? Až krejčí nebo švadlena ti střihne na rubáš, co se stane, až nastane až. Až k červenci či k lednu už neodvedu daň, do sklenky podívám se ke dnu, popel spadne na divan, vítr srovná záhon kytek, co rostly před domem za řadou potyček a bytek, mávnu bílým praporem, až řeknu svému řidiči v služebním žaketu, co si sem si zapomněl, vezmi to přes krétu, až odpoví mi vystupovat, dál se nejede, až ti přijdou kondolovat naši sousedé. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte prosím do jímky. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte prosím do jímky.

0: Tak se nám do Úterka v tandemu vešel ještě Pavel Dobeš a to už je opravdu všechno. Pokračování Úterka v tandemu zase za týden, pokračování vysílání hned v zápětí. Pokračovat budeme Tomášem Adamcem, informace o počasí a také zpravodajství. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. v druhé polovině hodiny Jirka Vondráček s písničkou z karavany a také Vítek Pěkný z country pod kapotou. V 19 hodin naživo tramské tamtamy Kuby Jirouška. Tentokrát se bude hovořit o festivalu tramských písní v Horním Jelení. Letos slaví 50 let svojí existence a k tomu dorazí do studia také tramská skupina Chrpa s Chrudimi, která minulý rok vyhrála v soutěžním klání první místo. Naživo Chrpa a Kuba Jiroušek o 19 hodin v tramských tamtamech. A ve 20 hodin už potom kolega Vítek Pěkný se svým večerním vysíláním v první hodině s pořadem Country je všechno, co se vám líbí. Tomáš Adamec, doufám, že se bude líbit s počasím a se zpravodajstvím.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě až 14 stupňů. Zítra bude polojasno až jasno, později zataženo a opět přeháňky. Teploty 11 až 15, na jihu Moravě až 17 stupňů.
3: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
8: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
9: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudníček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. V Česku přibývá psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fénování mezi nové trendy patří například terapie červeným světlem pro psy nebo ozonoterapie. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Češi nestratili chuť mít děti. Přesto se jich loni narodilo nejméně od dob císaře Josefa II. A to 77 600. Nová data z průzkumu současná česká rodina ukázala, že mladí lidé založení rodiny stále plánují, ale jen třetina z nich svůj záměr skutečně naplní. Dopravní postřehy má náš kolega Luboš Dvořák.
2: Kdo z nás vyráží směr Karlovy Vary od Metropole nebo od Mělníka a Slaného a zpět, tak ví, že už je to variantně v pohodě až na aktuálně jeden bod, a to Petrohrad, kde se tvoří na semaforu obousměrné kolony kvůli stavěnému železničnímu mostu. A tak si v zácpě s AI nebo bez ní máte čas prověřit, kde to jste. Petrohradská Ermitáž je někde jinde a v jiném světě. Náš český Petrohrad je obec v okrese Louny s bohatou historií sahající až do 14. století, kdy ji založil Petr Zjanovic. Dnes zde žije kolem 600 obyvatel. V minulosti se majiteli zdejšího hradu a panství střídali významné rody jako Gutenštejnové nebo Černínové, kteří zde sídlili až do roku 1945. Petrohrad je také známý svými žulovými skalami, oblíbenými mezi horolezci a bouldery, kde se každoročně koná soutěž Petrohradské padání. Čeho si však při popojíždění všimnete, je na kopečku zřícenina hradu Petršpurg a opravená kaple všech svatých. Dopravní zácpy přinášejí vlastivědná poznání. Více postřehů přeje Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: 5 bodů. To je současný náskok fotbalové Slávie na čele ligy. Sobotní derby disciplinární komise kontumovala výsledkem 3-0 ve prospěch Sparty po výtržnostech fanoušků sešívaných. Slávie kromě toho odehraje příští 4 domácí zápasy bez diváků a vyfasovala tučnou pokutu v maximální výši, tedy 10 milionů korun. Trestána byla ale také Sparta, která zachování fanoušku musí zaplatit 600 tisíc korun. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím o přání ideálně s písničkou Kytka od medvědů, tak nám totiž patří. Milý Vítku, dnes slavíš Abrahamoviny, přeji ti, ať ti i nadále dělají radost všichni tvoji blízcí, zahrada, včely i kytara a sport, píše a písničku posílá Ála.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, prosím tě, abych tě mám tě na odpolední nechat zahrát Karavanu mraků.
0: Dobře, zahrajeme Karavanu mraků, zahrajeme to za chvilku, měj se hezky, ahoj.
1: Díky, ahoj.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

a v obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce sedřený.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Teď se nám tu sešla dvojice e-mailů s podobným tématem. Prosím o zahrání písničky Tam nahoru Frantovi Šťastnovi, který nás opustil, a přejím, ať se tam potkává se stejně dobrými lidmi, jako třeba s mým dlouholetým kamarádem Standou, ten tam ale dorazil o půl roku dříve, píše věrný a letitý posluchač Tom. A naše posluchačka Jarka z Horních Měcholů připomíná, že dneska by měl 86. narozeniny pan Mirek Křen, náš kolega, moderátor, velký znalec americké hudby, a tak mu chce jako vzpomínku zahrát písničku od Vince Gilla, nádhernou píseň Go Rest High on That Mountain. A to bude i vzpomínka na našeho kolegu Frantu Šťastnu.

0: i natřání na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny kamarádky a kamarády Táborových ohňů, osadu Lone Star, údolí Odechu Trumpy a písničkáře, všechny, kdo jste znali mého tátu Jirku Vrtišku, který nás navždy a nečekaně opustil tuto neděli 10. května brzy ráno. Vzpomeňte prosím na něj, všechny vás měl moc rád a tímto mu chci věnovat nejenom vzpomínku, ale také písničku Až mě andělé. Píše syn Jirka s rodinou. A k téhleté vzpomínce se připojujeme i my v Country Rádiu.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobré odpoledne, pane Milši, moc vás zdraví Jirka.
0: Dobrý den, zdravím taky, tak co to bude a pro koho?
1: Děkuju a já bych poprosil Petr Nač a já bych písničku věnoval pro nás, co si dneska užíváme, báječné odpoledne, sice trošku chladnější, ale udělali jsme si opékačku, teďka jsme si hezky přiložili, takže nám je uhlínku moc fajn a moc děkujeme za vaše nádherné písničky.
0: Tak jo, mějte se hezky, něco od Petra Nadě najdeme, mějte se hezky, naschledanou.
1: Samozřejmě, děkuju, krásné odpoledne, naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak máme hned několik dopravních nehod na silnici číslo 7 za Slaným u Lotouše je dopravní nehoda. Stojí se v obou směrech, počítejte se zdržením zhruba 20 minut. Porouchané auto je na 35 v úseku Turnov Liberec u Paceřického kopce. Jezdí se pouze jedním pruhem, auta zasahují do pravého jízdního pruhu. Dvě nehody jsou na D1 z Brna do Prahy, obě. Na 189. kilometru to je výjezd z Brna a potom na 25. kilometru to je v omezení u Šmejkalky. Tam je dopravní nehoda také, počítejte v obou případech se zdržením okolo 20 minut. Je silný provoz na Pražském okruhu na D0. U Ořecha si postojíte zhruba 30 minut. D5 se tím pádem zaplňuje od 4. kilometru. Na 2. kilometru D5 je rovněž dopravní nehoda ve směru k D0. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: No, hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
3: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
4: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího Westernového městečka a také velkolepá představení. Westernové-městečko.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Radio.
0: Písničky na přání na Country Radio.
2: Druhou polovinu písniček na přání zahájíme jedním dluhem ze včerejška, kdy e-mail dorazil už docela pozdě, poté co už byl pořád hotový. Dneska nám troška času zbývá, tak to zvládneme. Zdravím z malé vesnice poblíž rodiště pana doktora Aleše Hrdličky a chtěl bych poprosit o písničku Kohout, jen tak pro radost, píše Marie. Takže začínáme druhou polovinu podobně Brontosaury jako tu první.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A dejme si hned dvojici SMS-ek, prosím, k výročí svatby, synovi zahrát Yesterday, moc děkuji, píše Jarka. Zahrajte prosím pro moji maminku Miladu k jejím dnešním narozeninám skladbu Čarovné barvy, píše Marcela.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím, zahrajte pro moji manželku Janu písničku Honzy Vyčítala, Lily, Rosemary a srdcovej kluk se skazem, že dopadne jako ta Rosemary, jestli toho srdcovýho kluka nenechá na pokoj. Manžel Petr.

Fiesta už skončila a málo která z hospod jela dál. On náhle vešel do dveří a nikdo neví proč. Ze zdi bylo slyšet, jak tam vrtá červotoč. Víc neslyšel si ani muk, on stál v těch dveřích jak srdcovej kuk. Prošel kolem zrcadel a po chvíli zas rozšuměl se sám. Každý vrátil se k těm kecům, který vetneš o nás upoutám. Měl asi nějaký spády, když se zdyšel ten zvuk. Sedl k zrcadům si zády tenhle ten srdcovej kluk. Má whisky měla grády, a co bude dál, to nám bylo fuk. Vyhrála vzadu pokr, ale hra nějak ne a ne mít spát.

všechno rozkazoval svým bodyguardům a těch měl kolem sebe puk, tak jakou šanci měl srdcovej kluk. Rozmery se přičísla a přilepla pár falešnej řas. Kočár jí vez do města a nedá se říct, že by přišel čas. Ta bez koruny královna se provinila tím, že už pár minut tady na ní čekal velký džin, co koukal jak svošný suk, když na lili se smál sucovej kluk. Ten ksicht jsem viděl v Mexiku, či někde v rámu na polici stát. Říkal si v duchu velký džin a srdcovej se nepřestával smát. Že lili byla na kluky, to každý z nás tu znal. Však měla prsten od Jima, co vedle ní teď stál. A mrazivě si hryzal red, když srdcovej jim koukal do karet. Rosemary už unavilo předstírat, že její muž je Jim. Hodně svin se zkusila, i sebevraždy netají se tím. Teď hledá spásu v kalíšku a cede bodnou džin. Už je jí jako pelíšku, už do ní teče džin. Že dneska bude krazišu, že její karta je srdcovej kluk. Ještě sadila, však bavila se s celá jinou hrou.

soka a do šaty k ní vnik a oběma pak byl fuk, že ve zdi bylo slyšet divný zvuk. Pak náhle lampy pohasly a celý lokál zaplnil se tmou. Ten zvuk ve zdi neustává,

zavírali sně. Tam do chodby k šatnám, kde studeně cvak vetměr morvér. U zdi se třásal rozmerý, po dveřích kouzal stín. Na země se převrátil, jak pytel se smetím. S tváří bílou jako my, tam s nožem v zádech ležel velký Jim. Pak mrtvé ticho zavládlo a přestal vrtet i ten červotoč. Oba další dveře skončily už se svou prací, tak nebylo proč. Narvali prachy do pitů a šéf pak rukou kej, když přesvědčil se, že perfektně vysmejčili safe. A jeli pod ten silnej bub, kde dal si s nima sraz srdcovej klub. Další den byl pro Rosemary, dá se říct, že výjimečně zlej. A když tam stála potoprátkou a soudce byl jakž tak střízlivej. Držel před ní doliční, ten její dámský nůž. Jen otevřela rtěnku, dala si na rty růž. Neřekla k tomu ani ťuk. A kdo tu chyběl, byl srdcovej kluk. Každý, kdo měl za ušima, z toho města dávno draka vzal. Fiesta už skončila a málo která z hospod jela dál. Jen Lily sedí u sklenky a smyřuje se s tím, že nebude už pálenky platit velký džin a zbavil by lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk. A zbavil by jí lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk.

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě až 14 stupňů. Zítra bude polojasno až jasno, později zataženo a opět přeháňky. Teploty 11 až 15, na jihu Moravě až 17 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Starší rodinné domy v prvním čtvrtletí zdražily meziročně o 9% a mezičtvrtletně o 3%. Metr čtvereční se tak v průměru prodával za 45 tisíc korun. Snižování výdajů na obranu podporuje pouze 17% Čechů. Pro jejich zachování na 2% hrubého domácího produktu je 24% lidí. Dalších 27% dotázaných by preferovalo jejich růst na průměr Severoatlantické aliance, který byl loni 2,8 HDP. CHEP připravuje úpravy zimního stadionu. Za práci zaplatí asi 600 milionů korun. I proto jednotlivé opravy rozdělí do několika etap. V letošním roce bude hotová projektová dokumentace. Pražská policie ví minimálně o 400 lidí, které si podvodníci najímali na brigády, aby testovali bankovní aplikace. Ve skutečnosti ale přes ně prali špinavé peníze. Podvedených přibývá. Před volbami Andrej Babiš slovně útočil na ukrajinské uprchlíky. Vláda pod jeho vedením ale teď vůči něm činí vstřícné kroky. Pokračuje se v udělování tzv. Zvláštních dlouhodobých pobytů, které loni zavedla předchozí vláda. Zájem o ně je velký, stejně jako loni. Zeleň v požárem zasažené části Národního parku České Švýcarsko se podle vědců obnoví ještě letos. Dokládají to výzkumem, který prováděli po požáru v parku z roku 2022. Na zhruba 100 hektarech teď hořelo několik dní. Hasiči místo opustili v pátek. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci a tulačky, ale i ostatní posluchači skvělého Country Rádia, přeji vám pěkný dobrý den. Dnes zamíříme na výlet do muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, tedy ve Zlínském kraji. To bylo založeno v roce 1898 s názvem Jubilejní krajinské muzeum se zaměřením na regionální historii. Sídlilo v historických budovách opevnění města pocházejících ze 14. až 16. století. Časem se tam ale vyvinulo oddělení Komenianum, které shromažďovalo díla Jana Amose Komenského. Muzeum tak nyní podrobně dokumentuje život a tvorbu tohoto slavného místního rodáka i historii a tradice Uherskobrodska. Nyní dominující stálá výstava Komenský lidstvo je tak doplněna o expozici regionální historie a etnografie. Mimo tyto výstavy muzeum spravuje expozici Pamětní síň doktora Václava Hraběte z Kounic na Panském domě v Uherském Brodě a etnografickou expozici Rolnický dům a hospodářství ve Vlčnově. Zájemci mají rovněž možnost navštívit řadu krátkodobých tematických výstav připravovaných podle ročního výstavního plánu. Součástí muzea je rovněž obsáhlá knihovna s významnou regionální a komeniologickou literaturou. Úkolem muzea je soustřeďovat dokumenty o životě a díle Jana Amose Komenského a umělecká díla všech oborů, mající vztah k činnosti této velké osobnosti. U příležitosti 430. výročí od narození Komenského tam byla nově otevřena stálá expozice Na jevišti světa, věnovaná dílu a odkazu tohoto velikána. Rozsah působnosti muzea pokrývá území celé České republiky a muzeum i úzce spolupracuje se zařízeními obdobného charakteru v zahraničí. Příkladem může být těsná vazba s muzeem Comenius v Nardenu v Nizozemsku. Muzeum rovněž v minulosti obdrželo několik významných ocenění. Na prohlídku všech expozic si tam rezervujte zhruba tak 2 hodiny. Další informace o muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě hledejte například na webu kudyznudy.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný podvečer, u čaje o 6. I dnes to bude recept na plech. Vaječná omleta s lososem. Vejce podle počtu strávníků, uzený losos, máslo, čerstvý špenát, rajčata, sůl a pepř. To je všechno, co potřebujeme. Říkáte si omleta k obědu nebo k večeři? No a proč ne? Na másle udělejte dvě vajíčka jako omeletu, osolte, opepřete, přidejte špenát, dosmahněte to, pak to doplňte o čerstvá rajčata a uzeného lososa a je hotovo. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra, Bříza, obec Roudnice nad Labem, Johann Georgenstadt Nejdek, Planá u Mariánských lázní Tachov, Bechyně Tábor a Olomouc Štemberg. A máme jednu nepřetržitou až do 9. června Strakonice Blatná. Šťastnou cestu!
2: Country Radio. Pustí housle,
0: housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šlíně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě. Za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: Posloucháte Čaj o šesté.
1: Okay.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Mám pro vás písničku 20. týdne. A tu tedy budete poslouchat celý týden, když ovšem budete poslouchat Country Radio. Jmenuje se Kalich lásky a je z alba Tulácký zrození skupiny Sequoy. Jestli se vám líbí, tak nám to napište na adresu info@countryradio. Písničky týdne jsou tady proto, abychom si otestovali, jestli se vám zalíbí některá z písniček pořadu Karavana, a když ano, tak by mohla zdobit vysílání Country Rádia. Tak prosím, pište. Všechny písničky, které soutěží, se ucházejí o vaši přízeň a najdete je v pořadu Karavana číslo 93 na YouTube kanálu Country Rádia. Tak se nebojte napsat, je to povolený. Písničky týdne si hledají cestu k vašim srdcím a tak nám klidně napište, která by to mohla být. Písnička 19. týdne se jmenuje Kalich lásky a zpívají Sequoy.

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Výrobce luxusních vozů Mercedes-Benz bude od druhého čtvrtletí letošního roku svou základní modelovou řadu třídy A vyrábět v maďarském závodě v Kecskemétu, nikoli v Německu. S odkazem na sdělení mluvčího společnosti o tom informovala agentura Reuters. Výroba třídy A se do Maďarska přesune z jihoněmeckého Rastatu. Tam se má podle mluvčího uvolnit prostor pro výrobu jiných důležitých modelů. Závody Mercedesu v Německu a v Maďarsku jsou součástí flexibilní výrobní sítě, která umožňuje řízeně přesouvat výrobu podle kapacity továren. Třída A je v současné čtvrté generaci na trhu již od roku 2018. Do Maďarska se tedy stěhuje na konci svého životního cyklu. Její přímý nástupce zatím není potvrzen. Během prezentace nové generace modelu CLA, aktuálního vítěze ankety Evropské auto roku 2026, naznačil technologický šéf německé automobilky, že v kompaktní třídě je nutné se spolehnout zejména na model CLA z něj odvozené crossovery. Mercedes-Benz potřebuje modely, které fungují po celém světě, včetně Číny a Spojených států. Hatchback sice je v Evropě oblíbeným typem karoserie, ale aktuálně úplně není 100% součástí budoucích plánů. Právě proto došlo k tomuto obtížnému rozhodnutí o přesunutí výroby do Maďarska. Přesto, podle zákulisních informací, nemá klasický hatchback třídy A budoucnost ještě zcela odpískanou. Výrobní náklady v Maďarsku jsou obecně nižší. V zemi působí i další němečtí konkurenti Mercedesu, Audi a BMW, stejně jako čínský výrobce elektromobilů BYD. Ten loni předstihl americkou Teslu a stal se největším výrobcem elektromobilů na světě. Vyjezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A jestli vás něco ze světa motorismu zajímá, tak nám to napište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: přizná. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country
1: Rádio. Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz
2: 33 let v klidu. To je dvou CD Suprafonu plné nejoblíbenějších hitů country rádia, které jste vybrali vy, naši milí posluchači. Greenhorni, Brontosauři, Michal Tučný, Rangers, ale také Pokáč, Marian, Epidemie nebo Pavel Bobek, Hobous a řada dalších vás jistě potěší doma i na cestách. K dostání i v našem country obchůdku na www.countryradio.cz.
0: Country Radio.

0: 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, úterý 19 hodin, a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Pokud se člověk rozhodne výjima poslechu starých osvědčených trampských klasik zapátrat i po tom, co nového současní autoři našeho žánru u táboráku hrají, nejjednodušší cestou je vydat se na tradiční soutěžní přehlídku do Horního Jelení. Tam se totiž již od roku 1972, s drobnou přestávkou, pořádá každoročně velký sled trampských hudebníků, kteří si mezi sebou navzájem představují své nové texty a melodie. Letos slaví festival trampských písní v Horním Jelení 50 let a tudíž mu věnujeme i dnešní trampské tamtamy. Za festival tu máme jeho dobrou duši Kamilu Ročňovou, ahoj.
2: Ahoj, Kubo.
1: A vítáme i vítěze minulého roku, a to trampskou stálici skupinu Chrpach Rudim. Konkrétně ahoj. Tomáše Kláska.
3: Nazdar.
1: Jiřího Kratochvíla.
4: Ahoj.
1: Kamilu Kratochvílovou.
5: Ahoj, Kamil.
1: Kamilu, já jsem zblblej. Otu Červinku.
5: Ahoj.
1: A Aju Fandelovou.
2: Ahoj.
1: Vidíte, dneska tu bude veselo a oslavíme 50. výročí festivalu trampských písní v Horním Jelení a na začátek jedno zvučné jméno Island.

0: Na Country Rádiu posloucháte slavnostní tramské tamtamy věnované 50. výročí festivalu tramských písní v Horním Jelení. Dozněla skupina Island, která vyhrála druhý ročník v roce 1973. A já tak nějak věřím, že teď už si budeme tady rozumět a těch přeřeků už tolik nebude. První budu mířit na tebe, Kamčo, protože ty jsi z organizačního týmu. My jsme říkali, že festival letos slaví 50 let. Ale začal v roce 72, to mi nevychází, to bylo nějaké zpoždění, nějaká přestávka?
1: No, Kubo, má se to tak, že v raných začátcích festivalu byla čtyřletá pauza z politických důvodů a poté jsme měli roční pauzu kvůli covidu. Proto ti to nevychází.
0: V čem je letošní ročník jinačí? Bude tradičně soutěžní nebo bude koncipován jinak?
1: Bude koncipován jinak. Tentokrát se jedná o přehlídku vítězných kapel za posledních 10 ročníků.
0: No tak to je pěkné. Takže tentokrát se vůbec nesoutěží.
1: Letos nemáme dokonce ani soutěž o cenu diváka.
0: Upozorním, že festival se koná květnový víkend, poslední od pátku 29. května do neděle 31. května. A teď na Chrpu. Chrpa je stálicí na tramské scéně, kapela vlastně hraje více než 50 let, avšak nyní je sestava trochu jiná. Kamile, já tě poprosím, představ současnou sestavu kapely.
2: Ta kapela v současnosti hraje vlastně spolu víceméně tak rok a tak nějak začínáme to dávat dokupy vlastně to, co tak ta kapela se každých 10 let mění, Chrpa, víceméně půlka sestavy, takže vlastně teďka se sehráváme a už to začíná pěkně šlapat. Představím nejdřív asi toho nejstaršího, co tady byl vlastně nejdéle, tak to je Ota Červinku. Ten začal s kapelou hrát už v 79. roce.
0: A já myslím, že nejmladší.
2: No nejmladší, není, on jenom tak vypadá. Já začal hrát s kapelou už v 79. roce, ale pak odešel po nějakých asi 6 letech a vlastně vrátil se před, když se měnila ta sestava vlastně předchozí, to znamená, že před nějakými 12 let takhle hrajeme s Otou. Jako druhý vlastně bude Tomáš Klásku, který hraje harmoniku, vlastně tahací i foukací a ten s kapelou hraje už přes 20 let. To je taky velmi dlouhý
0: stálice.
2: Dlouhá stálice, přesně tak. Potom jsme vzali do kapely ženský hlas, protože Chrpa vždycky hrávali jenom chlapi. Jo, málo ženských jsme měli v Chrpě, a takže když se to změnilo teďka, tak jsme zkusili oživit to. A vzali jsme Aju Fandelovou, která to jako hlasově, myslím, že hodně oživilo tu Chrpu. Potom máme tady nejstaršího Benjamínka kapely, je to Jirka Kratochvílů, hraje baskytaru, já nevím, co bych k němu ještě dál řekl.
0: Jak jste spřízněný, že máte...
2: My nejsme vůbec spřízněný, to je zajímavý, že vlastně můj tatínek Bob, zakladatel kapely Chrpa, který se jmenuje Josef Kratochvílů, tak vlastně hrál basu a přišel úplně nezávisle na něm Jirka Kratochvíl, který nemáme vlastně vůbec nic společného.
0: Já jsem myslel, že jste bráchové totiž.
2: No, vypadáme tak, ale nejsme. No a já vlastně, který jsem po svým tatínkovi vlastně kapelu převzal vlastně po 50 letech, kdy taťka odešel vlastně do hudebního důchodu, takže teďka tomu tak nějak šéfuju. No.
0: Víte co, já musím posluchačům říct, že my máme úplně plné studio. Sem už by se nikdo další nevešel, i když jednou jsme tu měli normálně 25 dětí, to byla teprve legrace. Ale já vás poprosím, máte nástroje, pojďte k mikrofonům a ukážeme posluchačům, jak Chrpa Chrudim v této současné sestavě hraje a zpívá. Co tam máte jako první pecku?
2: Jako první věc bychom chtěli zahrát starou tramskou klasiku Kosí Fox. Tato písnička vlastně na Horním Jelení vyhrála dokonce dvakrát za nejlépe interpretovanou tramskou píseň. Takže bychom zahrali tuto a jako druhou bychom vložili taky tramskou klasiku od Ády Vodrážky Šilhavý mariňák. Vždycky to hrávalo KTO, to určitě víš, takže jestli můžeme.
0: Tak do toho!

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: Kos se za kosicí nalítal, než ji na gátě nachytal. A sotva, že jen píp, zmizela jak šíp.

A proč ten ptáček svůj zobáček má? To proto, že si rád zaspívá. Nemá starosti, samou radostí.

Chrpach rudím živě ve vysílání tremských tamtamů, tak to byla jedna a teď přijde teda stará skladba Šilhavý mariňák, tak do toho.

vyteka, jak slzy kapala na vousiska. Dokázal vyprávět baladu, kterou vždy pozvedl náladu. Hromoval, zaklel, zhluboka vydech, nezačal vyprávět podivný příběh o tanci, který všem

profesor taneční, který to viděl, vykulil oči a sám se styděl, kdy ten rytmus, který

0: Chrpach rudím živě ve vysílání tremských tamtamů, vítězové minulého ročníku festivalu tremských písní v Horním Jelení, kterému vlastně věnujeme dnešní tremské tamtamy. Teď půjdeme za další stálicí tohoto festivalu a to jsou Kamarádi staré řeky, vítězové ročníku 2004, 2006 a 2008. Ti by nám zahráli Údolí zatracených, jednu z posledních písní Tonyho Linharta.
1: Trampské tamtamy na Country Rádiu.

0: Na Country rádiu dozněli Kamarádi staré řeky a vy posloucháte Tremské tamtamy. Já bych teď se zaměřil na skupinu Chrpa, Chrudim, která je neodmyslitelně s festivalem tremských písní v Horním Jelení spjata. Kamila, asi na tebe. Kde vlastně vzniká ten vztah Chrpy a Horního Jelení? V jakém je to roce?
1: Tak poprvé vlastně kapela vznikla v 74. roce a první vlastně vystoupení bylo v 79. roce. Vlastně od té doby tam jezdí Chrpa víceméně pravidelně, skoro každý rok, občas se to teda vynechává, ale teď jsme to s Kamilou probírali a zjistili jsme, že jsme tam byli už po 30. letos.
0: A minule jste vlastně obdrželi vítězství v soutěži. Máte tam nějaká další ocenění?
1: V podstatě ta kapela se nedostala do finále jenom jednou, když měla 50. výročí, tak by to bylo pro nás trošku zklamání. A samozřejmě potom, když odešel táta do toho hudebního důchodu a vlastně ta kapela se úplně změnila, my jsme v podstatě od března začali hrát a v květnu se nám podařilo zvítězit, takže pro nás to byla tak obrovská čest vlastně, kdy jsme všichni byli tak hrozně nervózní a přesto to takhle vyznělo, takže jsme za to strašně vděční.
0: Já bych možná upozornil, vy jste teď hráli hlavně staré písničky, ono jde o to, že když někdo jde na festival tremských písní v Horním Jelení soutěžit, tak musí vlastně vzít jednu skladbu, která je autor do vznik té písně do 50. roku minulého století. Tak, co hrajete ale výjima toho?
1: No, protože všichni jsme tak nějak plus 50 plus ve věku, takže hrajeme vlastně věci, hodně procházíme starý zpěvníky, protože máme spoustu, takže v tom hledáme takový ty starší písničky, o kterých se bavíme, hledáme takový spíš zapomenutý věci, ale hodně teďka se směřujeme i do těch vlastně roků, kdy jsme byli mladí, to znamená, že vlastně kdy hráli Bratři Rivolové, teďka Šedivku hodně hrajeme, máme od něj moc rádi písničky, máme dovolený vlastně od něj hrát všecko, takže máme teďka tady budeme jednu hrát. Hrajeme nějaký písničko od Kapitána Kida, samozřejmě máme i svoje věci, které hrajeme, takže jako je to taková směs vlastně starých a i ty moderní tremské písničky.
0: Já bych možná upozornil na to, že vy teď máte moc hezky udělané webové stránky, takže kdyby posluchači chtěli, tak se můžou na vás podívat, kde hrajete, co je u vás nového. Jenom jak je ten web, Kamile?
1: Ten web jsem dělal letos v lednu a má adresu klasickou chrpachrudim.cz a v podstatě veškerou historii i vlastně současnost na tom webu najdete. Jsou tam vlastně písničky jak aktuální, kdy vlastně to bylo z loňského podzimu nahrany, kdy nám to ještě dělal Ášek, který vlastně 14 dní potom vlastně nešťastně zemřel. Potom tam máme komplet diskografii, takže my ty CDčka nějak nešíříme, jo, vlastně ke každému výročí se točily nějaký CDčka, takže to tam všechno je v podstatě volně dostupný. No a je tam i jako perla udělaná kronika, kdy Chrpa měla vlastně od začátku toho 74. roku od vzniku vlastně se psala ta zakládající parta kroniku, která je tam vlastně nafocená. Roman Dostálu, náš konferenciér, se s tím dal celou práci vlastně a kompletně ji nafotil, takže se dá

0: prohlížet vlastně stránku po stránce. Určitě se tam najde spousta těch starých trampů, kteří vlastně s tou chrpou od začátku jezdili, takže tam najdou i vlastně vzpomínky z té kapely. Teďka jsem zrovna nedávno s holčinou z Bystřiny Brněnský si psal, vlastně kdy oni tam někdy hledala z fotky z nějakého 88. roku. Takže takové jako docela zajímavé věci tam jsou.
1: Možná ještě poslední otázka. Pořádáte stále vaše hudební pořady v Chrudimském divadle Karla Pipicha?
0: Ano, pořád se to vlastně o to staráme. Ta tradice už je vlastně se táhne přes 50 let. Vždycky je to první jarní víkend a první podzimní víkend. Zveme tam hlavně kapely jako známé tremské, kdy se mi teďka třeba podařilo sehnat Ozvěnu, která u nás hrála, která už toho moc jako teďka nehraje. TE Band u nás byl, jo, takže opravdu jako kvalitní tremský kapely, takový legendy, a dáváme samozřejmě možnost i lokálním kapelám vlastně z okolí Pardubic, kdy tam jezdí jako spousta jako těch lidí. No.
1: Dobrá, tak tolik chrpa Chrudim. Já bych teď ještě pustil dvě studiovky. První bude Mňau Mňau Band. To je taková zajímavost. Oni teď vydali placku. Pustíme si skladbu M152. .0, nevím, co to znamená, to je asi nějaký šotůřský slang, ale každopádně oni obdrželi vlastně minulý rok druhé místo a poté budou hrát BPT Zlín. Ty jsou vítězové 2010, 2013, 2014, 16, 18, 24 a skladba Já jedu dál.

Pak se řítí pod kletí a z kolejí to hvízdá. Na záchodku Jíra křičí, páni, to je jízda. U kapličky pasáček se hrůzou křižuje. Odtud se trať notně svažuje. Zajíc mází vyskočil, jak rybu přetrh snění. Okolek už v kolejnici není udržen.

koní. To byl můj celý svět a v životě jsem prožil strašně moc těžkých dní. Je to jako dešť, jak šedivej mrak. Jo, říkali mi slaboch, ale já jsem voják byl.

0: Poslední víkend v květnu se v Horním Jelení uskuteční slavnostní 50. ročník festivalu Tremských písní. Abych se teď ptal Kamči Ročňové, která tu za festival je. Kamčo, já miluju pátek, to se vždycky koná ta velká přehlídka u ohně. Bude to i letos?
1: Samozřejmě, letos to započne jako obvykle v 9 hodin večer slavnostním zapálením ohně, které bude zahajovat právě zde přítomná chrpa. Zahraje nám známou píseň Vlajka. A mimo chrpy se můžeme těšit také na kapely. A je to Racek Plus, což je seskupení kapel Gizdi a Marot. JTH a Kotlík Sisters, na Kamarády Staré řeky z Berouna, na kapelu Co dům dal, BPT ze Zlína a také na kapelu Otisk.
0: Je toho prostě hodně. Budou tam vystupovat letos i nějací hosté speciální?
1: Ne přímo v pátek, ale můžeme se těšit v sobotu na kapely TE Band a
0: na Paběrky Marko Čermáka, jestli se nepletu. Možná já bych upozornil na to, že ten pátek je vždycky kouzelný v tom, že sice se hraje u ohně, ale pak se to tak rozprskne a jsou zhruba 3 jamovací místa, jedno zůstane u ohně, pak jedno je u báru tam, že jo, v občerstvovně a jedno potom bývá tam ještě, tak různě se to, a na každém tom místě se hraje tak trochu něco jiného. Chrpa Chrudin tam taky do rána vysedává, to my víme. Ještě mi řekni, co teda ta sobota, tam je to plánované jak?
1: V sobotu vše započne v 10 hodin dopoledne a do 18 hodin bude probíhat vlastně přehlídka těch vítězných kapel.
0: Takže to bude vlastně jako koncert?
1: V podstatě ano, každá kapela bude mít půl hodiny na hraní a potom od 6:30 se můžeme těšit právě na hosty. A večer nás čeká další překvapení a to je Tremský bál, který je pořád součástí té přehlídky vítězných kapel.
0: Počkej, ten Tremský bál bude v sobotu nebo v pátek?
1: V sobotu.
0: Dobře, a úplně poslední věc, na kterou se chci zeptat. Vy letos vlastně děláte nějaký videospěvník, o co jde?
1: Je tomu tak, rozhodli jsme se, že vzhledem k tomu, že 50. ročník je vlastně opravdu něco, že si nachystáme pro příznivce festivalu takové malé překvapení v podobě toho videospěvníku. Ve videospěvníku používáme nahrávky právě z festivalu až na pár výjimek, které máme ze soukromých sbírek. Jsou tam informace o kapelách, které zvítězily, každá má přiřazený jeden ročník. A navíc tam jsou notové zápisy těch písniček, které zazní ve videu.
0: Výborně. Já ještě jednou upozorním, že festival se koná poslední květnový víkend, to je od pátku 29. května do neděle 31. května. Teď už tak jako víme, co by se tam mohlo dít, a poprosím opět skupinu Chrpa Chrudim, aby povstala, přišla k mikrofonům, vystřídala Kamču, která si usedne, a řekněte mi, co tam máte teď.
2: Tak je to jedna z novějších písniček, ona vyšla na zpěvníku Porty v 86. roce od Vaška Nedomy, To se mi jen zdá.
0: Tak, do toho.

0: Umí, paráda, my tady s Kamčou tleskáme, nádhera, to by se líbilo Tonymu Linhartovi tohle. Co tam máte dál?
1: Dál jsme samozřejmě jako každá trémská kapela nějakýho Rivolu museli vytáhnout, takže tam máme song abonenta Jihozápadní dráhy, Vaby Rivola.
0: Výborně, a teď budeme mít solovku takovou, už se na to těšíme, pojďme.

0: To je radost, chrypa chrudím naživo v Tremských. Tamtamech slavíme 50. výročí festivalu Tremských písní v Horním Jelení. A teď si pustíme studiovku dalších vítězů, a to je Přístav z Brna. Vítězové 2011 a 2012. Skladba Prašná cesta.
1: Posloucháte Tremské tamtamy na Country Rádiu.

0: Trenské tamtamy dnes živě doprovází skupina Chrpa Chrudim a věnujeme 50. narozeninám festivalu trenských písní v Horním Jelení. Teď jste mohli slyšet Přístav Brno, také stálici tohoto festivalu. Kamčo, teď na tebe, musíme trochu za logistikou. Kde přesně se, my říkáme Horní Jelení, ale řekni mi, kde přesně se festival tam koná, jak se tam lidé dostanou a jestli se tam dá jet vlakem, či se tam dá jet i autem a zaparkovat?
1: Festival se koná vedle areálu Nory, což je poblíž rekreačního zařízení Tramtárie. Je to víceméně na konci Horního Jelení. Můžete se sem dostat buď to autem, anebo autobusem či vlakem a zbytek dojít pěšky. Pro auta je tam nachystaná luka jako parkoviště.
0: Tak já můžu říct, že vlastně většinou tam spí trampové buď pod čirákem, nebo tam mají stany, že, ale je možnost tam vlastně spát i v autech a je tam možnost třeba pro někoho staršího se i ubytovat.
1: Ta možnost je, ale letos bohužel už jsou místa rozebraná v rekreačním zařízení Tramtárie, takže bohužel.
0: Takže maximálně k někomu na pokoj se snažit vnutit. Dobře. Ještě mi řekni, vy máte nový web, je to tak?
1: Je tomu tak, web je teď mnohem přehlednější, než byl dříve a naleznete ho pod adresou kftp.cz.
0: Dobrá. Tak ještě máme trocha času, tak poprosím Chrpu, zda ještě povstane a než se rozloučíme, zda by nám ještě jednu skladbu zahrála. Co tam máte?
2: Tak rozhodli jsme se pro písničku od Jarky Motla Čajová růže.
0: Nádhera. Tak opět prostor pro dámu.

0: Nádhera. Dnešní tramské tamtamy nám nádherně doprovodila skupina Chrpach Rudim. Kamčo, ještě rychle k mikrofonu a teď naposled pozvy, kdy, kam a na co se mají posluchači těšit, kam mají vyrazit.
1: Tímto vás zvu na horní lení na 50. ročník festivalu tramských písní, který se bude konat od 29. května do 31. května.
0: Perfektně.
1: Těšíme se na vás.
0: Takže dnes tu byla Kamila Ročňová, moc děkuju.
1: Taky děkuju, ahoj.
0: A za Chrpach Rudim Tomáš Klásek, ahoj.
2: Ahoj.
0: Jirka Kratochvíl, ahoj.
3: Ahoj.
0: Kamil Kratochvíl.
4: Ahoj.
0: Ota Červinka.
5: Ahoj.
0: A Aja Fandelová.
6: Ahoj.
0: Moc vám děkuju a mějte se moc hezky a hlavně ať festival dobře dopadne. Takže ahoj.
6: Ahoj. Ahoj.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Lidstvo disponuje nejrůznějšími druhy dopravních prostředků. Některé jezdí rychle.
1: Zatáčka, víří, prach vozů, co přede mnou jeli.
0: Některé jsou pohodlné.
2: Čtyři bitelní kola má náš proklatej.
0: Některé jsou vzrušující.
3: Po Zbraslavský silnici motocykly letí.
0: S některými můžete vzlétnout až do oblak.
4: Čekej na můj jumbo jet.
0: Ale jenom Country Radio vás vždycky zaveze do země klídku a pohody.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Jen tak country. Středa 13. května od 20 hodin. Restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. O den později, tedy ve čtvrtek 14. května od 19 hodin, tady vystoupí skupina Kožený hrdla. Můžete se těšit na dvojkoncert Ivo Jahelky a Miroslava Palečka ve čtvrtek 14. května od 19 hodin ve Znojmě v klubu Harvard. No a když Jahelka a Paleček, tak pohoda, humor a zábava. 38. ročník Ražického Pražce se koná od pátku 15. do neděle 17. května v přírodním amfiteátru Ražice u Písku. Zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gledli SV a 20 dalších. A pozor, stanování i karavany opět zdarma. Tolik pozvánky, podrobnější informace na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
2: Dnes jste mými hosti, pánové.
3: Posloucháte Country Radio.

0: Rangers a krajina obilých kopců vás přivítali v úterním večerním vysílání na Country Rádiu 12. května 2026. Dneska vás opět bude provázet Vítek, protože Petr má nějaké povinnosti, vyřizují jeho srdečné pozdravy. No a protože budeme spolu, tak máme trošku změnu programu, a to sice nebude country vše, co se mi líbí, ale country je vše, co se vám líbí, takže si můžete zavolat do studia na telefon 210 323 333 o písničku, kterou máte rádi, a když mi řeknete, co to je za písničku, tak k ní ještě musíte dodat, proč právě tuto píseň, jestli se s ní spojí nějaké příjemné vzpomínky, zážitky, nebo se vám líbí text, melodie, nebo něco podobného. Poprosím jenom ty, řeknu, permanentní telefonovače, aby taky nechali prostor těm ostatním, aby se mohli dovolat i ti, kteří se dlouze pokoušejí a nedaří se jim to. No a první písničku, jako vždy, pouštím já, tak dneska pouštím Františka Nedvěda, Kočovní herci. Přesně si pamatuju, když jsem tu písničku slyšel poprvé, bylo to z CDčka, které vycházelo v 90. letech jako CZ hity, a to byly takové spíš populární písně tam, a tohle byla jediná taková countryová, a pamatuju si, jak jsem seděl na balkóně, hrálo to CDčko, bylo hezky, svítilo sluníčko a ta písnička začala hrát, já jsem takhle koukal do dálky na tu krajinu tam a k tomu jsem poslouchal tu muziku, a byly to hrozně krásné chvilky, a vždycky, když tu písničku slyším, tak se mi tyhle ty chvilky vybaví. Takže já vám ji pouštím. Kočovní herci a František Nedvěd, notoricky známá záležitost. Příjemný poslech vám přeje Vítek.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byl František Nedvěd, jeho kočovní herci v rámci country Je vše, co se vám líbí. Já mám prvního volajícího, tím není nikdo menší než Iva z Arbesáku. Ivi, ahoj, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ahoj, slyšíme se, zdravím všechny posluchače a prosila bych o písničku Z Prahy až na onen svět od Jitky Vrbové.
0: Ano, a proč právě tu?
1: Beru to jako vzpomínku na tři lidičky, kteří letos odešli. V březnu to byla Jitka Vrbová a Míra Křen a včera Franta Šťastná.
0: To je hezký.
1: Zůstanou nám ve vzpomínkách.
0: No. A byli by rádi, kdyby jsme byli veselí a vzpomínali na ně s úsměvem na tváři. Je to tak?
1: No, byli fajn, všichni tři.
0: To je pravda. Tak i vy, já děkuju.
1: Já jsem je znala osobně.
0: Tak to je perfektní, vidíš to. Já teda taky jsem znal všechny tři osobně, ale nejradši jsem měl Frantu. Franta byl gentleman a humorista, ten byl dobrý. No.
1: S Mirkem Křenem i s Frantou Šťastnou jsem si hodně psala.
0: No, tak to je hezký. Tak i vy, hezký večer, děkuju, že posloucháš, děkuju, že jsi zavolala a pouštím Jitku Vrbovou z Prahy.
1: Každý rádio je moje srdcovka.
0: Až na onen svět. Mějte se hezky, ahoj papa.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byla na Country Rádiu Jitka Vrbová od Ivis Arbesáku a já už mám na telefonu v rámci country vše, co se vám líbí. Vaška z Českých Budějovic. Vašku, ahoj, slyšíme se. Halo, halo, Vašku. S Vaškem se neslyšíme. Vašku, Vašku. No, Vašek se mi ztratil a Vašek chtěl zahrát písničku od Pavla Dobeše, Kalifornie, protože to je oblíbená písnička jeho manželky a mají výročí a vždycky při té písničce se mu vybaví, jak se seznamovali. Vašku, říkám to dobře, halo, halo, halo. No, tak se to nepovedlo, tak to hrajeme prostě, tak, aby to vyšlo.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

byla bouzlující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva.

dýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře. S hukotem k tobě promlouvá oceán. Takhle je člověku k

Silnice číslo jedna se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

0: Tak to byl Pavel Dobeš a Kalifornie pro Vaška z Českých Budějovic a já už mám na telefonu Pavla z Prahy. Pavle, ahoj.
1: Ahoj, tady taxikář Pavel. Já bych jsem hrozně rád zavzpomínal na Františka Škastnů.
0: Co to bude?
1: Prosil bych kopít knižku, chlap, co tady chybí. My jsme se s Františkem, a hrozně mě to mrzí, nikdy osobně nepotkali. Ale hrozně moc krát jsme spolu mluvili po telefonu a vždycky to bylo hrozně příjemný.
0: Tak jo, tak je to tam připravený. Tak to je hezký.
1: Děkuju.
0: A ještě jsi to chtěl zahrát, proč? Ještě byl jeden důvod?
1: No, ještě jsem chtěl jako vzpomenout na kamaráda, který by nedávno 6. oslavil 60, ale bohužel se toho nedožil.
0: A tuhle písničku si říkal, že má rád, že jo? Nebo že měl rád tuhle písničku, tak proto ji chceš zahrát.
1: To mám rád já, že to je jako vzpomínková písnička.
0: Dobře, no tak Pavle, hrajem, roháči, chlap, co tady chybí. Díky, že jsi zavolal.
1: Děkuju.
0: A hezký večer, měj se. Ahoj.
1: Taky ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 330.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: I krátce před 8:30 posloucháte večerní vysílání Country Rádia, kde máme country je vše, co se vám líbí. A já mám na telefonu Janu. Jano, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Tak Janí, co si zahrajeme?
1: Zahrajeme si písničku Krčma Santa Puelo.
0: Tobě tam hraje rádio vzadu, že jo? Já bych to potřeboval vypnout, anebo aby si šla někam jinam.
1: A je to pro radost pro mého bratra a pro kamarády, protože ta písnička jí máme rádi a přináší nám dobrou náladu.
0: No tak to je hezký. Tak já ji pouštím, duo EKG, Krčma Santa Puelo a pro Janu. Je to správně?
1: Děkuji, naschledanou.
0: Hezký ano. Večer, ahoj, naschle.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Já jsem někdy minule zkazila asi tak před 10 dny písničku a vymyslela jsem špatně ten název. A chtěla jsem zahrát písničku na památku naší skautky, která s náma skautovala v roce 68, 69, 70, pak nám to zakázali a ta skautka se v té době jmenovala Jana Hofmanová z Berouna. Mm-hmm. A ta písnička, kterou jsem chtěla zahrát, asi byla teda od Rivolu a jmenuje se asi Rychlé šípy.
1: Je to tak, jmenuje se Rychlé šípy a vždycky, když si posloucháš tu písničku, tak si na ní vzpomeneš. Tak to je ten důvod, jo?
0: Taky, no.
1: Tak dobře.
0: Taky, už je to 10 let, co jako jí nemáme tu kamarádku a mrzí nás to, tak na ní vzpomínáme.
1: Dobře, tak ať se vám hezky vzpomíná a pouštím Babiho Rivolu Rychlé šípy. A díky, že jsi zavolala. Hezký večer.
0: Děkuju. Ahoj. Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byl na Country Rádiu Vabiry volá rychlé šípy od Lídy z Berouna a já už mám na telefonu Leoše. Leoši, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj Vítku, slyším tě.
0: Tak, co si dáme?
1: No já bych prosil jako vzpomínku na Jindru Šťáhlavskýho, protože byl hodně dobrý borec, tak písničku Starý mlín.
0: Mm-hmm.
1: A jinak je to taky pro všechny, co mají rádi country a měli rádi.
0: A proč právě Starý mlín?
1: No, protože se, myslím si, že se málo hraje.
0: To asi myslím, že je pádnej důvod. Tak jo, tak ji zahrajem. A řekni mi, co máš v plánu na dnešní večer?
1: No, dneska už nic, takovou lehko večeří a...
0: Venku je zima, no. Viď? Dneska to není moc na nějaký courání se, teda aspoň tady
1: no, to už,
0: v Praze to,
1: už
0: to stojí za prd. No tak
1: no,
0: jo.
1: Asi všude, no.
0: Hele, tak ať ti ta lehká večeře chutná a pouštím ti Starý mlín a přeju ti krásný večer a děkuju, že posloucháš. Ahoj, ahoj.
1: Já taky děkuju, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
3: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti a pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach, jakoby jakési zvláštní děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlináře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. Kuchyně pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužil. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý let a nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: Tak co jste tomu říkali? A čemu jako? Opatrně se zeptal mlynář. No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici. Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč ten té noci zmizel.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tak co? Country Radio.
2: Tak to byl... Haló.
1: Ano.
2: Tady Vítek, dobrý večer. Jsme se dohodli, Marcelo, že nebudeš mluvit a ty mi do toho mluvíš.
1: Omlouvám se.
2: Ne, já si dělám legraci.
1: A tak já to tak beru.
2: No to je hezký o tebe. Tak prosím tě, co jsi vybrala dneska?
1: Já jsem si vybrala od cross country na vlastní kůži.
2: A proč cross country na vlastní kůži?
1: No, protože se mi líbí ten tape, ale neslyšela jsem ho ještě nikdy celý. Ten důvod.
2: A myslíš si, že se ti to dneska povede?
1: No doufám, když jsem se dovolala.
2: No ale furt tam s někým štěbetáš, to se nebudeš moc soustředit, že jo?
1: No.
2: Tak žádný štěbetání a koukej pěkně poslouchat. Co děláš takhle teďka večer?
1: A tak skoro nic, furt tady telefon honím. Číslo furt vytáčím.
2: No teď už nemusíš, teď ses dovolala, teď už nevytáčím.
1: Už konečně, no a pak...
2: A co máš v plánu? Jsi v práci nebo jsi doma?
1: Ne, jsem doma, já už jsem důchodkyně, 70 letá.
2: To je krásný, takže, to je důchodkyně v nejlepších letech, že jo?
1: Já si to úplně užívám.
2: A co máš v plánu na dnešní večer teda? Budeš poslouchat country rádio až do půlnoci?
1: No, 100%.
2: A potom budeš někam ven nebo půjdeš spát nebo...
1: Ne, já chodím dlouho. Důchodci už moc nespějí.
2: Ne, jo.
1: Já chodím dlouho spát. No, to už, tomu já už moc nedám spaní.
2: Tak já se přiznám za sebe, já spát umím. Mně to jde teda.
1: No jo, no.
2: Hele,
1: to je výhoda, no.
2: Tak prosím tě, teďka všem zavři ústa kolem a řekni, pohrajou pro mě cross country na vlastní kůži, nikdy jsem to neslyšela celý, tak teď budu poslouchat a nemluvte na mě, jo?
1: A bude ticho, tak. A bude ticho.
2: Tak jdeme na to. Hezký večer ti přeju a dík, že posloucháš. Ahoj.
1: Já taky děkuji. Ahoj.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byla kapela Cross Country na Country Rádiu na vlastní kůži, to bylo pro paní Marcelu a já už mám na telefonu paní Janu. Paní Jano, dobrý večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer.
0: Tak co si zahrajeme?
1: No, já bych chtěla poprosit pro svoji dceru Ovečku.
0: A proč právě Ovečku?
1: Ovečku, to byla jedna z prvních písniček, když se učila hrát na kytaru.
0: Takže to byla první, kterou se naučila?
1: Ano.
0: Tak to je hezký. Je to Petra Černocká, jo? Mám to dobře?
1: Ano, dobře.
0: No tak jo.
1: Jestli by bylo možné i pro Tomáše Tomka to zahrát, protože je na léčení.
0: No jasně, tak tomu i zahrajem, ať se mu dobře léčí. A co vy máte v plánu dneska večer, paní Jano?
1: Já? No poslouchat country a něco ještě tady podělat.
0: Za to, že budete poslouchat country, tak vám tleskám, to je hezký. Tak jo.
1: No poslouchám každý den.
0: Tak to je super, tak to jsme moc rádi. Tak my vám děkujeme, že posloucháte a posíláme Petru Černockou Ovečku jako první písničku, kterou hrála vaše dcera na kytaru a Tomovi na to, aby se dobře vyléčil. Jo?
1: Ano. Díky moc, pěkný zbytek večera.
0: Taky, naschle, ahoj.
1: Ano.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byla na Country Rádiu Ovečka od Jany a já mám na telefonu Lucku z Královských Vinohrad. Ahoj Lucko, dobrý večer.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Tak co si zahrajeme?
1: No tak jako dřív, od Fešáku.
0: A proč právě tuhle? Proč? Ne komu,
1: protože
0: ale proč?
1: Protože jsem si vždycky dobře pokecala s Františkem, to je hlavně pro něho. Mm-hmm. Měl, myslím, že vnučku nebo dceru Lucku a opravdu jsme si dobře pokecali.
0: No tak to bych řekl, že je úplně správný důvod, aby jsme si zahrali tu písničku.
1: Byl to perfektní člověk a hodný člověk.
0: To je pravda.
1: Taky to chci věnovat i Pavlovi, mému manželovi.
0: To je dobrý, to je hezký. No a co budete s Pavlem tvým manželem dneska večer dělat ještě?
1: To ti neřeknu.
0: My jsme se červenali, jo? Ne.
1: Jo, jo. Ne, určitě ne. A já jsem unamená z práce, takže...
0: To je klasická výmluva, to je klasická výmluva. Na to si...
1: No, 7 dní v práci, nevím, no. Tak asi klasická výmluva to
0: tak
1: není,
0: 7 dní
1: ale...
0: v práci, to je hodně, no.
1: Je, no. Takže tak... hlavně pro toho Františka tam nahoru.
0: Dobře.
1: A přednebo boží tvář.
0: Tak děkujem a hezký večer a odpočinci.
1: Taky.
0: Jo, čau,
1: ahoj. Měj se, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Michal Tučný a fešáci, tak jako dřív, tak jak si to přála Lucka z Královských Vinohrad, a já už mám na drátě Zdeňka z Vysočiny. Zdeňku, ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme se, Víťo.
0: Tak to je krásný. Tak prosím tě, ty jsi poslední, koho odbavíme dneska. Už po tobě se nikdo nedovolá, protože už je tam strašně málo času. A já jsem takovej
1: utocený. Tak to děkuju teda, jo. Já jsem to tak... děkuju, já už se snažím dovolat strašně dlouho.
0: No, ještě budem zítra a pozejtří, takže v klidu budeš, tam příležitostí bude dost. Ale ty jsi vybral jakou písničku, prosím tě?
1: No, Vítr nad Berounkou.
0: Vítr nad Berounkou. A proč právě Vítr nad Berounkou?
1: No, protože ryby, jaksi, to nejde. Zima je v Rusku.
0: To je pravda, no.
1: Že jsem takhle jako to.
0: A v té písnice o té Berounce je takový jako hodně letní nádech, že jo? To je takový, to člověka no, přivede, úplně si to představuju. Jak tam tak, ten vítr hladí těm studentkám bříška na tom...
1: No, to tak.
0: Si taky dovedu představit. Hele, a když paš takhle, když už jsi z ryb doma, nebo teprve jdeš?
1: Ne, sedím ještě.
0: Sedíš ještě?
1: Jsem na Sázavě.
0: Ty nemůžeš spát doma, viď? Nemůžeš usnout, že manželka by ti hnedka vrazila do ruky vysavač, no, aby si nedřímal? Tak musíš chodit spát k řece, že jo?
1: Nemám manželku už x let.
0: Aha, takže jsi sám doma. No tak, to je pravda, no tak u té řeky je to takový hezký. A máš sebou aspoň něco na zahřátí?
1: No to, tak to si piješ. Mm-hmm. Rum, mm-hmm, musí bejt, vařič, grok. Hele, to musí bejt.
0: Víš, co se říká o rumu?
1: Jo?
0: V zimě zahřeje, v létě osvěží.
1: Tak, a jak to zpívá tenhle, vyčítal, rum ti mozek zmrcasí, nebo jak to tam je?
0: No, tak rumem, no. Rumem se ještě nikdy nic neskazilo, že jo, to prostě tak je.
1: To je pravda, když to patří do buchet.
0: No, tak prosím tě, Zdenku, neusni tam do rána, protože v noci má být ještě větší zima, jo?
1: To má, to
0: doraž, vím. Doraž včas a pořádku domů. A já ti pouštím tu letní písničku, teda Vítr nad Berounkou. Měj se hezky a ahoj, dík, že posloucháš.
1: Děkuji ti. Ahoj, taky. Ahoj. Ahoj, ať se daří. A...
0: No, doufám, že bude. Ahoj.
1: Tak jo.

0: srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.
1: Čekám, kdy

potom se budeme toulat v nejhezčím obědí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

Krásný dobrý večer. Máme 21 hodin 10 minut. Vy posloucháte večerní vysílání Country Rádia, kde je dnes vaším průvodcem Vítek. Petr Kocman vás srdečně pozdravuje a těší se na vás od příštího týdne, od středy. No a co nás čeká dneska ve vysílání v tuto hodinu mezi 9. a 10. Budeme si hezky hrát, třeba pozdní sběr Luboš Novotný D58, Hobous, cesta na Island. Dále Bílý tesák, Můj trak, The Band Perry, If I Die Young a spoustu dalších a dalších. Podíváme se do kalendáře, kdo má dneska svátek a jaké významné dny se vztahují ke dnešku. V druhé polovině hodiny si zasoutěžíme o knížku. Tady zpozorněte všichni vy, co rádi tvoříte, protože ta knížka se jmenuje Dárky a neb zkuste to doma sami. Více než 100 praktických nápadů na vlastnoručně vyrobené dárky. Takže vy, co máte rádi detektivky nebo beletry, nevolejte a vy, co rádi tvoříte, tak potom budete mít šanci si o to zasoutěžit. No a pak si taky povíme, jaké bude počasí, protože bude skoro 10. večerní potom a měli bychom vidět, jak bude v noci. Tak jdeme na to, začínáme pozdní sběr a Luboš Novotný D58. Ať se vám krásně poslouchá a máte pěkný večer. To vám ze studia Country Rádia přeje Vítek.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbů a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal.

namísto toho dělám troškaře. Divnýmu pasažeru bez tváře v tom obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhý břeh. Měsíc roztříkl svou vlastní.

než jsem se nadal, stopař byl ten tam. Já dál páděl dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

Tak to byla The Band Perry, If I Die Young. Abyste věděli, že taky něco vím o písničkách, tak vám řeknu, že tahle ta písnička v countryový hitparádě Hot Country Songs byla číslem 1, a to sice v prosinci 2010. A potom taky vím, že Country Music Association tuhle tu písničku vyhlásila jako single roku 2011 a ta kapela získala v ocenění New Artist taky to nejvyšší metu, a to také v roce 2011. Ale já jsem vám slíbil, že se podíváme do kalendáře. Tak právě teď je ta chvilka. Dneska máme 12.5. úterý a významné dny. Mezinárodní den ošetřovatelek. Tak ten je proto, že roku 1820, právě dnes 12.5., se narodila ve Florencii Florence Nightingaleová, která jako první mezi britskými raněnými vojáky vytvořila základy ošetřovatelského modelu, který se používá dodnes, proto v dnešní den slaví všechny její následnice. Zdravotní sestry svůj den, bez ohledu na to, v jakém zdravotnickém oboru působí. Tak to je hezký, všem zdravotnicím a sestřičkám blahopřejeme k jejich mezinárodnímu svátku. Potom je tam také Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem. A ten se slaví dnes právě k výročí Florence Nightingaleové, která byla pak lékařkou a pomáhala raněným, stála u zrodu hygieny, ale bohužel část svého života byla upoutána na lůžko právě kvůli této nemoci, to znamená chronickému únavovému syndromu, tak proto se to slaví dneska. Co se jména týče, je tam Pankrác, první ledový muž, Pankrác, Servác, Bonifác a Joffie to po, to nebudem říkat teďka. Tak Pankrác je mužské křestní jméno a vyskytuje se velmi ojediněle. Jeho původ je řecký. Jméno bývá spojeno s řeckým jménem Pankrácio s významem víceboj nebo velký závod. Další teorie výkladu jména předkládá prostřednictvím řeckého slova Pankrates s významem všemocný. Podle toho zdroje, který vidím, tak tady nepíšou, že by pořád byl mezi námi nějaký Pankrác, ale přesto, že nás nějaký Pankrác poslouchá, tak se mi klidně může ozvat na studio@countryradio.cz anebo na SMS bránu 720 00 11 11. Klidně i vy mi napište, jestli nějakýho Pankráce znáte. Tak my těm Pankrácům přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí. Taky blahopřejeme všem těm, kteří dneska mají narozeniny nebo slaví cokoliv jiného. A jako dárek nemůžeme poslat nic jiného než písničku, tak si vybrali jednu hezkou. Malina Brothers, Odjíždím do Kalifornie. Všechno nejlepší a příjemný poslech.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Knižní okénko.
1: Já jsem vám sliboval soutěž o knížku a ten okamžik nadešel. Takže soutěžíme o knížku Dárky, zkuste to doma sami, a ne více než 100 praktických nápadů na vlastnoručně vyrobené dárky. Snad každý z nás dostává rád dárky, nejen pod vánočním stromečkem. Nejvíc oceníme, když se dárek trefí do našeho vkusu a našich zájmů. A pokud je ještě k tomu originální a praktický, tak to určitě potěší dvojnásob. V této knize najdete inspirativní nápady, tipy a návody, jak takové výjimečné dárky na míru jednoduše vyrobit, aby udělali opravdovou radost. Záleží jenom na vás, který z nich si vyberete. Je to teda paperback, jo, a má to nějakých 188 stran, takže si myslím, že těch tipů tam bude hodně. No a tenhle tu brožovanou knihu ode mě vyhraje ten, kdo se jako první dovolá na telefon 210 323 333 sem do studia a správně zodpoví otázku. Máme country fontánu na severní Moravě, takže kdy, kde, v kolik hodin se koná tato country fontána? A potom si ještě se mnou budete muset vydržet chvilku povídat. Tak ten, kdo to jako první stihne, tak ten tu knížku vyhraje. No a na to telefonování já vám pustím Johnny Hortna, North to Alaska. Dneska, když je ten pankrát, je zima, tak se to skoro hodí.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byl Johnny Horton, North to Alaska, a já mám na telefonu Jardu. Jardo, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj Vítku, tady Jarda z Pelřimova, ahoj.
0: Tak proč voláš?
1: Zdravím všechny posluchače rádia, country rádia, a volám kvůli soutěži, jak jsme říkali, o tu knihu.
0: Tak moje otázka zní, kde a kdy a jak se koná fontána na severní Moravě. Tak chci slyšet město.
1: Je to Ostrava.
0: Místo.
1: Loděnice.
0: Jaká Loděnice?
1: Těhylov.
0: Správně. Datum?
1: 20. června.
0: Správně. A v kolik hodin?
1: Ve 13 hodin.
0: A jsi si naprosto jistý, jo?
1: Myslím si, že jo, tak nějak. Jsem to tak nějak.
0: Jasně. Stojíš si tvrdě za svým, nenecháš se zvyklat, to je správný. To je správná odpověď. Jardo, knížka je tvoje. Máš radost?
1: Jo, jsem zvědavý, co tam určitě kouknu do toho, když jaký jak pošlu pak dál, uvidím, co tam bude za ty rady, na ty dárky. Já si myslím,
0: že budeš rodině vyrábět dárky podle toho, 188 stran, to bude aspoň 90 dárků.
1: Já také to bude výroba těch dárků, co se na to si dáme, ještě z papíru, já bez nevím, co vůbec jako ne.
0: No hele, a vyrábíš takhle něco rukama, nebo spíš tak jako ale to necháš na ostatní?
1: Dívávěj jsem vyráběl do pálených pletník, já jsem pálil ze dřeva, takový motivy jsem rád dělal.
0: Takže seš jako řeknu vypalovaný. Výtvarně a graficky nadaný, jo?
1: To ani úplně ne, ale jako má tu jemnou motoriku, jako ovládala jsem jako tu jemnou motoriku, jako 100%, tak já už prostě zdokonaloval jsem se v tom.
0: Hele.
1: A teď to je méně času, už je to jako, já jsem těch prkýdek udělal něco přes 1000, jo, že já jsem to měl povinné, mě to bavilo, a pak to odešel jsem pak od toho, jakoby nějak.
0: No tak to je hezký teda. To já, když jsem byl na Gimplu, jo, tak jsme si mohli v prvním ročníku vybrat mezi hudební výchovou a výtvarnou výchovou, já jsem chtěl na výtvarnou, a teď přišla ta profesorka z té výtvarky a říká, tak si každý vemte papír, položte ruku a namalujte ji, no a pak jsme to odevzdali a ona říká, Novák, výtvarná v pořádku, Novotný, hudební v pořádku, a pak říká, pěkný, výtvarná. A kouká na mě, říká, nechcete radši na hudební? Takže já maluju takhle teda, no. Co máš plánu dneska na večer ještě, Jardo?
1: Už odpočívám, jsem tak jak posteli, to je, půjdu se ještě na večer, ale.
0: A co bude dobrý k večeři?
1: Ještě vyberu ledničku, mám tam určitě polévku, ještě tu kulajdu, takže to jsme ještě natlačil asi polévku horkou. A
0: polévka, kulajda?
1: U nás na Vysočí je počasí dneska nic moc, nevím, jak tam u vás.
0: I v Praze, kde se říká, že je blaze, tak dneska to stálo, nechci říct za co, za starý prkínko teda. Jako.
1: No ale já ještě hrál dneska tenis, a taky to nebylo nic moc. Musel jsem mít fakt dlouhý rukáv a ještě jsme zbokli jako menší kroupě, že to nebylo nic příjemného.
0: Dneska to je venku pomalu na palčáky, kulichá šálu tady chvílema. Já jsem jel na skútru a chytil jsem normálně kroupy a říkám, nemám na skútru zimní gumy, co já budu dělat, když napadne. Tak Jardo, děkuji, že posloucháš, přeju ti hezký večer, dobrou chuť k té kulejdě.
1: Všem posluchačům hezký večer a ať se zase vyhraju příště, zítra bude nějaký soutěž, ne? Nějaká pro ně.
0: Každý den bude soutěž, ale musíme nechat i vyhrávat ostatní, mělo by to být fér.
1: Určitě, přeju jim to taky, ať taky si dovolaj a ať taky něco hezkýho vyhraje.
0: Super, Jardo, díky, dobrou chuť, ahoj, čau.
1: Taky, ahoj.

6 minut před 10. večerní si myslím, že je nejvyšší čas se podívat na to, jak to bude v noci venku. Já bych to shrnul jen tak, že servácovo studené ráno s přízemními mrazíky. Posuďte sami. V noci bude oblačno až polojasno, v jižní polovině území se lokálně vyjasní. Na severu Čech se zpočátku místy vyskytnou přehánky, které budou nad 700 metrů sněhové. Jinde čekáme srážky výjimečně. Naprší tak do 4 mm, nasněžit ale pozor, mohou až 4 cm, čili jestli jste uklidili hrablo, tak ho možná někde ještě budete muset vyndat. Nejnižší noční teploty klesnou k plus 4 až 0 stupňům, při uklidnění větru až minus 2 mohou tedy být četné přízemní mrazíky a v tisíci metrech na horách bude kolem nuly. Mráz tak může poškodit zejména ve středních polohách kvetoucí ovocné stromy a přízemní mráz vzešlou zeleninu. Tak pozor, honem běžte ven to přikrejt. Foukat v noci bude mírný západní až jihozápadní vítr. A ještě pár informací. Sluníčko dneska vyšlo v 5.20 a zapadlo ve 20.37. Pranostika, ty mám na dnešek 3. Ta první říká, před servácem není léta, po serváci smrazy veta. Tak už aby to bylo. Potom májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček. A třetí májová kapka, platí duka, tak to je všechno v podstatě na stejné téma. Vypadá to, že by se mohlo dařit. No a ještě mám pro vás rekordy počasí pro dnešek pro 12. května. Největší teplo bylo v roce 1945. To bylo 30,5 stupně. Největší zima byla v roce 1814, to bylo 1,5 stupeň. A normální teplota je 14,5 stupně, což dneska teda rozhodně nebylo. Dneska byla zima jak v ruském filmu. Tak to je tolik o počasí a teď si ještě dáme třeba Michala Horáka a Sandru Novákovou Who Stay Joe? Co vy na to? Sice vás moc neuspí, ale aspoň si zaspíváte. Příjemný večer.

protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlahy, když pročítám slova,

do země. Skutečně on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

0: Je 22 hodin.
1: Dnes jste mými hosti, pánové.
0: Posloucháte Country Radio.
2: Včera jsem se vracel

zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám, větru už jsem všechno pověděl.

Ten se v světě nestratí, ten, co se drží, opratí. Nám zpívali Rangers, František Nedvěd, Robert Křesťan v písničce Dostavník. Dospívali ve 22 hodin 7 minut a vy posloucháte večerní vysílání Country Rádia. Je po desáté, tak už možná třeba i noční. A ze studia vás zdraví Vítek, který bude vaším společníkem až do dnešní půlnoci. Co nás čeká v této hodině, tak podíváme se na nějaké zajímavosti, podíváme se, co se stalo v historii lidstva právě 12.5. Podíváme se na Bonanzu, jak to v neděli dopadlo a zahrajeme si vítěznou písničku, řekneme si, jaké bude počasí. A teď ještě musím vyřídit dvě SMSky, nebo teda ono jich je víc. Ale ta jedna mi psal Václav z Plzně, dlouholetý posluchač, a říká, dneska mám 74. narozky, jste super rádio, děkuji za píseň. A přál si, já jsem napsal, co by to teda mělo být za písničku, tak Vašek napsal Brhlík a Sojka, jestli může poprosit, tak Václave, s radostí, všecko nejlepší k tvojí 74. Užij si to, 74 u chlapa, není žádnej věk, seš v nejlepších letech, tak koukej žít na plný pecky a poslouchat dál, moc ti děkuji. A pak tady mám spoustu SMSek, kde chcete zahrát Františkovi Šťastnovi, tak jsem vybral písničku, nebo to není ani píseň, to je skladba, která se jmenuje Kapka Rosy a je to instrumentálka, poměrně dlouhá, hraje to country beat Jiřího Brabce, tak tu si pustíme hned potom Brhlíkovi a touhletou písničkou bych se pokusil vyřídit všechna ta přání, která posíláte Františkovi a ta poděkování za to všechno hezký, co pro nás udělal a co po něm zůstalo. Tak jestli nemáte nic proti, jdeme na to. Pavel Dobeš, Brhlíka Sojka, Vaškovi k 74. narozeninám a pak taková rozjímavá kapka rosy na počest Františka Šťastny. Příjemný poslech.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá, jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

tak vězte, že průměrný člověk se zasměje 5 až 15krát denně. To se mně zdá nějak málo, ale asi je to tak, já se směju úplně všemu. Dále tady mám, lidé s nízkým sebevědomím kritizují druhé o 80% častěji, aby se cítili chytřejší. No to je moje typická slabá vlastnost, tohleto. Pozor, elektrické křeslo vymyslel zubař, to jsem nevěděl. Ale tak zubařský křeslo může někdy jako generovat podobné pocity jako to elektrický, že jo. A teď tady mám, že Boeing 747, což je letadlo, se skládá ze 6 milionů součástek od 800 různých výrobců a polovina z toho jsou nýty. Vrchol ocasu toho Boeingu 747 je 20 metrů nad zemí, což je jako šestipatrový barák. A při mezinárodním letu se na palubě přepravuje přes 6 tun jídla pro cestující, stroj může natankovat 250 000 litrů paliva a spotřebuje 1000 litrů na 100 kilometrů. To je ekologie teda. Jenom pro porovnání, to letadlo spotřebuje 1000 litrů na 100 kilometrů a takovej tank, ten spotřebuje 400 až 800 litrů na 100 kilometrů. Tady mám něco pro milovníky mobilních telefonů. Výrobní cena iPhoneu je přibližně třetinová oproti prodejní. Málo kdo vás teda tak natáhne jako Apple, že jo? Čínský znak pro slovo potíže je zobrazován jako dvě ženy pod jednou střechou. To je teda docela trefné. V reklamě na pivo se k dosažení krásné pěny používají mycí prostředky. Je teda pravda, že když se napění jar, tak to opravdu vypadá dobře. A pozor, třetina veškeré prodané zmrzliny má vanilkovou příchuť. No a poslední, kterou pro vás mám zajímavost, průměrný fotbalista, tady se píše, naběhá 11 km za zápas, některý fotbalisti spíš na chodě, ale 11 km i tak je poměrně hezký výkon. Tak tolik pár zajímavostí a teď tady mám ještě jeden mail od paní Marcely, která napsala, můžete prosím zahrát mému zlatíčku Michalovi, je mu dnes 70, zahrajte mu Kyďáka, hádej, kdo tě má rád, děkuji Marcela. No tak, milí posluchači, musíte uznat, že 70, to je krásná příležitost, takže milí Michale, od Marcely, od nás všech ti přejeme k narozeninám 70. Zdraví, štěstí, dlouhá léta, úsměv na tváři a radost ze života. No a samozřejmě Marcela posílá písničku Hádej, kdo tě má rád. Jsem zvědavý, jestli to uhodneš. Tak jdeme na to. Všechno nejlepší a příjemný poslech. Hádej.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: šloch. Starou mi dnes někdo šloch. Starou mi dnes někdo šloch.
1: Tak to byl Stodola Band a Starou mi dnes někdo šloch na Country Rádiu chvilku před 10:45. A já jsem vám slíbil, a sliby se mají plnit nejen o Vánocích, že se podíváme na to, co se stalo 12. května v historii lidstva. Tak jsem pro vás pár událostí vybral. Tak první, co řeknu, že je 132. den roku a do konce roku zbývá 233 dní. V roce 1082 v reakci na vpád Leopolda II. Na Moravu vniklo vojsko vedené knížaty Konrádem I. Brněnským a Otou I. do Rakouska a nepřátelskou armádu rozdrtilo v bitvě u Meilbergu. V roce 1364 byla založena nejstarší polská univerzita, Jagellonská univerzita v Krakově. V roce 1551 Národní univerzita San Marcos je nejstarší univerzita na americkém kontinentě. Tak ta byla založena právě v tom roce 1551 v Limě v Peru. Tohle je významné datum. 1743 Marie Terezie byla v Praze korunována českou královnou, takzvaná korunovace na usmířenou. Já si myslím, že Marie Terezie byla poměrně významná panovnice tady u nás. V roce 1881 Tunisko v severní Africe se stalo francouzským protektorátem. V roce 1883 v bývalém kavárenském pavilonu v Pořížském parku bylo otevřeno muzeum hlavního města Prahy. V roce 1902 v Mariánských Lázních byl zahájen provoz elektrické tramvaje. To jsem ani nevěděl, že v Mariánkách někdy jezdili tramvaje. V roce 1905 v Praze ukončila provoz koněspřežná tramvaj, a to na posledním existujícím úseku z Křížovnického na Malostranské náměstí. V roce 1929 proběhlo posvěcení pražské katedrály. V roce 1936 bylo v Praze slavnostně otevřeno Muzeum Bedřicha Smetany. No a poslední, co mám, to je v roce 1999, to už je jak i dost dávno teda, česká vláda definitivně odsouhlasila dokončení výstavby jaderné elektrárny Temelín. Tak tolik pár událostí vážících se k dnešnímu datu a teď si pustíme další muzičku, třeba Nové struny a Špatný flek. Příjemný poslech a hezký večer.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Tak to byl Morgan Wallen, Love Somebody, jedna z novějších písniček amerického country. Doufám, že se vám líbila nebo líbí, a když ne, tak se vám třeba začne líbit, protože si myslím, že patří mezi ty lepší. No a máme 7 minut před 11. večerní, tak je čas si říct, jaké bude počasí. A potom se také musíme podívat, jak to bylo s Bonanzou v neděli, jak to dopadlo, a zahrajeme si vítěznou písničku. Začneme tím počasím. Tak v noci je a bude oblačno až polojasno. V jižní polovině území se lokálně vyjasňuje. Na severu Čech se zpočátku místy vyskytnou přehánky, které budou nad 700 metrů sněhové. Jinde čekáme srážky spíše výjimečně. Naprší tak do 4 mm, což je skoro nic, a nasněžit, ale pozor, mohou až 4 cm. Nejnižší noční teploty klesnou k plus 4 až 0, při uklidnění větru až k minus 2 stupňům. Mohou tedy být četné přízemní mrazíky a v 1000 metrech na horách bude kolem 0. Takže pozor na zahrádku a truhlíky, honem utíkejte to ven přikrejt, aby vám to nezmrzlo. V noci bude foukat mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra, tedy ve středu, bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno, takže vy, co máte na střeše elektrárnu, už od rána budete vyrábět. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, s vyšší pravděpodobností to bude na horách, jinde zaprší jen ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Naprší tam tak maximálně do 10 mm. Zítřejší nejvyšší denní teploty budou lepší než ty dnešní, protože budou 13 až 17 stupňů, ta 17 už je dobrá docela. Na západě a místy severu Čech bude 10 až 13 a v 1000 metrech na horách bude kolem 6. Foukat zítra bude mírný jihozápadní až západní vítr. Tlaková tendence zítra je slabý až mírný pokles a rozptylové podmínky zítra budou velmi dobré. Tak a teď ta slíbená bonanza, tak zopakujeme si, že bonanzu vysíláme každou neděli od 18 hodin, připravuje ji Miloš Keller, je to hitparáda českých i zahraničních písniček, kde každý týden soutěží 5 interpretů a vy během vysílání vybíráte toho nejlepšího a potom ty 4 vítězové se utkají v takzvané superbonanze. No a teďka soutěžili v neděli druhá parta účastníků z country talentu, soutěžili s jinými písničkami než s těmi, se kterými byli v té soutěži, a vyhrála kapela Prospekt s písní Statečná srdce. Tu vám za chvilku zahraju. Ale jsou tam 4 jiné písničky, z nichž ta jedna, teda to je moje favoritka, 5, ale ta nevypadá, že by vyhrála, tak ji zkuste podpořit. Třeba podpoříte ji na stránkách countryradio.cz, pořady Bonanza, a tam si tu písničku můžete jak poslechnout, tak pro ní hlasovat. No a teď už ten vítěz, tak jdeme na to.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
1: Country Rádio.
2: Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za dva rumy a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže,

jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a dík, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi čále, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy spatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

Ivan Mládek nám dospíval se svým Benjamínem Ne medvědi, nevědi, ale já vím, že je 23 hodin a 9 minut, že z 12. května nám zbývá necelá hodinka, kterou budete strávit, když to bude ve společnosti Country Rádia, tak společně se mnou, tedy s Vítkem. No a co nás čeká v této hodince? Podíváme se, jak je to s fontánami a s parníky. Podíváme se, jaký program Country Rádia vás čeká v nejbližší době, to znamená ještě dnes v noci, zítra a potom třeba o víkendu. A zopakujeme si, jaké bude počasí. K tomu si budeme krásně hrát. Teď jsem pro vás vybral jednu takovou písničku, která se dost hrála, to je tak 10 let si myslím. Zpívá to Mirek Tabák s Markem Evenem a jmenuje se Černý pasažér. Ta písnička je podle mě moc hezká, milá a má svůj příběh. Tak proto vám ji pustím. Příjemný poslech.

Nejsem první zbraň, že komu došel dech. Co jsem uměl, dneska každý druhý umí. Měl jsem kliku, často měl jsem pech.

Už se setměl, tak je čas vyrazit, brácho. Ven to přes Vysočany, u pumpy s klukama kus řeči a kus sekany. A potom Vršovice kolem dělíčku, kam si chodil na fotbal. Pak do Karlína, do Myčky pod hotelem. Vaškovi dáš 20, by ti pořádně vzal kola. A pak kafe na tvým starým štaflu. A v noci kolem diskotéky u Výstaviště. A ve 4 ráno na nádraží. To přijíždí Berlín. Ale nezapomeň, dneska máš Rito tam nahoře. Tak si zhasni ceduly a holkám na dispečink nahlaš. 27, to balí.

za dobrý slovo ti srdce svý na dlaně daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí slunce, když do korun stromů

od 17 hodin tam bude Jindra Kejak. Ještě tam pár lístků zůstalo, tak si myslím, že někoho takového, jako je Jindra, byste si neměli nechat ujít. Jediný, co řeknu, že když bude zima, tak se vůbec nemusíte bát, protože se ta produkce přesune do podpalubí, kde se dá vytápět to, a navíc na té horní palubě už před 2 roky nainstalovali takové zástěny, že tam taky úplně taková kosa není. Nejsou číslovaná místa, ale nemusíte se bát, z každého místa, které tam je, tak je krásně vidět, a ten kontakt s tím umělcem, který vystupuje, je téměř osobní. Rovněž se tam dá občerstvit, funguje celou plavbu bar i teplá kuchyně, to teda není součástí vstupného. Tak kdybyste náhodou zítra nevěděli, co budete dělat od 17 hodin, tak můžete na parník Král Jiří z Poděbrad na Jindru Kejaka. Informace najdete na našich webových stránkách, tam je taková dlaždice Country Parník 2026, tam si kliknete na středu Jindra Kejak a tam už si krásně koupíte vstupenky, je to úplně bez problémů. Potom taky máme fontány, tak jenom řeknu těm, co vyhráli lístky ve fontánách, že je budou kontaktovat ti jednotliví pořadatelé podle místa, kde si tu výhru vybrali, a tam jim řeknou, jak to s těmi vstupenkami bude. Jinak fontány samozřejmě máme 3. 13.6. v sobotu na centrální tenisovém dvorci na Štvanici v Praze. V Brně máme to dvakrát rozděleno na 2 části, protože v Praze to bude od 11 do 22 hodin, ale v Brně to bude v pátek 12.6. od 19 hodin a v sobotu 13.6. od 14 hodin, a v Brně se to koná v pivovaru v Řečkovicích. No a 26. bude v Loděnici v Děhylově poslední country fontána, to bude od 13 hodin. Jak se kupují vstupenky, kdo tam vystupuje, a tak je úplně nejjednodušší si přečíst na našich webových stránkách countryradio.cz, a tam je proklik přímo na to, jak se ty vstupenky dají koupit. No a když jste z Prahy a nechcete kupovat přes internet, tak můžete přijít sem k nám do rádia. Vinohradská 167, Praha 10, Strašnice, je to budova TV Prima, a na recepci zavoláte někoho z Country Rádia. Tam je nejlépe se dostavit mezi pondělkem a pátkem, mezi 10. až 16. hodinou. Tak tolik informace z Country Rádia, to znamená o Country Fontáně, o Country Parníku, a je na řadě další písnička. Marek Eben, bratři Ebeni, Já na tom dělám. Tak já doufám, že vy už odpočíváte.

zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel se

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

A po Camelotu přijde Michal Tučný a Greenhorni se svým blízko Little Bighornu, ale než se tak stane, tak já vás ještě pozvu na některé pořady ve vysílání Country Rádia. Po půlnoci, až se rozloučíme, tak proběhne repríza pořadu Dvora na Country, to je pořad, který pro vás připravuje Bezzy Junior a bude to repríza z minulého čtvrtka. Potom ráno přijde Kačka s Vláďou, po nich přijde Milan Schmidt, pak se dostaví Miloš Keller, písničky na přání. Na zítra si můžete objednávat ještě přes studio@countryradio.cz nebo přes naše webové stránky pořady písničky na přání.cz a tam je formulář. A zítra, když budete objednávat, tak SMS-kou na 720 00 11 11 a nebo přes aplikaci Country Radio. V čaji o 6. zítra budou koně na Country Rádiu, to je pořad, který pro vás připravuje kolegyně Bára Hejhalová s Milanem Schmidtem. Pod kapotou se zítra podíváme na to, jak se správně má sedět v autě. No a v 19 hodin bude Miloš Keller v Country Timeu představovat hity, aktuální historické hitparády a v druhé polovině si budete povídat o legendě a tou legendou bude Conway Twitty. No a večer o 8. se potkáme zase spolu a budeme spolu trávit čas až do půlnoci s tím, že tu první hodinku mezi 8. a 9. večerní to zase bude country, vše, co se vám líbí, čili si budete moct zavolat o písničku, ale neříkejte komu, řekněte, proč právě tu písničku, že má hezkou melodii, nebo jste něco hezkého zažili, nebo prostě se vám líbí a podobně. Jinak další pořady, které uslyšíte tento týden, originál premiéra Dvorany Country ve čtvrtek od 19 hodin, to je pořad Bez Juniora, tak si připomeneme květnové oslavence, takže nám budou zpívat George Strait, Rozan Cash, Hank Williams Jr., Milana Soukupová, Don Williams a další. Poslechnete si singlové nahrávky z roku 1972, to budou Plavci neboli Rangers. Solo dostane i Red Simpson a poslechnete si další verzi písně Jambalaya, kterou zahrají čínští bluegrassoví muzikanti. No a potom ještě ve čtvrtek v pátek dopolední káva s Milanem Schmidtem. Hostem bude kapela Hřích, které přinesou sebou album a pozvou na hříšné folkové léto. No a víkend bude víkend ostrovního folku, takže se máte na co těšit. No a teď už ten slíbený Michal Tučný, Greenhorni a blízko Little Bighornu.

Za 4 minuty tady bude půlnoc, takže je potřeba si říct, jaké bude počasí a rozloučit se. Začneme počasím. V noci je a bude oblačno až polojasno, na severu Čech se zpočátku místy vyskytnou přeháníky, které budou nad 700 metrů sněhové. Jinde čekáme srážky spíš výjimečně. Nejnižší noční teploty klesnou k plus 4 až 0 stupňům, při uklidnění větru až k minus 2 stupňům mohou tedy být četné přízemní mrazíky, v 1000 metrech na horách bude kolem nuly. Foukat v noci bude mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přeháňky s vyšší pravděpodobností na horách, jinde zaprší jen ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější a naprší tam tak do 10 mm. Zítřejší nejvyšší denní teploty, to je ta nejdůležitější informace, budou 13 až 17 stupňů, na západě a místy severu Čech 10 až 13, v 1000 metrech na horách kolem 6. Zítra bude foukat mírný jihozápadní až západní vítr. Tlaková tendence je slabý až mírný pokles a rozptylové podmínky zítra budou velmi dobré. Půlnoc je za dveřmi, čili je čas se rozloučit. Mějte příjemnou a dobrou noc a úspěšnou středu. A slyšíme se opět zítra večer v 8. Ze studia Country Rádia se s vámi srdečně loučí Vítek. Ahoj!

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký večer a příjemný poslech přeje všem příznivcům hudby country starší archivář druhé kategorie Bezi Junior. Ani si nesedejte. Uchopte partnera nebo partnerku a vzhůru na taneční parket.

Původ termínu honky-tonk není tak úplně znám. Nejstarší známou zmínkou o honky-tonku v tisku je článek z Pioneer Journal z 28. června roku 1874, který uvádí, cituji, policie dnes strávila náročný den, razí v nevěstincích a honky-toncích. Nevěstince si necháme na jindy.

0: Cheers, brother.
1: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
2: Manželská dvojice Bodlow a Phyllis Bryantovi se zapsala do historie populární hudby skutečně tučným písmem. Především v 50. a 60. letech minulého století vyšla z jejich autorské dílny dlouhá řada hitů, ze kterých se dnes už dávno staly evergreeny. V roce 1991 byli proto hlasováním členů Country asociace uvedeni do Country Music Hall of Fame. Manželi Bryantovi si připomeneme jejich skutečným superhitem, písničkou Rack It Up v podání bratrů Osbornových.

0: České country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Do naší přehlídky české country, v níž se už pár týdnů probíráme singlovými nahrávkami, přispěje dnes country beat Jiřího Brabce. V roce 1972 mu u Suprafonu vyšly dvě malé desky, obsahující čtyři nahrávky. Jako solisté se nám představí Ladislav Vodička, sám kapelník se svým pianem a ve dvou kusech také Naďa Urbánková.
2: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu
2: vdát. Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát.
4: Aby tě měl opravdu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
1: Radio. Pod heslem Jambalaya stokrát jinak jsme se dnes dobabrali už k nahrávce číslo 27. S tou se nám představí mexická skupina Grupa Sambora Campo, která se téhle absolutní klasiky ujala v roce 2003.

Narodila se stejně jako legendární Bill Monroe ve městě Beaumont v Texasu. Už jako dítě školou povinné zpívala v místních rozhlasových stanicích. Jak praví encyklopedie, typická představitelka honky-tonku a tradiční country, Billie Joe Spears.

V roce 1974 podepsala Billy Joe Spears smlouvu s vydavatelstvím Spojení komedianti, tedy United Artists, a následoval kýžený průlom v kariéře. Je zajímavé, že výraznějších úspěchů dosáhla v Evropě, především ve Velké Británii.

z Texasu rovnejma nohama do Ústí nad Labem. Zvláště poté, co pilný bolševik nechal zbourat historické náměstí, aby se na jeho místo vešla ohyzdná budova krajského výboru, není Ústí považováno za zrovna krásné město, ale co na plat country muzice se tam vždycky dařilo. Důkazem je jistě i skupina Průrušky, která má v rodném listě právě Ústí nad Labem a rok 1974.

0: čekáš?
1: Jak se říká u nás v České Kotlince, když někdo prudí zbytečnýma stížnostma, běž si stěžovat na lampárnu. To Garth Brooks v takovém případě doporučuje fiktivní americkou asociaci honky-tonků a barů. Myslím, že to vyjde úplně na stejno.

0: Honky-tonkovej blázen, který si furt z jukeboxu pouštěl jenom písničku Your Chitten Heart, a když umřel, tak mu ten jukebox dali místo náhrobku. No, nevím, jestli by mi to prošlo u správy krčského hřbitova. Dneska už se to rozhodně nedovíme. Od mixážního pultu se s vámi loučí Kuba Jiroušek a od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bez junior. A úplně na závěr ještě ochutnávka na příští týden v podání zasloužilého kamionáka Red Simpsona.
1: Hello, I'm a truck.

uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měchem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

schody do všech hospodí mívá před sebou. Sní a věří věst, co zneznám, tak jako ti před námi.

víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: další.
1: Co říkáte?
0: No, co si přejete, chci vědět.
1: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
2: Lístky do kina.
1: Lístky do kina, lístky do kina.
0: To je mně jasné, ale na co?
1: Na co? Na co? Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
0: No, to já vím také, ale na co chcete jít? Na jaký film?
1: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
0: Včera, dnes a zítra?
1: Co?
0: Na včera, dnes a zítra?
1: Ne, jenom na zítra, na včera to už bych nesl, jo.
0: Ano, na zítra.
1: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
0: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Co?
0: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
0: No ano, ale to hrajeme právě... V sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
0: No ano.
1: Ano.
0: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
1: Ano. No. Já nevím, to hraju taky v neděli ráno, ne? Že bych šel v neděli ráno.
2: Neděli,
1: jak
2: chceš, ale v neděli.
1: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo. To je...
0: Tak na kdy teda to chcete?
1: Co říkáte?
0: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
1: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu. Teda,
0: dobře.
1: No, dobře. A co hrajete v sobotu?
0: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Co?
0: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
0: No, teď vám to říkám.
1: Ano.
0: To hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, a po zejtří?
0: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
1: Ano. A v pátek nehrajete nic?
0: Ano.
1: Co hrajete v pátek?
0: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu večera, v neděli ráno.
1: A v pátek odpoledne?
0: To hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
0: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
1: Tak to jsou asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
0: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
1: Tak?
0: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
1: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozítří, bych chtěl, ano.
0: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano. Já nevím, ona mě pořád říká, kdy to hrajou. Nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
0: No tak.
1: Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No tak, tak si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím, rozumíš? To je dobrý, tak
0: toto trvalo.
1: A jo, no tak.
0: 114 korun mi dáte.
1: To je dobrý, tak.
0: To není dobrý, ještě 14 korun.
1: To jde mi ještě 20. Ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.